0: Z řad místních spolků, zastupitelů některých městských částí nebo zahrádkářů. Plán se podařilo schválit 50 hlasy z celkového počtu 65 zastupitelů. Územní plán je klíčovým dokumentem, který určuje, kde se ve městě smí stavět a v jakém rozsahu. Okolí železniční vlečky na Karlovarsku bude bydlištěm Užovky Stromové. Lokalita pro tohoto kriticky ohroženého plaza bude mezi Kyselkou a Vojkovicemi. Firma, která trať používá, bude kvůli tomu spolupracovat s ochránci přírody.
1: Jedna z největších kolonií Užovek Stromových je nedaleko u Stráže nad Ohří. Pokud po hlavní podkrušnohorské 13 jezdíte autem, vidíte ochranáře, jak kontrolují příkopy, vždycky než začnou pracovat cestáři. Spolupráce je dobrá, hadům se daří. O něco podobného se teď pokouší kolem železniční tratě i výrobce minerálních vod. Vlečka totiž vede krajinou, která připomíná stepní a křoviný biotop. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Velvyslancem České republiky ve Spojených státech bude Jakub Kulhánek. Velvyslance Česka při OSN a bývalého ministra zahraničí na pozici schválili Američané. S odkazem na ministra zahraničí Petra Macinku to uvedla Česká televize. Přeobsazení postu je součástí balíku změn ve vedení 16 velvyslanectví a stálých misí, které schválila předchozí vláda Petra Fialy. Kabinet Andreje Babiše ho nejprve v lednu zrušil. Nakonec se v něm Babiš s prezidentem Petrem Pavlem podle jeho slov domluvil na čtyřech změnách. Spojené státy, Mexiko a Kanada zavádějí opatření kvůli ebole. Ta budou pro cestující z afrických regionů s nejvyšším rizikem nákazy jednotná. Cílem je ochránit občany i návštěvníky během mistrovství světa ve fotbale, které severoamerické země hostí letos v červnu a červenci, píše to agentura Reuters. Světová zdravotnická organizace nedávno označila epidemii eboly v Kongu za ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu. Dnes má být obloha slunečná, až večer se v Čechách objeví mraky. Teploměr ukáže do 26 stupňů, v Čechách bude místy až 28. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
2: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Milionové kolegy za peníze nekoupíte. Protože ti nejlepší kolegové nejsou jen lidi z práce. Často je to vaše druhá rodina. Dejte nám o nich vědět. Milionoví kolegové. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 na Rádiu Impuls. Rádio Impuls. Jsou 3 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Čeští hokejisté hledali recept na Finsko marně. Ve čtvrtfinále mistrovství světa v Curychu favoritovi podlehli 1-4 a šampionát pro ně skončil. Už na začátku druhé třetiny prohrával tým kouče Radima Rulíka 0-3. Jediný český gól obstaral v 31. minutě Filip Hronek. Ještě víc nešťastný je čtvrtfinálový konec pro americké hokejisty, kteří ve Švýcarsku doufali v obhajobu loňského zlata. Místo toho je Kanada vyřadila, když si připsala suverénní výhru 4-0. Kanada se v sobotním semifinále střetne s finským přemožitelem našich od 8 hodin večer. Ve druhém souboji se v 15:20 setkají hráči domácího Švýcarska s Nory. Sebejistí domácí přehráli ve čtvrtfinále Švédsko 3-1. Norsko porazilo 2-0 Lotyšsko a mezi nejlepší čtyřku v play-off se dostalo poprvé v historii. Podvodníci ukradli obrovské množství údajů hotelových hostů. Celkem odcizili data o hostech 350 ubytovacích zařízení v 50 zemích, včetně Česka. Nabourali se do komunikace rezervační platformy. Podle bezpečnostních expertů se získanými údaji o pobytech lákají z klientů údaje k platbám. Odhadovaný rozsah potenciálního dopadu může být podle odborníků značný. Kompromitovaná zařízení totiž dokážou současně ubytovat až desítky tisíc hostů a ročně odbaví až miliony pobytů. Elišky přišly o prvenství. Na vrcholu žebříčku nejpoužívanějších dětských jmén je po 13 letech vystřídali Viktorie. Jméno Eliška skončilo na druhém místě a třetí příčku obsadili Sofie. Nejpoužívanějším klučičím jménem je Jakub, druzí skončili Matyášové a třetí Janové. Předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček Impulzu řekl, že rodiče si potrpí na originalitu.
2: Převládá poměrně velká pestrost. Je větší u dívčích jmén, kdy ty rodiče se snaží dávat nějaká jedinečnější jména, nebo víc to podléhá třeba i módním vlivům. Nedá se říct úplně, že by třeba tradiční jména nebyla v kurzu.
1: Žebříček 20 nejčastějších klučičích jmén opustil například Martin a vystřídal ho Jonáš. Jména dědí po svých rodičích hlavně kluci a nejčastěji jsou to Antonínové. U Varšavy řádí lesní požár. Do jeho hašení se zapojili skoro 400 hasičů. Plameny se rozšířily na desítky hektarů. Úřady večer zahájily evakuace vesnic, které jsou v dosahu. Hasiči příčinu požáru zatím neuvedli. Lesníci nicméně nevylučují žhářství. Šíření ohně napomáhá sucho a silný vítr. New York se změní v obří fotbalové hřiště pod širým nebem. 50 ulic v 5 čtvrtích se úplně uzavře pro auta, aby si děti mohly bezpečně hrát a sportovat. Starosta Zohran Mamdány tak reaguje na mistrovství světa ve fotbale, které začíná už 11. června. New Yorkská radnice spustila také loterii o vstupenky na šampionát.
3: Tato iniciativa se nazývá Po uliční mistrovství. Atmosféru světového šampionátu tak přinese přímo do sousedství new yorkských rodin. Vybrané školní bloky a ulice užijí bezplatnými sportovními akademiemi. Cílem je, aby děti sami hrály fotbal, trénovali kličky nebo malovali týmové vlajky. Bezpečný prostor pro sport tak získají rodiny i v hustě obydlených oblastech. Město New York také spustilo pro své obyvatele loterii vstupenek na zápasy tohoto mistrovství. Vítězové získají lístek přepočtu za 1150 korun českých. Ze Spojených států Herbika Miller, Radio Impuls.
1: Dnes čekáme hlavně sluníčko, mraky se přidají až večer v Čechách. Naměříme kolem 23 stupňů, v Čechách bude místy až 28. Ze zpráv je to všechno, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
0: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Já jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Žijeme českou muzikou, ve dne v noci.

0: s rodinou. Máte jistotu.
1: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
2: Rodina je milá.
3: Jede poštovský pán.
0: Rodina umí podržet.
4: Mohli bychom vám pomoct my?
1: Jo, jestli můžete, pečivo, tak ráda.
2: Pobavit se.
5: To není možný.
0: Máte rádi Kláru?
2: Vidíte, ještě, že nás máte, jo? Nebo Honzu?
1: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk.
3: Nebo oba?
4: Mějte se.
2: Šťastnou cestu.
0: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé přední ráno od 5 do 9.
6: Rádio Impuls. Jsou 4 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Čeští hokejisté končí na mistrovství světa bez medailí. Ve čtvrtfinále šampionátu v Curychu podlehli Finsku 1-4. Už na začátku druhé třetiny prohrával tým kouče Radima Rulíka 0-3. Jediný český gól dal v 31. minutě Filip Hronek. Včerejší porážkou zároveň skončila Rulíkova reprezentační éra. 60-letý kouč převzal národní tým v létě 2023 a hned svou první sezónu ve funkci zakončil na domácím světovém šampionátu v Praze ziskem titulu. Do nového ročníku půjde v roli trenéra extraligového Kladna. Reprezentaci povedou Zdeněk Moták s Pavlem Grosem. Akce Rozsvěťme Česko vyvrací mýty o roztroušené skleróze. Informačně vzdělávací turné začalo v Praze a Českých Budějovicích. V příštích dnech projde i 4 dalšími krajskými městy. Ředitelka nadačního fondu Impuls Jitka Špánková vysvětluje, že spousta lidí se roztroušenou sklerózu spojuje s onemocněními, jako je třeba Alzheimerova choroba. Takové srovnání ale podle ní není na místě.
7: Lidé, kteří třeba slyší diagnózu roztroušená skleróza a vědí, co tato nemoc obnáší, tak okamžitě vidí těžkou disabilitu a invaliditu, což už v dnešní době při správně nasazené léčbě nemusí být pravda. Máme celou řadu pacientů, kteří již dlouhou dobu žijí normálním aktivním životem.
2: Klíčem je okamžité nasazení moderních léků a změna životního stylu. Pomáhá zdravá strava, pohyb i odborná péče. Praha má nový územní plán. Ten začne platit 1. září a nahradí současný dokument z roku 1999. Takzvaný metropolitní plán včera po mnohahodinové debatě schválili zastupitelé. Proti schválení na jednání protestovali zástupci veřejnosti z řad místních spolků, zastupitelů některých městských částí nebo zahrádkářů. Plán se podařilo schválit 50 hlasy z celkového počtu 65 zastupitelů. Územní plán je klíčovým dokumentem, který určuje, kde se ve městě smí stavět a v jakém rozsahu. Okolí železniční vlečky na Karlovarsku bude bydlištěm Užovky Stromové. Lokalita pro tohoto kriticky ohroženého plaza bude mezi Kyselkou a Vojkovicemi. Firma, která trať používá, bude kvůli tomu spolupracovat s ochránci přírody.
8: Jedna z největších kolonií Užovek Stromových je nedaleko u Stráže nad Ohří. Pokud po hlavní podkrušnohorské 13 jezdíte autem, vidíte ochranáře, jak kontrolují příkopy, vždycky než začnou pracovat cestáři. Spolupráce je dobrá, hadům se daří. O něco podobného se teď pokouší kolem železniční tratě i výrobce minerálních vod. Vlečka totiž vede krajinou, která připomíná stepní a křoviný biotop. Dušan Valenta, Radio Impuls.
2: Velvyslancem České republiky ve Spojených státech bude Jakub Kulhánek. Velvyslance Česka při OSN a bývalého ministra zahraničí na pozici schválili Američané. S odkazem na ministra zahraničí Petra Macinku to uvedla Česká televize. Přeobsazení postu je součástí balíku změn ve vedení 16 velvyslanectví a stálých misí, které schválila předchozí vláda Petra Fialy. Kabinet Andreje Babiše ho nejprve v lednu zrušil. Nakonec se v něm Babiš s prezidentem Petrem Pavlem podle jeho slov domluvil na 4 změnách. Spojené státy, Mexiko a Kanada zavádějí opatření kvůli ebole. Ta budou pro cestující z afrických regionů s nejvyšším rizikem nákazy jednotná. Cílem je ochránit občany i návštěvníky během mistrovství světa ve fotbale, které severoamerické země hostí letos v červnu a červenci, píše to agentura Reuters. Světová zdravotnická organizace nedávno označila epidemii eboly v Kongu za ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu. Dnes má být obloha slunečná, až večer se v Čechách objeví mraky. Teploměr ukáže do 26 stupňů, v Čechách bude místy až 28. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
6: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
1: Je to Betano jackpot.
2: Je to Betano jackpot 100 000 korun, chápe?
3: No to je výborný.
0: Halo, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Rádio Impuls. Je 5 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Čeští hokejisté hledali recept na Finsko marně. Ve čtvrtfinále mistrovství světa v Curychu favoritovi podlehli 1-4 a šampionát pro ně skončil. Už na začátku druhé třetiny prohrával tým kouče Radima Rulíka 0-3. Jediný český gól obstaral v 31. minutě Filip Hronek. Ještě víc nešťastný je čtvrtfinálový konec pro americké hokejisty, kteří ve Švýcarsku doufali v obhajobu loňského zlata. Místo toho je Kanada vyřadila, když si připsala suverénní výhru 4-0. Kanada se v sobotním semifinále střetne s finským přemožitelem našich od 8 hodin večer. Ve druhém souboji se v 15:20 setkají hráči domácího Švýcarska s Nory. Sebejistí domácí přehráli ve čtvrtfinále Švédsko 3-1. Norsko porazilo 2-0 Lotyšsko a mezi nejlepší čtyřku v play-off se dostalo poprvé v historii. Podvodníci ukradli obrovské množství údajů hotelových hostů. Celkem odcizili data o hostech 350 ubytovacích zařízení v 50 zemích, včetně Česka. Nabourali se do komunikace rezervační platformy. Podle bezpečnostních expertů se získanými údaji o pobytech lákají z klientů údaje k platbám. Odhadovaný rozsah potenciálního dopadu může být podle odborníků značný. Kompromitovaná zařízení totiž dokážou současně ubytovat až desítky tisíc hostů a ročně odbaví až miliony pobytů. Elišky přišly o prvenství. Na vrcholu žebříčku nejpoužívanějších dětských jmén je po 13 letech vystřídali Viktorie. Jméno Eliška skončilo na druhém místě a třetí příčku obsadili Sofie. Nejpoužívanějším klučičím jménem je Jakub, druzí skončili Matyášové a třetí Janové. Předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček Impulzu řekl, že rodiče si potrpí na originalitu.
5: Převládá poměrně velká pestrost. Je větší u dívčích jmén, kdy ty rodiče se snaží dávat nějaká jedinečnější jména, nebo víc to podléhá třeba i módním vlivům. Nedá se říct úplně, že by třeba tradiční jména nebyla v kurzu.
4: Žebříček 20 nejčastějších klučičích jmén opustil například Martin a vystřídal ho Jonáš. Jména dědí po svých rodičích hlavně kluci a nejčastěji jsou to Antonínové. U Varšavy řádí lesní požár. Do jeho hašení se zapojili skoro 400 hasičů. Plameny se rozšířily na desítky hektarů. Úřady večer zahájily evakuace vesnic, které jsou v dosahu. Hasiči příčinu požáru zatím neuvedli. Lesníci nicméně nevylučují žhářství. Šíření ohně napomáhá sucho a silný vítr. New York se změní v obří fotbalové hřiště pod širým nebem. 50 ulic v 5 čtvrtích se úplně uzavře pro auta, aby si děti mohly bezpečně hrát a sportovat. Starosta Zohran Mamdány tak reaguje na mistrovství světa ve fotbale, které začíná už 11. června. New Yorkská radnice spustila také loterii o vstupenky na šampionát.
6: Tato iniciativa se nazývá Po uliční mistrovství. Atmosféru světového šampionátu tak přinese přímo do sousedství new yorkských rodin. Vybrané školní bloky a ulice užijí bezplatnými sportovními akademiemi. Cílem je, aby děti sami hrály fotbal, trénovali kličky nebo malovali týmové vlajky. Bezpečný prostor pro sport tak získají rodiny i v hustě obydlených oblastech. Město New York také spustilo pro své obyvatele loterii vstupenek na zápasy tohoto mistrovství. Vítězové získají lístek přepočtu za 1150 korun českých. Ze Spojených států Herbika Miller, Radio Impuls.
4: Dnes čekáme hlavně sluníčko, mraky se přidají až večer v Čechách. Naměříme kolem 23 stupňů, v Čechách bude místy až 28. Ze zpráv je to všechno, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
7: No a je tady pátek, člověk ani nevěřil, že to přijde, ale je tady s Klárou Šedovou
8: a Honzou Dankem.
7: Nádherné ráno do celého Česka i dneska si můžete vytočit až 100 000 korun v našem Betánu jackpotu ve hře Halo, tady Impulzovi.
0: Impulzovi, jsme vaše rádiová

0: Posloucháte Halo, tady Impulzovi, krásné ráno vám přeji, Klára a Honza. Tento týden byl v Česku hodně nabitý, ale je tu jedna zpráva, která všem zastavila dech. V úterý večer někdo v Česku vyhrál v Eurojackpotu necelé 3 miliardy, historicky nejvyšší výhra v historii. A my se ptáme, co byste dělali, kdybyste to vyhráli vy? Co by bylo úplně první, co byste si koupili? To první, co vám bleskne hlavou, Kláry.
1: Doplatila bych hypotéku.
0: Já taky. Já si myslím, že všechny ty půjčky a resty, který má člověk třeba vůči bankám, jo, prostě to souhlasím s tebou jako první. Komu bys zavolala jako úplně prvnímu?
1: Nikomu.
0: Dobře. Šla bys druhý den ještě do práce?
1: Nešla.
0: Fakt nešla?
1: Ani no další. Tak jeden den, jo, aby to nebylo trapný a blbý, aby si neříkali, je ta asi vyhrála, takže možná tak týden třeba bych chodila ještě.
0: Jak asi vypadal ten moment, když otevřel výherce web nebo e-mail s kontrolou sázky? Co bylo to první slovo, co si myslíš?
1: No do...
0: Jo, já se to taky myslím. Tohle už není milionový úsměv Olvinu. Tohle je miliardový. Česko má ročně přes 600 milionářů z loterií, ale takhle velká výhra, to je úplně jiná liga. Eurojackpot se opět losuje dnes a nebo v úterý.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
0: A teď se můžete ozvat i vy přes náš WhatsApp. 605 222 007.

0: Tohle byla legendární Amerika od Lucie a za chvilku Dua Lipa. A taky třeba písnička na cestu pro vás, pro jednoho nebo jednu z vás.
1: Je to tak, napište nám teď na náš WhatsApp 605 222 007 jedu. A je jedno, kam jedete, jestli je to do práce, z práce, prostě kamkoliv. A taky nám je úplně jedno čímkoliv. Vlastně čím netypičtější to vozidlo, tak tím budeme radši. Pište už teď. Jedu 605 222 007.
2: Prožijte den dětí v Energylandii, v zemi poháněné sny. Pouze nyní výjimečná rodinná akce. Kupte dvě vstupenky a třetí získejte zdarma. Tiket Energylandia.pl.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Ať příště nehledáte, kde hraje dobrá nálada, přidejte si Radio Impuls mezi oblíbené. Jedno ťuknutí a jste doma. V rádiu, kde to žije, zpívá, kde je dobrá nálada. Tak šup, přidejte si nás do oblíbených a mějte Impuls vždycky po ruce. Radio Impuls, doprava 007.
0: Dobré ráno, 007, tady je Honza Daněk a nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 na 369. kilometru ve směru z Bohumína do Ostravy narazilo osobní auto do svodidel, kolona se netvoří. Povodalo se také v Liberci, v Josefinině údolí a na trase ze Vsetína do Lidečka před Ústím srazilo osobní auto Srnu. Milá dopravní rodino, pro tuto chvíli je to všechno. Kdybyste měli doplňující informace, jsem s nimi. Nahrát je můžete přes aplikaci Rádia Impuls. A teď už koukám do WhatsAppu, kdo nám všechno napsal, jedu. A volám.

0: Posloucháte Impuls a posluchač Pepa je s náma ve vysílání. Josefe, slyšíme se, dobrý den.
1: Dobré ráno, dobrý den.
2: Dobré ráno, kam jedete?
1: Jedu do Packova.
2: Do Packova?
1: Packov, to je část Ostravy.
2: Mm-hmm. A co tam budete dělat v tom Packově?
1: Budu měnit kontejner na kamionu.
2: Jo, takže něco vezete, tam to nějak jako vyložíte a něco naložíte.
1: Teď nevezu nic, vezu jenom ten prázdný kontejner, tam mi to přehodí a povezu něco v něm. Ale co, to nevím, to zjistím, až to budu stříhat.
2: To je škoda, že nevíme. No to je takový překvapení, to je jak Kinder vajíčko, když dostanete.
1: Není o co stát.
0: Není o co stát,
2: dobře. Jo, tak to jo.
0: Tak jak se těšíte na víkend?
1: Já se těším na víkend. Dneska pracovní pitka, ne bitka, pitka.
0: Pitka, co bude?
1: Asi pivo, klasika.
0: Jo? A u vás tam se pije ten, ne zubr, říkám, ne.
1: Přerov, zubr, ano.
0: Ano, jsem blízko.
1: Ano, protože já jsem z Tovačova, Tovačov.
0: A ještě se pije v Moravskoslezském kraji, pomozte mi. Co je tam za dobrý pivko?
1: Radegast.
0: Radegast, já si nemohl za boha vzpomenout.
1: Kdo nepije Radegasta, to je třeba basta.
0: Přesně tak, jako prostě. A mě chutná strašně, není to vůbec špatný.
1: Jako, mě taky, ale jenom plnotučný.
0: Jo, dobře, ale samozřejmě, a plzeňský pivo tam jako berete na milost, nebo?
1: Plzeňský pivo tady někde točí, ale někde, oni, oni ho tady neumí točit.
0: Dobře, aha, to nevidíte. Je ono, to je totiž špatně, přesně tak, jak říkáte. Dobře.
1: Kdyby plzeňský, tak v Praze u Tigra.
0: Dobře, tak to jsme to celý kompletně prodali a prozkoumali pivní kulturu v Česku. No a ještě plánujete něco s rodinou?
1: Budu mít děti. Teďka, já je mám vždycky jednou za 14 dní.
0: Máte střídavku s bývalou paní, jo?
1: No, paní jsem vrátil před 8 lety mamince, tak děti jsem si nechal.
0: Prosím vás, to je zajímavý příběh taky, teda člověče, s váma.
1: Ale tak stává se, nejsem první ani poslední.
2: To je pravda, hlavně, že
1: ale
2: ty děti
1: funguje.
2: No, tak to jsem chtěla říct, aby děti byly spokojený a ono je to někdy lepší, že jo, Pepi?
1: No jasně.
2: Tak hele, šťastnou cestu. Zahrajeme vám písničku a užívejte si dne a užijte si i ten nádherný víkend a pozdravujte dětičky.
1: Děkuju. Mějte se krásně.
0: Máme tady Dalibora Jandu. Může být Dalibora Janda? Jo?
1: Jasně, jo.
0: Tisíckrát krásnější bude zpívat. Jenom pro vás. Mějte se hezky.
1: Ano, děkuju. Mějte
0: naslyšenou.
3: Písnička na cestu.
0: 5 minut před 17:30, Dalibor Janda na Impulzu pro pana Josefa Mlčocha, který právě v tuto chvíli jede složit kontejner. Další písničku na cestu pro vás budeme mít dneska ráno ještě před 7 hodinou. Držte vlnu, příjemný poslech.

0: Kdybyste vyhráli skoro 3 miliardy, co s ním uděláte jako první? A komu jako první zprávu zavoláte? Ptáme se dneska, vy se můžete klidně do vysílání dostat přes aplikaci Rádia Impuls, nebo to psát či nahrávat WhatsAppem 605 222 007.
1: Bude jasno nebo skoro jasno, večer bude na severozápadě Čech přibývat oblačnosti a nejvyšší teploty mezi 21 až 26 stupni. Rudná pod Pradědem aktuálně 4 stupně, napsal Pepa, a Martin nám hlásí z Pozděchova 3. Děkujeme za vaše zprávy, pište dál, náš WhatsApp má číslo 605 222 007.
2: Vtip dne.
3: Miláčku, kdyby si někoho zabila, tak já ctím zákony této země, respektuji soudy. Já bych tě okamžitě udal, nezlob se na mě.
4: Miláčku, kdybych já někdy někoho zabila, tak mi věř, že ty už bys mě teda neudal.
5: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planého Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 30. a 31. května na stadionu FC Hlučín. Buďte u toho s námi. Planého.
6: Po půl šesté začínají zprávy jednou větou s Katkou Palajovou. Odborníci na závislosti vyhlásili kvůli přesunu agendy z úřadu vlády na ministerstvo výstražnou stávku. Už po 18. se dnes otevřou stovky kostelů, kaplí a modliteben po celém Česku při akci Noc kostelů. 21-letého Rakušana plánujícího v roce 2024 útok na koncert Taylor Swift odsoudil soud k 15 letům vězení. Administrativa prezidenta Trumpa tlačí u příležitosti oslav výročí založení Spojených států na vytvoření bankovky s portrétem šéfa Bílého domu. A naše hokejisté nestačili ve čtvrtfinále mistrovství světa na Finy, prohráli 1-4.
0: Kočenko, co byste jako rodina první udělali, kdyby vám v rodině přistály 3 miliardy?
4: Sepsali bychom seznam lidí a společností, kterým bychom peníze chtěli věnovat.
0: A vidíte, každý to má jinak. Jak to máte vy, milí posluchači? Ozvěte se taky do ranního tématu.
2: Impulzovi, jsme vaše rádiová.

0: jestli nezemřeli, žijí šťastně až dodnes. Ach jo, Eláni a za chvilku Majka Mechanikové nebo Martin Maxa na Impulzu. Tento týden byl v Česku hodně nabitý, hokej, vedro, ale taky jedna zpráva, která zastavila dech úplně všem. V úterý večer někdo v Česku vyhrál v Eurojackpotu necelé 3 miliardy. Historicky nejvyšší výhra v české historii. My se ptáme, co byste udělali, kdybyste to měli vy? Co by bylo úplně první, co byste si koupili, to první, co vám bleskne hlavou a jak asi vypadal ten moment, když otevřel výherce web nebo e-mail s kontrolou sázky, co bylo to první slovo, my už jsme to tady se snažili taky říct do vysílání, ale bylo by to hodně přizprostlý a to nemůžeme, protože nás poslouchají i děti, jsme přece jenom rodinný rádio. Co by udělala posluchačka Petra?
1: Bez váhání bych 90% celkový částky darovala na charitu, darovala bych to hlavně na onkologický výzkum, onkologickým pacientům, rodinám onkologických pacientů a myslím si, že by to bylo to nejlepší, co bych mohla udělat. No a s těma 10%, stejně nevím, co bych s nima dělala.
0: Tak se ozýváte taky přes WhatsApp, který má číslo 605 222 007.
2: Tomáš napsal, já bych se zbavil dluhu a hned poté bych někde postavil dům pro seniory, kde by bydleli zadarmo, o tom už přemýšlím spoustu let, ale bohužel nevyhraju. Takže zůstane jen u snu. Hanička napsala, kdybych vyhrála, tak bych jela na Dovču a pak bych se rozdělila s rodinou a peníze dala taky na charitu a část uložila na účet. A ještě Peťula se ozvala, že by za výhru koupila dětem bydlení. Má 3. A všechno, co by jim ulehčilo začátky dospělosti, aby se nemuseli trápit půjčkou, hypotékou, jako to trápí nás. Pak bych doplatila, kde co musím a koupila bych si, co bych chtěla. No a pak už nic, nohy, hore a lážo, plážo a začala bych cestovat.
0: Ještě jedna reakce.
3: Tak vyhrát necelé 3 miliardy, určitě bych věděl, co s tím. Samozřejmě první by byla nějaká nemovitost, nějaký krásný baráček bych si nechal postavit. Další 2 nebo 3 minimálně mám vyhlídnutý, který bych koupil jako investici. Koupil bych pár bytů jako investici, nějakých těch pár desítek milionů bych dal přím útulkům, něco dětským domovům, nějaký charity bych podělil, něco bych rozdal mezi rodinu a něco bych si nechal, abych už nikdy nemusel chodit do práce.
0: Ale už není milionový úsměv Olvinu, tohle je miliardový. Česko má ročně přes 600 milionářů z loterií, ale tahle velká výhra, to je úplně jiná liga. Eurojackpot se opět losuje dnes anebo v úterý.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardní hrách zakázána.

0: Martin Maxa dohrál na Impulzu. Krásné dobré ráno přejeme celé rodině. Vám všem, kteří právě teďka jedete do práce ve 6:45. No za malou chviličku už do vysílání vstoupí s výukou chemie pan profesor. Nová postava v našem ranním vysílání. Jehož otázky a chytáky si můžete vyzkoušet i vy třeba teďka na webu www.impuls.cz. Včera Klárinka klikla na náš web. Je nový, je krásně učesaný.
1: Je krásný, parádní. Ano, je tam pan profesor a jsme tam my, jsou tam zprávy, je toho hromada, takže určitě mrkněte na náš nový web. Je parádní.
0: Pojďte ho prozkoumat, posloucháte. Halo, tady Impulzovi, je 6:45.
2: Od 8 večer až do rána hrajeme na Impulzu jen česky a slovensky.
3: A my budeme tancovat, až do samého rána.
2: Písničku za písničkou. Bez zbytečných řečí. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Příjemné ráno 007. Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Zdraví Honza Hrněk. Pokud právě v tuto chvíli jedete po D1, před Brnem směrem z Prahy mezi 182. a 196. to zpomaluje. Profíci z Global Assistance hlásí nehody v hlavním městě v Evropské ve směru z centra. Také ve Štěrboholech, v Ústřední ulici u křižovatky s Kazaňskou a ještě v Liberci, v Josefině u údolí překáží osobní auto po nehodě. Tolik z dopravy, kdybyste měli doplňující informace, můžete je nahrát také přes aplikaci Rádia Impuls. Šťastnou jízdu!

0: Přemýšlím, co všechno může být, Klárko, rajské. Rajský život, rajské jablíčko.
1: Rajské. Potěšení.
0: Třeba, anebo rajský plyn.
2: Zpátky do lavic. S panem profesorem na rádiu Impuls.
3: Dobré ráno, studenti. Dnes mám pro vás rajské téma, ale protože máme chemii, bude řeč o rajském plynu. Anesteziologové ho velmi dobře znají a úlevu přináší třeba budoucím maminkám při porodu. Ale možná vás překvapí, že se využívá třeba při výrobě šlehačky. Chemická značka rajského plynu je totiž N2O. A já se vás ptám, jak zní správný chemický název pro rajský plyn, tedy N2O. Nínatý, itý, ičitý. Pamatujete, jak jsme se ty koncovky biflovali? Takže, oxid dusný je náš hrdina, který úřaduje ve šlehačce i na porodním sále a budete se asi divit, ale využívá se i v motorismu ke zvyšování výkonu spalovacích motorů. Pro dnešek končíme.
2: Zpátky do lavic s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.
0: Vidíš, takže když ti to tvoje vrzavý auto nepojede, tak je tam málo rajského plynu.
4: Já ti to připomenu, až budeš jí hodit na hlavách s tím vrzavým autem. Připomenu.
0: Posloucháte Halo, tady Impulzovi. Dobré ráno, vám přeje vaše ranní dvojka. Někdy lehce nekorektní. Hodí.

0: Rebel dohráli na Impulzu, krásné ráno, a já už pro vás chystám další muziku, třeba Michala Hrůzu, Alexe Vorena nebo Kabáty. Tady jsou Klárka s Honzou. Tento týden v Česku padla rekordní výhra v Eurojackpotu a my se vás dneska ptáme.
1: Co byste dělali, kdybyste tu výhru vyhráli vy, Honziku? Co bys dělal, kdybys vyhrál?
0: Tak nejdřív bych doplatil, abych byl nějak bezdlužnej, nebo tak, abych asi koupil nemovitosti.
1: To by bylo to první, co bys si koupil?
0: Jo, rozhodně.
1: No a komu bys zavolal jako prvnímu?
0: Tak asi životním partnerovi.
1: A co bys mu řekl?
0: No, že máme 3 miliardy.
1: Jo? Mhm. Přiznal bys celou barvu.
0: Rozhodně. Nebo bych měl říct jenom 2.
1: Šel bys druhý den do práce.
0: Rozhodně bych šel do práce a dělal blbýho, jakože kdo to ale jenom asi vyhrál.
1: Aha, takže možná ty prachy máš a vůbec nic si neřek. Mm. Dobře, no a jak by asi vypadal ten moment, když by si to zjistil? Co bys řekl jako první?
0: No, asi by padlo hodně z prostých slov, ale v dobrým.
1: Jo.
0: Jo, že no do, to snad není možný. Ty víš, a tak dokonce tam ty slova.
1: Jo.
0: Takhle by to asi nějak probíhá. Asi myslím, že u všech ne.
1: Ano, asi obdobně u všech.
0: Ozvěte se nám taky, milí posluchači, do dnešního ranního tématu, které zase otevřeme krátce po 6. hodině.
1: A já vám prozradím, jak dneska bude. Čekáme jasno nebo skoro jasno. Až večer se to bude mračit. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů.
2: Víte, kde nás najdete? Impuls.cz. Zprávy. Internetová rádia do každé nálady. To nejlepší z vysílání. A přihlášení do Haló, tady Impulzovi.
3: Haló, tady Impulzovi.
2: Jsme tam, kde jste vy. Impuls.cz.
4: Teroristického útoku v Pardubicích je obviněná další žena. Na dům v Rumunsku dopadl dron. Naši hokejisté na mistrovství světa končí. Je 6 hodin, za redakci zpravodajství vás zdraví Kateřina Palajová.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Soud poslal do vazby cizinku obviněnou z útoku na pardubickou zbrojovku. Ve vazbě je tak v Česku v této kauze už 8 lidí. Žena na rozdíl od ostatních u soudu vypovídala, i když ne přímo k trestnému činu. Policisté zatím poslední podezřelou zadrželi ve středu. Obvinili ji z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině, za což hrozí až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Dron zasáhl dům v rumunské Galaty u hranic Ukrajinou. 2 lidé se lehce zranili. Rumunské ministerstvo obrany uvedlo, že ruský dron pronikl do rumunského vzdušného prostoru a zřítil se na střechu domu, kde způsobil požár. Další dron byl nalezený poblíž obce Basešty na severozápadě Rumunska. Úřady zjišťují původ dronu a okolnosti, za jakých na místo doletěl. Velvyslancem České republiky ve Spojených státech amerických se stane Jakub Kulhánek. Velvyslanec Česka při OSN a bývalý ministr zahraničí nahradí Miloslava Staška. Američané návrh vlády schválili. Při obsazení postu je součástí balíku změn ve vedení 16 velvyslanectví a stálých misí, které schválila předchozí vláda Petra Fialy. V lednu ho zrušil kabinet Andreje Babiše, ale nakonec se v něm Babiš s prezidentem Pavlem podle jeho slov domluvil na 4 změnách. Z letiště Líně u Plzně jsou slyšet výstřely. Důvodem je návrat armády, která areál opustila v 90. letech. Teď je letiště opět místem pro výcvik.
5: Línské letiště se proslavilo hlavně jako místo, kde měla vyrůst takzvaná gigafactory na baterie do elektroaut. Záměr ale padl a do areálu se vrátila armáda. Od začátku května mohou obyvatelé přilehlých obcí slyšet výstřely, protože letiště je místem pro pravidelný výcvik a přípravu menších vojenských jednotek i záchranářů. Armáda chce předejít obavám místních a zbytečným voláním na tísňové linky. Rozsáhlejší nebo noční akce bude hlásit předem. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Líně.
4: Dopravní spojení mezi Mladou Boleslaví a Jičínem bude rychlejší. Ředitelství silnic a dálnic začalo stavět přeložku silnice mezi Mladou Boleslaví a Martinovicemi. Úsek dlouhý přes 8 kilometrů povede od mimoúrovňové křižovatky u Kosmonos na dálnici D10. Příproudá silnice má zrychlit spojení směrem do Jičína a s obcí odvést transitní dopravu. Alespoň to tvrdí mluvčí silničářů Jan Riedl.
6: Nová přeložka silnice první třídy nejvíc uleví přetížené Jičínské ulici na kraji Mladé Boleslavy a samozřejmě i obcím Židněves a Sukorady, protože transitní doprava dosud projížděla jejich středem. Navíc přeložka bude třípruhová a to výrazně přispěje k bezpečnosti, ale i plynulosti dopravy na této silnici.
4: Součástí stavby bude 7 mostů, 3 nadjezdy, 2 protihlukové stěny a 2 mimoúrovňové křižovatky. S dokončením projektu se počítá za 2 roky.
2: S Impulzem na hokej.
4: Česká hokejová reprezentace zůstane bez medailí na mistrovství světa ve Švýcarsku, podlehla ve finále Finsku 1-4. Už na začátku druhé třetiny prohrával tým kouče Radima Rulíka 0-3. Jediný český gól dal Filip Hronek. Reprezentanti skončili na šampionátu pátí a vylepšili o jedno místo loňský výsledek.
0: Posloucháte Klárku Šedovou
1: a Honzu Daňka.
0: Co byste udělali, kdybyste měli 3 miliardy k dispozici? Takovouhle obří výhru. Co byste udělali jako první? I na tuto otázku můžete odpovědět dnes v ranním tématu.
2: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.
0: No a my to rozebereme s Klárkou hned, jak dospívá Michal Hruza. 4 minuty po 6. pátek 29. května.

0: Tento týden zaskočila Čechy jedna výrazná zpráva, úplně zastavila dech všem, kteří zírali. V úterý večer někdo v jackpotu vyhrál, v Eurojackpotu vyhrál téměř 3 miliardy, historicky nejvyšší výhra v české historii. Co byste udělali vy, kdyby vám spadla do klína a co by bylo úplně první, co byste si koupili, to první, co vám bleskne hlavou?
1: My jsme měli vsazeno, to já se přiznám, a vyhráli jsme 340 korun, nebo tak nějak to bylo. Takže malinko se nám to nepovedlo, ale vsadíme znovu a třeba to klapne.
0: Jak by s výhrou naložili naši posluchači?
2: Dobré ráno, já teda, kdybych vyhrál, tak bych to investoval normálně do svýho zdraví. Protože jako zdraví je přednější než nějaký peníze, a takže bych to investoval do zdraví. Ještě bych něco věnoval i na postižené děti.
1: Standa z Plzně napsal, kdyby to se mnou nekleplo, tak miliardu bych dal na kardiologii a ortopedii fakultní nemocnice Plzeň, kde mi v roce 2003 zachránili život po těžké autonehodě. Hodně peněz potom na děti, seniory a útulky a něco pro sebe. A jiný Standa napsal, že kdyby vyhrál takový balík, tak by se tvářil asi takto a poslal takový ten úsměv, ten široce vysmátý, takže Standa by byl navěky vysmátý. A ještě Pepa, tak Pepa píše, že by vyplatil hypotéku a splnil všechny sny jeho ženě. A taky ve vsi postavil hasičárnu, koupil nová auta a pomohl hokejovému Litvínovu a nějaké rozumné nadaci.
0: Já bych pomohl rodině, protože já si myslím, že prachy patří do rodiny. Co vy na to, milí posluchači?
3: Postavit dům pro seniory, dětský domov. No, pak bych koupil asi nějaký hotel někde v Alpách. Tam bych taky vozil nějaký ty rodiny, třeba který by na to neměli, který si třeba nemůžou užít s dětma dovolenou a tak. No, každopádně něco pro sebe, dům, vyplatit si dluhy, zaopatřit rodinu, koupit si nějaký auta, to určitě, to nebudu hát.
0: Jo, zaopatřit rodinu. Tohle už není milionový úsměv Olvinu, tohle je miliardový. Česko má ročně přes 600 milionářů z loterií, ale takhle velká výhra, to je úplně jiná liga. Eurojackpot se opět losuje dnes nebo v úterý.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
0: Však se ozvěte taky se svojí vizí. Klidně přes aplikaci Rádia Impuls nahrajte vzkaz do Impulsu.

0: Halo, tady Impulzovi.
1: Dobré ráno. Výherní fanfára je pro Moniku Drtinovou, která je s námi ve vysílání a právě vyhrála 10 000 korun.
2: Mončo, krásné ráno, gratulujeme.
0: Dobré ráno, děkuji pěkně.
1: To jsou dobré zprávy pro vás. Už jste na značkách? Už jste vstala?
0: Já jsem ve službě, takže...
1: Co děláte za práci?
0: Policii.
2: No. Městská, státní?
0: Cizinecká.
2: Cizinecká, dobrý, to se nás netýká.
1: Prosím vás, Mončo, je vidět, že jste fanoušek Halo tady Impulzovi a určitě budete chtít zatočit i výherním kolem.
0: To zkusíme to.
1: Nebo víte, že tam je smolíček, jo? Jenom...
0: Vím to, no.
1: Jo, takže když o to přijdete, tak vás to nebude mrzet?
0: No to víte, že bude.
1: No, takže?
0: No, takže.
1: Takže?
0: No, zkusíme to.
1: Dobře.
2: A kdo?
1: Točí Klára nebo Honza?
0: Prosím, já se vním.
1: Točí Klára nebo Honza?
0: Já to nechám na vás.
1: Takže Honza.
0: Takže Honza.
1: Jdu na to.
2: Takže Honzik se zvedá, kráčí k našemu kolu a jsem zvědavá, co tam dneska padne. Pojď Honzi, práskni do toho.
1: 2-1, jdu.
2: Ať má Monča jackpot.
1: Snad to dopadne, Moniko. Než se na mě pak budete zlobit.
0: Věřím vám.
1: Je to obrovská zodpovědnost pro nás, moderátory, že máme lidem dělat radost.
2: Uf! Je tam základ, dobrý. Zůstalo vám tak. To hnedka vedle byl smolík už jenom k

0: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jo,
3: jsou tady.
1: Řekni to všem!
4: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
2: Jsou tady.
5: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
6: Pak přijeďte do AutoESA.
5: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
6: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
5: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
7: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
8: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Příjemné ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Zdraví vás Honza Raněk. Kolona kamionů popojíždí na D1 před Brnem směrem z Prahy mezi 175. a 196. kilometrem. U nehody osobního auta s motorkou zasahují záchranáři v Jihlavě v ulici Romana Havelky. V Chomutově v Moravské ulici u Čižvatky s Cihlářskou se zrazila dvě osobní auta a v Praze v Evropské směrem z centra s ulicí za Vokovickou vozovnou bouralo osobní auto s autobusem. Dopravu sledujeme průběžně společně s vámi. Pokud máte doplňující info, nezapomeňte ho dodat taky, třeba nahrát okamžitě přes aplikaci Rádia Impuls. Šťastnou cestu a dobrý dojezd.
2: Vždycky říkal, lochu, žádný strachy. Chceš kovboj v Coloradu, můžeš krávy pás. Já radši utratil jsem sám všechny prachy.

0: Posloucháte Halo, tady Impuls, Klárka, Honza a...
1: Zuřivý reportér Rádia Impuls.
2: Skupina Činasky se chystá na turné a u té příležitosti taky uspořádala letecký den. Proletět se s nimi vyrazil i náš zuřivec. Dobré ráno.
0: Ahoj.
3: Tak Impulzovi, krásné dobré ráno do našeho ranního vysílání z Mladé Boleslavy, kde teda my jsme teďka na leteckém dnu Činasky. Mám tu čest tady být s Michalem Látným. Michale, ahoj.
4: Ahoj.
3: A s Frantou Táborským, pilotem v tomto případě. Ahoj.
4: Ahoj.
3: Je to taková speciální akce, vy tady zahajujete vlastně vaše letošní turné Open Air léto 2026, pánové. A teďka se poletíme podívat a ty budeš, Franto, ty budeš pilotovat a poletíme se podívat na místa, na některá místa, které v tom turné budou. Michale, kam teda si to zařídil, že poletíme?
4: Poletíme Slaný, Litoměřice, Vlašim a Kutná Hora.
3: Čím poletíme, Franto?
5: Poletíme Piper 34 Seneca, takový krásný šestimístní letadlo.
3: Musím se zeptat, já tě znám jako z kapely, jako muzikanta, ne jako pilota, nemusíme se bát.
5: Ne, máme tam ještě kapitána sebou.
3: Jo, dobře, ale ještě mi řekni jenom jedno, hází to, nebo že to není úplně největší letadlo?
5: Hele, hází to, dneska je teplo, takže jsou ty termiky, ale posádce před tebou se špatně neudělalo.
3: Ano, ta čtyři místa z toho seznamu těch koncertů, které budou v Open Air létu 2026, tak tady začínáte ve Valašském Meziříčí, Děčín, to končíte až potom jako v září, vlastně po prázdninách už. Kam se nejvíc těšíte, dá se to jako říct, co máte nejradši z těch měst třeba?
4: Já hraju rád všude, jo, ale jsou to místa, které jsme pečlivě vybrali a dlouho jsme tam nehráli, takže třeba magický místo je Hrádek u Rokycan, krásný letní amfík v lese, nebo moc se těším do Třeboně, kde jsme nehráli moře let a Třeboně nádherná.
3: A teďka ještě, když jsme vlastně fanoušci neměli tu šanci vás teďka nějakou dobu vidět?
4: Ano, my jsme měli 3/4 roku pauzu po velkých oslavách 30 let a rozhodli jsme se, že vyrazíme za lidma, aby nemuseli oni jezdit za námi, takže jedeme Čechy, Morava, 3 měsíce budeme na cestách.
3: Takže děkujeme za ten krásný, vlastně takovouhle možnost mít letecký den z Činasky. Děkujeme za to. No a jdeme do letadla.
5: Jdeme.
3: Tak jo, Impulzovi, za hodinu už letadla. Ahoj.
5: Čau, pánové.
4: Ahoj.
5: Ahoj.

0: Jirka Filipová s Leny zaspívá Samotní nejsme nic. To je pravda, pokud nemáte rodinu, my jsme vaše rádiová rodina. Zdravíme do celého Česka, Honza a Klára za mikrofonem.
1: Dneska bude jasno, nebo skoro jasno, večer bude přibývat oblačnosti a nejvyšší teploty mezi 21 až 26 stupni. V Malé Úpě aktuálně 2 stupně pouhé, napsala Ila, a v Broumově 5. Bez větří a jasno a všem pěkný víkend přeje Zdeněk. Děkujeme za všechny vaše zprávy, ať už se týkají počasí, anebo neuvěřitelných výher, které právě padají v Čechách. Pište na náš WhatsApp 605 222 007.
2: Právě vychází týdeník Téma. Léčivá síla přírody. Beta-glukany, tajná zbraň hub, kvasinek a obilovin. Jak a na jaké potíže fungují a jak si v lékárně vybrat ty správné. Čtěte v týdeníku Téma. Právě v prodeji.
3: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planého Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 30. a 31. 1. května na stadionu FC Hlučín. Buďte u toho s námi. Planeo.
4: Karel Poborský jde sám. Krásně to zkusil, 1-0.
5: Poborský, Nedvěd, Berger a finále, které zrodilo generaci Wembley. Připomeňte si 30 let od Eura 96 na předpremiéře filmu Stříbrná cesta. 4. června od 18.00 Energy Pub v Rýgrových sadech.
6: Kaufland.
7: Jsou tady.
6: Jsou tady.
7: Jo, jsou tady.
8: Jsou tady.
6: Řekni to všem.
8: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
6: Jsou ještě tady?
9: Jsou tady.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
11: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
12: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
13: Myslím, že to bude za C. Gumák.
12: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
14: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
15: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro jihlavanku. Kilogram v Bila klubu za 199,90 pouze v pátek. A milku čokoládu při koupi od 2 kusů za 27,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
16: 4 minuty po 6:30, zprávy jednou větou a Kateřina Palajová. Nadace varuje před zneužitím e-mailu dobročinné sbírky Patron dětí. Velvyslancem České republiky ve Spojených státech amerických se stane velvyslanec Česka při OSN a bývalý ministr zahraničí Jakub Kulhánek. Na dani z příjmu loni státu nejvíce odvedla Škoda Auto, předstihla i ČES. Skoro 400 polských hasičů bojují s lesním požárem v okolí Varšavy. Naši hokejisté na mistrovství světa končí ve čtvrtfinále, podlehli Finsku 1-4 a v 60 letech zemřel 4-násobný vítěz Stanleyova poháru kanadský hokejový útočník Claude Lemieux.
0: Česko má ročně přes 600 milionářů z loterií, ale tento týden všechny překvapil jeden miliardář. Co byste udělali vy, kdyby vám takový balík peněz spadl do klína? Ptáme se dneska v ranním tématu. Klára Šedová.
1: Honza Daněk.
0: Rozeberem za chvilku.
2: Impulzovi. Jsme vaše rádiová.

0: Samotní nejsme nic, Lenka Filipová s Leny, dobré ráno. Tento týden byl v Česku nabitý hokej, vedro a jedna zpráva, která všem zastavila dech. Úterý večer někdo v Česku vyhrál v Eurojackpotu skoro 3 miliardy. Co by bylo úplně první, co byste si koupili, to první, co vám bleskne hlavou? Co byste s penězi udělali, ptáme se. Volej nám posluchači z celé republiky.
1: Ahoj, no tak já, kdyby jsem vyhrál ty 3 miliardy, tak kromě své rodiny by jsem nedal určitě nikomu nic. Žádný charity ani nic podobného. Dneska bych přijel domů z práce, odevzdal by jsem klíčky od auta a už by jsem nikdy nepracoval. Válel by jsem si šunky a cestoval bych.
0: Já se s váma ztotožňuju, já bych taky podělil rodinu rozhodně a i tu rádiovou, přiznám se.
2: A mě?
0: Rádiovou znamená i tebe, tebe hlavně, holka.
2: No tak, uf, už jsem
0: šeda. Já nevím, jestli by tě šeda pustil se mnou na dovolenou?
2: No tak vzal jako na dovolenou, bys mě taky vzal.
0: Vzal bych tě na dovolenou, no, ale musel by tě šeda pustit, pustil by tě.
2: Pustil, to ví, musel, no. Jako. Se nebudu ptát, já prostě řeknu balím kufr a jedu s Daňkem na dovolenou. Máme team building.
0: Tohle zní naprosto dokonalé. I vy se nám můžete klidně ozývat dál přes WhatsApp nebo aplikaci Rádia Impuls.
2: Lenka napsala, ze všeho nejdřív bych se nadechla svobody a jela podat výpověď novým autíčkem. Ani to je nádherná představa. Tučita píše, tak já kdybych zprávu o výhře přežila a zůstala svéprávná a nezbláznila se, tak bych koupila celé rodině krásnou dovolenou a na ní bychom to nějak začali porcovat, rozdávat a utrácet.
0: Tohle už není milionový úsměv Olvinu, tohle je miliardový úsměv. Česko má ročně přes 600 milionářů z loterii, ale takhle velká výhra, to je úplně jiná liga. Eurojackpot se opět losuje dnes a nebo v úterý.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
0: 5 minut chybí do 6:45. Posloucháte Halo tady Impulzovi. Svěřte se nám taky, co byste s takovou rekordní výhrou udělali vy.

0: Posloucháte Halo, tady Imblzovi, vaše ranní rádio rodina bude dál vysílat skvělou muziku. Miroslav Žbirka, Bezchybná, nebo Elena Miles a Black Velvet. 6:45 vysílají Honza a Klára.
1: Luma mě teď neuvěřitelně pobavil, poslouchejte. Já kdybych vyhrál 3 miliardy, tak bych koupil velkou výřivku, naplnil ji a nechal se v ní odnést k šéfovi do kanceláře. Tam bych si zapálil doutník a řekl, výpověď šmejde. A vytáhl bych špunt.
0: Neskutečný. Posloucháte Halo, tady Imblzovi, jak byste to udělali vy, kdyby vám takový balík peněz spadl do klína. Klidně se nám dneska ozvěte do ranního tématu, debatujeme o tom až do 9.
2: Imblzovi, jsme vaše rádiová rodina.
0: A nebo si o tom můžeme klidně pokecat naživo, pokud napíšete teďka do WhatsAppky jedu na 605-222-007, vstoupíme spolu do vysílání a všechno rozebereme a pustíme vám k tomu písničku na cestu.
2: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
3: Když jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu dodnes.
2: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
4: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutov směr Praha. Bílý čepice v dodávce neoznačený.
2: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Zdraví Honza Raněk, dobré ráno. Převážně kamiony po pojíždí na D1 před Brnem směrem z Prahy mezi 177. a 196. kilometrem. Profici z Global Assistance hlásí zdržení v Praze na Štěrboholské směrem k Barandňáku a v Liberecké do centra. Nehoda dvou nákladňáků s osobákem překáží na trase Benešov-Tábor před Oldřichovcem. Na Lomsku na příjezdu do Černčic směrem z Vršovic havaroval osobní auto. A na D6 na 30. kilometru ve směru do Prahy povedalo osobní auto s nákladním, zatím se kolona netvoří. Ještě jedna zpráva pro řidiče. Zastavte se na čerpacích stanicích OMV na osvěžující ledové kávy Viva. Nově ve třech variantách Espresso Sunrise, Espresso Tonic a kokosovo jahodové latte s rostlinným kokosovým nápojem. Jako členové aplikace OMV MyStation teď získáte v akci 5+1 zdarma. Stačí jen při placení předložit aplikaci. Šťastnou cestu a dobrý dojezd. Stačí napsat jedu na 605-222-007, to je náš WhatsApp, a vstoupíme společně do vysílání. Pustíme vám rádi písničku na cestu.

0: můžu s klidným srdcem říct, že prostě patříte do rodiny. Vy všichni posluchači, kteří nás posloucháte každé všední ráno mezi 5. a 9. My jsme vaše rádiová rodina. A do rodiny patří taky Darina. Dobrý den vám přejeme.
1: Krásný dobrý den všem.
2: Krásné ráno, kam jedete?
1: Já jedu do Brna.
2: Do
1: na
2: Brna?
1: Školení.
2: Na školení. A odkud?
1: Jedu z Velkých Opatovic.
2: A jaká je cesta, jak to tam vypadá?
1: No, tím, že vám píšu, jedu, takže popojíždím v kolonách.
2: A já jsem si to myslela, před tím Brnem to tak bývá. A Darino, v čem se budete školit, v jakém oboru?
1: Já se školím specifika všeobecných sester u poskytovatelů sociálních služeb. Potřebují to jako kvalifikaci do práce kvůli S3-kové sestře, protože dělám v domově pro seniory a potřebují to, takže tak.
2: Darinko, to je záslušná práce, děkujeme za to, že to děláte.
1: Já to dělám strašně ráda, už 17 let a je to spíš jako poslání, to beru, ne jako práci.
0: Vy máte moc pěknou profilovku, máte tam jako přírodu, louku a moc vám to sluší, jsem vám chtěla říct ještě.
1: Je, děkuju.
0: Nemáte za co?
1: No, to jsme byli se synem, já myslím, že na Sardinii, takže od tam je to ta fotečka, no.
0: Paní Darino, co byste dělala, kdyby vám do klína spadly 3 miliardy? Ptáme se dneska posluchačů.
1: No, já to právě poslouchám a já vůbec nevím. Já vůbec nevím, co bych si dělala, jako co bych dělala, protože pro mě ne, že by peníze nebyly důležitý, ale není to jako takové to prioritum, který musím mít. Samozřejmě bylo by to fajn, ale asi bych to převážně, zajistila bych se rodinu, ale asi bych to potom rozdala, jinak bych se to asi zbláznila.
0: Vnímáte to tak, že člověk vlastně potřebuje jenom takovou solidní normální střechu nad hlavou a tak dál a nepotřebuje se opájet prostě materiálními věcmi. Rozumím vám správně. Ano, já to taky tak cítím jako chlápek po 50. Pěkně jste to řekla. Co vám můžu nabídnout za muziku? Tady je Elena Miles, zpěvačka Adele, nebo jestli máte ráda něco českého?
1: Něco českého.
0: Tak řekněte si co, já to rychle zkusím najít.
1: Anebo slovenského.
0: Tak
1: zahrajte,
0: no, může
1: mi,
0: být něco.
1: Zahrajte mi Elány.
0: Počkejte, a ty už byli teďka, nemůžu jako po hodince hrát, ale vy jste Darina, co Darina Rolincová?
1: Tak Darinku, Zvonky
0: co?
1: Štěstí.
0: Co, Zvonky? Chtěl byste Zvonky Štěstí, vážně?
1: No.
0: Tak já už je našel a pouštím vám je. Není za co.
2: Darino, krásnou, šťastnou, dobrou cestu. Ať se vám to hezky školí a dobře jde a mějte se nádherně, naslyšenou.
1: Děkuju vám, Klárko, mějte se taky hezky, nashledanou.
0: Krásný víkend.
3: Písnička na cestu.
0: No jasně, že jsem to našel a doufám, že bude mít jako velkou radost z toho naše posluchačka. A nejenom ona, ale spousta dalších, protože tahle romantická písnička prostě nikdy nezestárne.

0: hezká vzpomínka. Karel Gott a Darina Rolincová pro naši posluchačku Darinu. Tady je vaše rádio rodina, Klára s Honzou za mikrofonem.
1: A dneska bude jasno, nebo skoro jasno, večer se to bude malinko kazit. Ale nezoufejte, nic vážného, a teploty mezi 21 až 26 stupni.
2: Sponzorem prosluněné předpovědi počasí je CF Group, výrobce bazénů a bazénových technologií. Když počasí přeje vodě, zazní CF.
3: Diagnoza je jasná. Akutní hokejová horečka, švýcarská mutace. Předepisujeme Impuls.
4: Češi do toho, Češi do toho, Češi do toho.
3: Šampionát ve Švýcarsku sledujeme dnem i nocí. Máme pro vás výsledky dřív než ostatní a k tomu hromadu zajímavostí. S námi budete v obraze každý den na rádiu Impuls.
5: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planeo Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 30. a 31. května na stadionu FC Hlučín. Buďte u toho s námi. Planeo.
6: Karel Poborský jde sám. Krásně to zkusil, 1-0.
7: Poborský, Nedvěd, Berger a finále, které zrodilo generaci Wembley. Připomeňte si 30 let od Eura 96 na předpremiéře filmu Stříbrná cesta. 4. června od 18.00 Energy Pub v Riegerových sadech.
8: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
9: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
8: Kaufland.
10: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
11: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
12: Stanice Česku podvádějí při kontrole emisí. U Varšavy hoří lesy. Finsko zarazilo Čechům cestu hokejovým šampionátem. Je 7 hodin, hezký den vám přeje Kateřina Palajová.
13: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
12: A zprávy otevírá aktualita z naší metropole. Lidem se komplikuje cesta hromadnou dopravou. Kvůli technické závadě nejezdí pražské metro na trase A mezi stanicemi Želivského a náměstí Míru. Dopravní podnik zatím nezná předpokládaný čas obnovení provozu. Největší komplikace vznikají při cestách přes centrum města, kde je nutné volit povrchovou dopravu nebo jiné trasy metra. Podvody s měřením emisí nabírají na síle. Každé čtvrté auto vytipované silniční inspekcí ke kontrole překročilo emisní limity. Většina má přitom platný certifikát z pravidelné prohlídky. Podle Asociace emisních techniků je to důkaz, že se výsledky měření falšují. Podle předsedy asociace Šípa jde především o garážové stanice. Tam projde kontrolou až 97% aut. Existují i takové, kde uspějí všechna. Dohled nad stanicemi mají větší obce a města. Například v Praze podle deníku Právo úředníci loni provedli 40 kontrol. Průměrná sankce byla 4000 korun. V Brně a Plzni udělili pouze pár ojedinělých pokut ve výši do 20 tisíc. Průměrné stáří osobních aut v Česku dosahuje téměř 17 let. Úroveň znečištění ve městech se dlouhodobě nelepší. Příručku pro krizové situace si prolistovala většina Čechů. Manuál s názvem 72 hodin rozeslalo ministerstvo vnitra do domácností loni v říjnu. Obsahuje rady, jak se připravit na krizové situace. Příručku si přečetlo nebo alespoň prolistovalo 83% lidí, kterým dorazila. Sociolog Martin Převrátil to považuje za úspěch.
14: Výrazně se zvýšilo povědomí o takových těch věcech, které by měly být v domácnosti. To znamená vybavenost, ať už se to týká potravinami, schánění informací, co mít doma, jak se technicky vybavit. Jsou to drobnosti, ale jsou důležité a tamto povědomí se jednorázově navyšovalo.
12: Odborníci ale zároveň upozorňují, že jednorázové kampaně nestačí. Stát by se podle nich měl problému věnovat kontinuálně, podobně jako například ve Švédsku nebo Finsku. U Varšavy v Polsku hoří lesy. S požárem bojují skoro 400 hasičů. Oheň je na desítkách hektarů. K jeho šíření napomáhá sucho a silný vítr. Úřady rozhodly o evakuaci dvou vesnic. Jejich obyvatele policie převezla do školy v jiné obci. Hasiči příčinu požáru zatím neuvedli. Lesníci nevylučují žhářství.
3: S impulzem na hokej.
12: Naši hokejisté se vrací z mistrovství světa s prázdnou. Národní tým prohrál ve čtvrtfinále Curychu s Finskem 1-4 a na turnaji končí. Zápas sledoval reportér Vítek Zábranský. Vítku, dobré ráno.
15: Pěkné ráno. Naši hokejisté tahali v utkání za kratší konec. Na začátku druhé třetiny prohrávali už 0-3. Naději vykřesal v dvojnásobné přesilovce Filip Hronek. Pak už jenom zvonili tyče za finským brankářem. Severané si postup mezi nejlepší čtyřku pohlídali. Národní tým tak na turnaji končí na pátém místě a po druhé za sebou může na medaile zapomenout. Porážkou s Finy skončila reprezentační éra trenéra Radima Rulíka. 60-letý kouč slavil úspěch hlavně ve své první sezóně u národního týmu, když dokázali naši hokejisté vyhrát zlato na šampionátu v Praze. Reprezentaci teď přebírají Zdeněk Moták s Pavlem Grosem. Já jsem Vítek Zábranský a otěže za mikrofonem znovu přebírají Honza s Klárou.
0: Co bys udělal jako první, kdyby ti do klína spadly 3 miliardy?
15: Šel bych slavit, neskutečně bych slavil.
0: Takže první bys tam poslal pár panáků.
15: To by byl tak metropolí.
0: Stejnou otázku jako Vítkovi pokládáme i my vám, milí posluchači. Tady jsou Klára Šedová
1: a Honza Daněk.
0: Vaši ranní společníci. Ozvat se můžete třeba přes aplikaci Rádia Impuls nebo to nahrajte WhatsAppem 605 222 007. Dobré ráno.
3: Impulzovi. Jsme vaše rádiová.

0: Tento týden přišla do mediálního prostoru jedna zpráva, že někdo vyhrál skoro 3 miliardy v Česku ve Eurojackpotu. Wow, historicky nejvyšší výhra v české historii. My se ptáme dneska, co byste dělali, kdybyste tu výhru měli vy. Co by bylo úplně první, co byste si koupili, to první, co vám bleskne hlavou. Komu byste zavolali jako úplně prvnímu a co byste mu řekli, jestli byste šli ještě druhý den do práce a tak dále. Jarmil.
1: Tak co bych dělal s takovou částkou, kdyby vyhrál? Já bych si asi koupil kroměřížský blázinec a byl by jenom můj, protože z takové sumy se člověk musí zákonitě zbláznit.
0: Patrik.
2: Všechny peníze, které bych vyhrál, bych daroval na nějaké dobré účely. Nic bych si nenechal. Já jsem šťastný s tím, co mám, co si vydělám. Nic navíc nechci. Asi by mi to štěstí ani nepřineslo.
0: A ještě Patrik, promiňte, ještě jedna reakce.
3: Kdybych vyhrála, tak první, co bych udělala, sekla z prací. Samozřejmě, to jako každej. Koupila si nové autíčko, jela na dovolenou a prostě užívala.
0: Vzala byste mě s sebou, prosím, v tom novém autě.
4: Monika píše, já bych jako první při výhře zašla s rodinou na oběd a kafe. A pak si koupila konečně nový gauč. Něco bych uložila, zajela na wellness a odpočinula si. Moni, za 3 miliardy, nebo 2,5, že jo, co by vám zbylo po zdanění? To by bylo gaučů, to by byl les gaučů a mohla byste si vybírat, na kterým byste se válela jeden den, druhý den, třetí den.
0: Tohle už není milionový úsměv Olvinu, tohle je miliardový. Česko má ročně přes 600 milionářů z loterií, ale takhle velká výhra, to je úplně jiná liga. Eurojackpot se opět losuje dnes nebo v úterý.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.

0: mimořádnou zprávou teďka přichází Kateřina Palajová.
1: Dřív než ostatní.
2: V Možděnicích na Chruděmsku hoří dům s pečovatelskou službou. Lidé se evakuují. Podrobnosti uslyšíte ve zprávách v 8.
0: Posloucháte Impulzovou rodinu. Klárka s Honzou. Klárka teďka jako upřeně. Teďka na mě
3: přišla pokuta.
0: To si nemysl... To si.
3: No tak my tady rozdáváme miliony, miliardy a mně přijde pokuta.
0: No a kde se s tím svým hvízdavým autem zase jela?
3: Neříkej mu hvízdavý auto, už nehvízdá, je zdravý, je úplně v pořádku.
0: Kde se s ním teda chytla pokutu?
3: No, nebylo místo u domu, tak já jsem parkovala jo. Na benzínce, no tak já nevím.
0: Tohle je přece klasika, ne, tam ti dáš pár pokut, jo, děláš jako kdyby to přišlo poprvé, holka. No nic, posloucháte Halo tady Impulzovi, tak možná byste třeba z miliardové výhry zaplatili pokuty, možná byste jeli na dovolenou, nebo to nikomu neřekli. Co byste s takovou sumou udělali, ptáme se dneska v ranním tématu. Do ranního tématu se zase vrátíme po půl osmé, ale za chvilku se vrátíme na silnice doprava 007. Přejme vám klidné ráno, pokud možno, bez pokut, viď, Klárinko?
3: Přesně.
1: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
7: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
8: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
7: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
9: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Příjemné ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Zdraví Honza Raněk a začneme na D1. Komplikace hlásí člen dopravní rodiny, agent Honza.
2: Přijezd do Brna na nájezdu z Rosic, stojí porouchaný kamion, pán tam okolo běhá s telefonem, takže se začne pěkně štosovat ještě víc. Hezký pátek.
1: Příjemný pátek a pevné nervy vám všem, kteří přijíždíte do jihomoravské metropole. I naše posluchačka Darinka nám před malou chvílí v našem pořadu Písnička na cestu potvrdila, že popojíždí. No a tradičně popojíždí také Pražský okruh před Ořechem, a to v obou směrech. Přímo v Praze se bouralo v Liberecké před Bulovkou ve směru do centra, doprava i tam zpomaluje. S kolonou počítejte na jižní spojce směrem na Černák, mezi Spořilovem a Štěrboholy, v opačném směru se zdržíte na Štěrboholské spojce. Nehody jsou taky na trojce z Benešova do Tábora před Oldřichovcem a na trase z Plzně do Domažlic v Chotěšově. No a možná si chcete udělat radost? My vám ji uděláme, protože jedeme s úsměvem taky. Máme pro vás odměny, jako třeba tankování na měsíc či rok zdarma, kávu Viva na měsíc zdarma a spousty dalších. Vláďa dneska vyráží na cestu a kam to bude, se dozvíte už brzy ve vysílání. Letos máme v rámci Jezdím s úsměvem i něco navíc pro ty, kteří zrovna nejsou za volantem. Kolem poledne hrajeme přímo ve vysílání o kupóny v hodnotě 500 korun od OMV. Kdo chcete mít náskok, stáhněte si apku OMV My Station, kde vždycky visí nápověda k otázce den předem. Buďte připraveni a jezděte s úsměvem. Šťastnou jízdu!
3: Činasky se chystají na turné a u té příležitosti uspořádali letecký den. A to by zuřivec nebyl zuřivec, kdyby se toho neúčastnil taky.

0: Kořivec byl s činaškama na leteckém dnu. No a jak to dopadlo? Dobré ráno, pánové.
1: Ahoj všem.
2: Franto, moc ti děkuju za možnost se proletět, když jsi ty pilotoval. Jo, děkuju moc, díky ještě jednou.
3: No, děkuju.
2: Díky. Tak Impulzovi, no, abyste jako pochopili, jsme už jako o tom mluvili před hodinou, ale Franta Táborský, člen kapely Činasky, ale zároveň vlastně komerční profesionální pilot.
3: Ano.
2: Letadla, ano, to jsem netušil vůbec, jo. Děkujeme i za ten průlet nad Kutnou Horou, která byla krásná. Tam to trošku házalo, jsem měl pocit, tam byly trošku turbulence nějaký, co to bylo?
3: To je ten teplej vzduch, no. Zem se ohřívá, ano. Stoupá nahoru a hází to s letadlem, no. Ale vy jste byli skvělí, vy jste nerenceli, ani nikdo jste se nepublinkal, takže to bylo dobrý.
2: Proč to už jsem koukal, kde tam jsou nějaký ty pytlíky, jsou tam.
3: Jsou tam, no.
2: Já jsem je nemohl najít, ale tak jsem se snažil, abych vydržel, jo. Kde se to vzalo, že seš pilot?
3: Láska, lítání, celoživotní a pak vlastně covid mě donutil, nebo dal mi příležitost vlastně si to udělat ty pilotní zkoušky, že je to časově náročný, finančně náročný. Ale ten covid, když jsme nehráli, jo, kapely nesměli hrát, tak jsem si řekl, tak chlapče, teď anebo nikdy, jo.
2: Ty jsi to, Františku, ale vzal jako od podlahy pořádně, protože pojďme si říct, že ty bys mohl být, aby si splnil tu svoji nějakou lásku k lítání, udělal bys třeba ultralight license, jo, na ten vlastně nejobyčejnější motorový letadla a ty jsi to dal úplně vlastně na maximum, ty bys mohl, kdyby jsi udělal nějaký typovky na nějakého Airbuse nebo na Boeing, tak bys mohl vlastně lítat normálně komerční linky.
3: Ano, mě to tak začalo bavit, že jsem si řekl, já si udělám úplně vlastně všechno, co jde,
2: ano.
3: Že to všechno mám, kusil jsem si to, a zjistil jsem, že to úplně časově nejde s kapelou.
2: To je jasný.
3: Ale já jsem spokojený, jako já vlastně jsem si splnil sen a jsem pilot.
2: Já jsem měl dneska zážitek, že vlastně jeden z Činasek mě prostě vzal do letadla a tady mě vzal po České republice. Mimochodem, když jsme mluvili o té Kutné Hoře, tak vaše Činasky Open Air leto 2026, tak jedna z zastávek právě Kutná Hora, to nebyla náhoda, že jsme tam letěli 5.9. To máte ještě až na konci léta.
3: Ano, ale...
2: A začínáte 13.6. Valašské Meziříčí.
3: Valašské Meziříčí, přesně.
2: Moc se těšíme, zveme všechny na vaše letní turné, Open Air akce.
3: Přijďte se podívat.
2: Tak.
3: No.
2: A my se za hodinu ještě přihlásíme tady o tu z letiště v Mladé Boleslavi, kde jsme přistáli.
3: Perfektní.
2: Díky, Franto, a zatím ahoj.
3: Ahoj.
2: Impulzovi, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Do studia.
1: Zdravíme Činasky. Takže se klidně může stát, že vás Franta Táborský odveze z ruzyňského letiště na dovolenou třeba... Já vím, do Španělska. Posloucháte Halo, tady Impulzovi, pátek 29.

0: Slavná písnička Elkna Johna dohrává Halo tady Impulzovi 3 minuty před půl osmou.
1: Jak to s tebou
0: je už zase Činasky, teda vlastně Klára, teda vlastně Činasky i Klára.
2: Jsem tady a mám Brouka v hlavě a za chvilinku vám ho předám a řeknu vám, jak vzniknul. My jsme včera jeli taxíkem a v tom taxíku pan měl naladěné jiné rádio než Impuls, prosím vás, jo. Ale jako prostě, no, tak jsem mu to promenula. No a vysílal zrovna kamarád můj, taky bývalý kolega Vojta, takže zdravím Vojtu, když ten asi teďka spí. No každopádně, hrála tam písnička, která se jmenuje Drill Instructor od skupiny Captain Jack a jestli si ji nemůžete vybavit, tak nezoufejte, já vám ji velmi rychle přiblížím, protože já ji mám od té doby v hlavě, ale v podobě, kterou vlastně jako v hlavě mít nechcete.
3: To je branej den,
0: to je branej den, to je branej den. To fakt jako. Tohle tam hrál, jo?
2: Jo, teda oni hráli ten originál, ale mě tam okamžitě naskočila tahle ta verze, že jo?
0: Jo.
2: Ten Braný den.
0: Jo.
2: No, každopádně prostě jako od té doby Braný den jede a Braný den zocelí modré tělo tvé, takže nemáte zač? Brouka.
1: Nebuď včerejší, no tak Kláro.
0: Dobré ráno všem, kteří naladili Halo tady Impulzovi. Dneska čekáme jasno nebo skoro jasno. Večer bude oblačnosti na severozápadě Čech přibývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia.
2: Valašská Polanka aktuálně 7 stupňů a to napsal Pepa. A jak to vypadá třeba v Praze? Ježiši, ježiši, ježiši.
0: Vypni to. Je...
2: Já se pokouším, ono to nejde. Dobrý, už je to pryč.
0: V Praze je blaze a teplota tady se drží na nějakých 12 stupních Celsia. Ozvat se můžete s počasím i vy 605 222 007. To je náš radio WhatsApp.
4: Vtip dne.
5: Miláčku, kdyby si někoho zabila, tak já ctím zákony této země, respektuji soudy. Já bych tě okamžitě udal, nezlob se na mě.
6: Miláčku, kdybych já někdy někoho zabila, tak mi věř, že ty už bys mě teda neudal.
7: Právě vychází týdeník Téma. Léčivá síla přírody. Beta-glukany, tajná zbraň hub, kvasinek a obilovin. Jak a na jaké potíže fungují a jak si v lékárně vybrat ty správné. Čtěte v týdeníku Téma. Právě v prodeji.
8: Chystáte se kupovat ojetinu? Udělejte si kompletní přehled se speciálem Světa motorů. Ukážeme vám, co obnáší cesta k Jadranu Škodou 105L. Podíváme se na nejprodávanější auto Česka Škodu Octavii a prověříme BMW řady 3 a dalších 19 ojetin. Speciál Světa motorů od pondělí v obchodech, trafikách a na webu ikiosek.cz.
9: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
10: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
11: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
10: Kaufland.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
13: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
14: Co se tady děje?
15: Co se chystá?
16: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
17: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
16: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x0,5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Minutu po půl osmé jsou to zprávy jednou větou s Katkou Palajovou. V Možděnicích na Chrudimsku hoří dům s pečovatelskou službou, evakuovalo se 17 lidí. Dva zraněné hlásí rumunské úřady po zásahu obytného domu v rumunském Galaty u hranic s Ukrajinou. Odborníci na závislosti vyhlásili kvůli přesunu agendy z úřadu vlády na ministerstvo výstražnou stávku. Spojené státy americké budují v Keni karanténní centrum pro své občany vystavené viru eboli. A naši hokejisté nestačili ve čtvrtfinále mistrovství světa na Fini a prohráli 1-4.
0: Larka s Honzou, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Co byste udělali, kdybyste vyhráli 3 miliardy a šli byste druhý den ještě do práce? I to jsou otázky, na které dneska můžete reagovat v ranním tématu. Za chvilku víc.
14: Impulzovi. Jsme vaše rádiová

0: Bohu tady Impulzovi. Tady jsou Klárka a Honza. Dali byste výpověď v práci, kdybyste vyhráli 3 miliardy? Klárko, co? A jak mi odpovíš na tuto otázku schválně?
1: Ne.
0: Já taky ne.
1: Nikdy.
0: Pokud mě nevyrazili, tak bych nedal výpověď, že mě rádio baví. A mám radost, že patřím do rádiové rodiny. Co reakce posluchačů? Co kdybyste vyhráli 3 miliardy?
2: Tak co bych dělal, kdybych vyhrál? Jo. Nedělal bych nic, dělal bych si to, co bych chtěl. Jo. Ale hned jak bych obrečel to, že zaplatím 400 milionů státu, tak bych si začal dělat seznam falešných kamarádů, který by se začali přátelit.
0: To víte, že jo. Musel byste to registrovat, jasná věc. Ano, přesně, půl miliarda by šla státu, přesně.
3: Já kdybych měl 3 miliardy, tak bych založil obrovskou rodinu. Koupil bych si vaše rádio, jo, a rozdával bych s váma radost.
0: Ježiš, to je krásný, ale už teď jste člen naší rádiové rodiny, přece už jenom to, že jste se ozval, je parádní věc a já s toho mám velkou radost.
1: Já si úplně nemyslím, že by vám to stačilo, jo?
0: Cože by koupil rádio? Tak někomu stačí, Klárinko, málo, nemůžeš podle sebe, soudím tebe.
1: Jestli by mu stačilo ty 3 miliardy na naše rádio, víš? Jako, ano. My jsme dražší přece.
0: Jo, já jsem...
1: Mám větší hodnotu.
0: Jo, takhle, vidíš? To by musel koupit jako celou společnost.
1: Bambilionovou hodnotu. To je hodnota nevyčíslitelná, protože to, co milujete, přece nemůžete takhle jako nacenit, že jo?
0: Je to taková filozofičtější debata, tohleto, ano, můžeme se o tom bavit, ale... Řeč čísel je řeč čísel, nevím, za jakou cenu by momentálně se dalo koupit Radio Impuls.
1: Daněk a Šedová, nás chcete, opravdu, věřte
0: podívejte
1: mi.
0: Podívejte se na prodavačku, podívejte se na ní. Tohle už není milionový úsměv Olvinu, tohle je miliardový. Česko má ročně přes 600 milionářů z loterií, ale tahle velká výhra, to je úplně jiná liga. Eurojackpot se zase losuje dnes a v úterý.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
0: Je tam nějaký tip ještě z WhatsAppu?
1: No, Michal mě strašně pobavil, že kdyby vyhrál takovou sumu, takže si z bráchu užije krásný víkend a pak na taxíka domů by si museli půjčit. Tak ten mluví Michal za mě, to já taky umím.
0: To by byl hodně velký punk, teda víkend za 3 miliardy. Posloucháte Halo, tady Impulzovi, ozvěte se nám taky přes aplikaci Rádia Impuls nebo WhatsAppem 605 222.

0: Já z toho musím udělat programový prvek. My tady máme tento týden stážistu, který se jmenuje Jasan. Slyšíte dobře, Jasan se jmenuje. A Jasan přinesl teďka Kláře jahody. Balíček celý jahod a Klára z toho je celá rozněžněla. Je to mladý kluk, takže Klára se rozechvěla. Já nedivím se tomu vůbec. Nechám promluvit taky samotnou aktérku incidentu.
1: Hezkej, vysokej, mladej. Třeba bude i bohatý jednou. Zatím je moc mladý na to. A nebo vyhrál tři. Jasane!
0: No Jasan. Posloucháte, vidíte, takhle přemýšlí ženy. A to stačí. Za chvilku dopravní servis. A hrajeme dál.
2: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina. Zuřivý reportér Aleš Růžička je odhodlaný.
3: Co řveš ty?
4: Já jsem Nikolce.
3: To je koncert. 400 ovcí Impulzovi a teďka, slyšíte, mají chuť, mají hlavu, oni dostali, že jo? Oni by žali pořád, ne?
2: Jen omylný.
3: Takže jdu a ztratil jsem se, jo? Na jedné cestě jsem šel místo doprava, jsem šel doleva.
2: Je šikovný.
3: Zvládne to Aleš tu postel postavit za 2 hodiny? Tak co myslíte?
0: Zvládl si to.
1: Já myslím, že jo.
3: Nezvládl jsem to. No. Slavnostně říkám, a vlastně to ani nejde, když nejste profík.
2: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Jirka Kolbaba, cestovatel Rádia Impuls. Jirko, kdy ses na cestách opravdu bál?
5: Já se bojím většinou na českých silnicích, ale pak ještě, když si vzpomenu, tak se bojím, když pluji do Antarktidy. Teď zase před pár týdny jsem plul do Antarktidy a z Antarktidy zpátky a to jsou nejdivočejší vody na světě a tam se skutečně vážně bojím, když se loď naklání 50-60 stupňů, jde o život.
2: Cestovatel Jirka Kolbaba, každé dopoledne po 10. na Rádiu Impuls. Rádio Impuls, doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Zdraví vás Honza Daněk, dobré ráno. Nesouvislá fronta kamionů je na D1 před Brnem. A to směrem z Prahy mezi Velkou Bíteší a 196. kilometrem. Prostě popojížděj, no a mají mezi sebou velký mezery, proto nesouvislá. Profici z Global Assistance hlásí ucpaný pražský okruh směrem do Modletic mezi Zličínem a Ořechem. Hodně plné kvůli tomu i plzeňská D5 před Prahou. Ve směru na letiště na okruhu kolona mezi Lochkovem a Ořechem. Přímo v hlavním městě se bouralo v Bělohorské směrem z centra před křižovatkou s Ankarskou. Připravte se na zdržení. Nehoda je také na magistrále směrem do centra před nájezdem na jižní spojku a stojí se ve Štětboholské směrem k Barandáku. Na výjezd do Skladna směrem do Prahy na Kruháči havaroval kamion a převrátil se. I tam počítejte prosím se zdržením. Z dopravy je to pro tuto chvilku všechno.
1: Pan profesor taky přijde za chvilku a bude chemie, bude se zkoušet.

0: Klárka s Honzou. Co všechno může být rajské, drahoušku?
1: Rajské.
0: Jablíčko.
1: Jako jablíčko, no.
0: Rajské jsou ostrovy třeba některé, že jo.
1: Pak je zahrada rajských potěšení. Ano. Tak potěšení můžou být rajská.
0: Rajská omáčka.
1: Mňam, to bych si dala s knedlikem.
0: Vážně?
1: Miluju rajskou.
0: Co ještě rajského tě napadá, princezno?
1: No ještě ten plyn, no.
0: Jo.
2: Zpátky do lavic. S panem profesorem na rádiu Impuls.
3: Dobré ráno, studenti. Dnes mám pro vás rajské téma, ale protože máme chemii, bude řeč o rajském plynu. Anesteziologové ho velmi dobře znají a úlevu přináší třeba budoucím maminkám při porodu. Ale možná vás překvapí, že se využívá třeba při výrobě šlehačky. Chemická značka rajského plynu je totiž N2O. A já se vás ptám, jak zní správný chemický název pro rajský plyn, tedy N2O? Ní, natý, itý, ičitý. Pamatujete, jak jsme se ty koncovky biflovali? Takže, oxid dusný je náš hrdina, který úřaduje ve šlehačce i na porodním sále a budete se asi divit, ale využívá se i v motorismu ke zvyšování výkonu spalovacích motorů. Pro dnešek končíme.
2: Zpátky do lavic s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.
0: Tak brzně i v motorismu, jo, nám to tam pohání, takže když jako chceš jet rychleji, tak tam vzniká rajský plyn, nebo co, jako.
1: No já bych si čukla, tam to může být příjemný. A nebo šlehačku. Obojí, ježiš, na ty jahody se mi hodila ta šlehačka. K tomu bych si čuchla, to bude pátek jak víno.
0: Hrajem, Klárko.

0: Michael Jackson, posloucháte Halo, tady Implozovi, už bude 8 hodin. Krásné dobré ráno vám přeji, Honza s Klárkou.
1: Já jsem vám pouštila kousek ze Šmoulů, Branej den, jo, a vy mi píšete, že teda mě proklínáte, že to taky máte v hlavě. Takže nemáte záč, milí posluchači, pro ty, co neslyšeli. Tak Branej ještě den za celý modré tělo tvé. Mám ještě kousíček, co? Co? No,
0: tak to nasaď do hlavy, budou tě milovat do víkendu. Teď je tam zrovna vyhrávka, teď nespívají.
1: Počkej.
0: Já tě praštím dneska. Já ti musím stáhnout mikrofon, říkala jsi počasí už?
1: Ještě ne.
0: Tak to řekni,
1: rychle. Tak já musím vypnout ty šmouly. Bude jasno, nebo skoro jasno. A večer se to bude trošičku mračit, ale jste šmoulava, vám to bude úplně jedno. Nejvyšší teploty 21 až 26.
2: Máte v práci milionové kolegy? Nic pro ně není problém? Vždycky podrží celý tým a ještě se s nimi zasmějete? Milionoví kolegové existují, ale málo kdo to řekne nahlas. Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 na rádiu Impuls. Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90. A Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
4: Hasiči na Trudimsku zasahují u požáru domu se sociálními službami. Do Rumunska dopadl ruský dron. V Česku se večer otevřou kostely. Je 8 hodin, zprávy nese Kateřina Palajová.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Na Chrudimsku hoří dům se sociálními službami. Hasiči zasahují u požáru v Možděnicích, které jsou součástí obce Vysočina. Situaci sleduje reportér Vítek Zábranský. Vítku, dobré ráno.
5: Dobré ráno. V bytovém domě se sociálními službami začalo hořet kolem 5. hodiny. Obec ještě před příjezdem hasičů evakuovala 17 lidí. Mluvčí hasičů ČTK řekl, že se požár podařilo lokalizovat asi po hodině. Oheň vypukl v podkroví, je na místě výšková technika, hledají se skrytá ohniska. Na určení příčiny je ještě brzy. Podle dosavadních informací se nikomu nic nestalo. V Možděnicích zasahují profesionální i dobrovolné jednotky. V sociálním bydlení žijou lidé všech věkových kategorií. Evakuované občany obec Vysočina umístila do krizových místností na úřadě v hasičské zbrojnici a schání jim náhradní bydlení. Situaci dál sledujeme. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
4: Obytný dům v Rumunsku zasáhl dron. Dva lidé se lehce zranili. Rumunské ministerstvo obrany uvedlo, že ruský dron pronikl do rumunského vzdušného prostoru a zřítil se na střechu domu v Galaty, nedaleko ukrajinských hranic. Další dron byl nalezený na severozápadě Rumunska. Nesl výbušnou nálož. Úřady zjišťují původ dronu a za jakých okolností na místo doletěl. Rumunská diplomacie incident označila za závažnou a nezodpovědnou eskalaci. Informovala o něm NATO. Severoatlantická aliance vydala prohlášení, ve kterém odsuzuje bezohlednost Ruska a bude dál posilovat obranu proti všem hrozbám. Zaplánovaný útok na koncert Taylor Swift v Rakousku padl rozsudek. Soud ve vídeňském Novém Městě uznal 21-letého Rakušana vinným a poslal ho na 15 let do vězení. Podle soudců je muž se severomakedonskými kořeny také vinný z podílu na založení teroristické buňky. Zpěvačka Swift měla na stadionu ve Vídni v roce 2024 naplánovaná 3 vystoupení. Všechny koncerty byly z preventivních důvodů zrušené, protože podle úřadů byla úroveň hrozby velmi vysoká. Česko prožije noc kostelů. Už po 18. se večer otevřou stovky kostelů, kaplí a modliteben po celém Česku. Letošní ročník ponese motto Odvaha. Organizátoři chtějí upozornit na význam vnitřní síly, překonávání strachu a otevřenosti vůči novým setkáním. Návštěvníci mohou vidět běžně nepřístupné prostory, zúčastnit se koncertů, komentovaných prohlídek a dalšího programu. Loňský ročník podle organizátorů zaznamenal více než 460 tisíc návštěvnických vstupů.
2: S impulzem na hokej.
4: Našim hokejistům na šampionátu chyběla větší síla. Vyplývá to z vyjádření kapitána Romana Červenky, podle kterého je čtvrtfinálové vyřazení s Finskem odrazem reality. Podle něj byla navíc hra naší reprezentace na mistrovství světa často naivní a rozházená. Červenka vyjmenoval i další důvody neúspěchu.
6: Celý turnaj byl velice náročný a dá se říct, že jsme neměli jednoduchý zápas na tom turnaji a tak nějak říkám, asi se nenašlo se konzistentně ta správná chemie, aby jsme konzistentně ukazovali ten výkon třeba jako proti Švédům nebo proti Kanadě.
4: Sám kapitán Červenka se reprezentačního dresu dobrovolně vzdávat nechce. Prohlásil, že pokud bude mít výkonnost, rád dorazí i příští rok.
0: Tento týden Čechy zaskočila zpráva, že někdo v Česku vyhrál Eurojackpot skoro 3 miliardy korun. No a tak se vás dneska prostě jednoduše ptáme, co byste udělali, kdybyste tu výhru měli vy. A ptají se Klára Šedová.
1: A Honza Daněk.
0: A za chvilku v tom budeme v ranním tématu pokračovat.
2: Impulzovi. Jsme vaše rádiová.

0: patříte do rodiny. Krásné dobré ráno vám přeje vaše rádio rodinka, za mikrofonem Klárka a Honza, vaši ranní průvodčí. Pozor, důležitá informace právě teď ve éteru. Pokud nás posloucháte, požár auta uzavřel dálnici D1 na 192. kilometru ve směru do Prahy. Kolona tam rychle narůstá. Kdybyste měli doplňující informace přímo z místa, nahrajte je přes aplikaci Impulzu.
1: Úterý večer někdo v Česku vyhrál v Eurojackpotu téměř 3 miliardy korun. Je to historicky nejvyšší výhra v České republice. A my se vás ptáme, co byste dělali, kdybyste tu výhru měli právě vy? A co byste si koupili jako první? A já ještě vyzývám herce, ať se ozve na rádio.
0: To nezabralo ani v úterý, kočičko. Ne? To se neozve. Věř tomu, že se neozve. Ty by ses ozvala, kdyby tě vyzývali z Impulzu.
1: Jemu bych se ozvala, kdyby se mi ozval.
0: Ty by ses ozvala, kdyby si vyhrál ty 3 miliardy do rádia.
1: Mě nikdo nikdy neviděl.
2: Já kdybych vyhrál pořádný peníze, tak bych zaplatil si doktory a pak bych pomohl všem chudým, protože to potřebují. Ale vybíral bych si, ne každý to potřebuje.
3: Já kdybych vyhrál miliardu, tak to všechno tady, co tady mám, prodám a odstěhuju se někam do teplých krajin. A nikomu bych neřekl ani slovo, protože v tu chvíli, jak člověk má peníze, tak má takových kamarádů, že bychom se divili.
4: Tak v první řadě bych si založil několik účtů a nechal si peníze poslat na různé účty u různých bank. Potom bych pravděpodobně koupil zlato, stříbro, nějaké akcie, koupil bych si pár bytů a užíval si peníze s tím, že bych určitě dal něco rodině, kamarádům, rozdělil bych to, nechal bych si jenom prostě tak, abych mohl v klidu žít, cestovat a nemuset chodit do práce a mít třeba příjem z těch dividend.
0: Pojďme se zasnít všichni a pojďte nám to taky nahrát nebo zavolat přes aplikaci Rádia Impuls nebo WhatsAppem 605 222 007.
1: Adel z Trenčína píše, že počkejte, ono je to ve slovenštině, tak já nevím, jestli to mám přečíst.
0: Ježíš, tak to prostě zkrátka.
1: Kdyby som vyhrála tolko peňazí, co by som koupila jako prvé? Můj přítel miluje kebab, takže koupila by som mu stánek s kebabom.
0: A je to! Tohle už není milionový úsměv Olvinu, tohle je miliardový úsměv. Česko má ročně přes 600 milionářů z loterií, ale takhle velká výhra, to je úplně jiná liga. Eurojackpot se opět losuje dnes a nebo v úterý.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
0: Ozvěte se taky, pojďme se zasnít. Proč ne, teď je pátek. Veselý pátek vám přejí Klárka Šedová
1: a Honza Daněk.
0: Vaše ranní společnice.

0: love you.
1: I love you too.
0: A pořád to tam říkajte, tak hezký. I my vás máme rádi, milí posluchači. Nicole Kidman a Robbie Williams na Impulsu, za chvilku Jeleni a jejich všude zdejší. Posloucháte Honzu s Klárou.
2: Chytrý telefon máme dnes v kapse skoro všichni a právě proto je dobré vědět, na co si při jeho používání dát pozor. Takzvaný phishing, to je podvod, kdy se útočníci vydávají za banku, úřad nebo známou firmu a snaží se z vás přes e-mail nebo SMSky vylákat hesla či údaje k platební kartě. Jak se bránit? Vždy zkontrolujte skutečnou adresu odesílatele. Nenechte se vystrašit zprávami o zablokovaném účtu ani nalákat na výhru. A hlavně neklikejte na podezřelé odkazy. Nejde o to se bát, ale být obezřetní. Pár vteřin navíc vám může ušetřit spoustu starostí.
3: Projděte životem bezpečněji. S kooperativou na www.bezpečnostmazelenou.cz.
4: Kaufland.
5: Jsou tady.
4: Jsou tady.
6: Jo, jsou tady.
7: Jsou tady.
4: Řekni to všem.
8: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
4: Jsou ještě tady?
9: Jsou tady.
10: Prožijte den dětí v Energylandii, v zemi poháněné sny. Pouze nyní výjimečná rodinná akce. Kupte dvě vstupenky a třetí získejte zdarma. Tiket Energylandia.pl.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
12: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc, tak si vsaďte. Megamax a Česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
13: Zuřivý reportér Aleš Růžička je odvážný.
14: Právě teď spouštíme kouly a zároveň s tím i štětku do prvního dnešního komína, jo? Takže si to moc užíváme tady na Praze 10 s úžasným výhledem.
13: Je vynalézavý.
15: Obě dvě dohromady do pusy, jako. Fouka, a ono to netahat. Potom udělá víc páčků, že jo?
13: Je nezastavitelný.
16: Cesta na Svatou hory, poutní místo na Příbramí. Jsem právě teď vylezl po nejdelších schodech v České republice.

0: smrdík.
1: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
2: Kurňa, tolik recepisů na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouch, cmunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strik a milion dalších názvů.
1: Vařte jako vyšurini. Každou neděli na Impulzu.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Krásné ráno všem, přeje Honza Daněk a nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Požár kamionu na D1 na 192. ve směru do Prahy se povedlo uhasit. Asi před 10 minutama jsem to dával do vysílání. Stojí se ale v levém pruhu a kolona má 4 kilometry. Proti směru se popojíždí v přerušované koloně mezi Velkou Výteší a 196. kilometrem. Ucpaný je taky pražský okruh směrem do Modletic mezi Zličínem a Ořechem. Plná je i plzeňská D5 před Prahou. Skoro 3-kilometrová kolona je na výjezdu z Prahy směrem do Chomutova u letiště a přímo v Praze se bouralo na magistrále směrem do centra před nájezdem na jižní spojku. I tady se prosím připravte na zdržení, ať už jste kdekoliv. Pevný nervy do kolony, posílám vám tam jeleny.
2: Činasky uspořádali letecký den a nemohl u toho chybět samozřejmě náš Zuřinec.
1: Za chvilku se ozvou všichni do vysílání.

0: je fajn, u Impulzu vidíte nejfajnější.
1: Živý reportér Rádia Impuls.
2: Činasky chystají turné, u té příležitosti uspořádali letecký den a to by bylo, aby tam nebyl náš Zuřivec.
0: V letadle přímo.
2: Přímo tam. Dobré ráno, pánové.
0: Krásné ráno všem.
3: Impulzovi, krásné dobré ráno. My vás zdravíme z letiště v Mladé Boleslavi, kde teďka právě probíhá letecký den z činasky. Já tady mám teďka i dokonce Michala Malátnýho. Michale, ahoj.
4: Ahoj.
3: A

0: Anta Táborský.
1: Ahoj. Jsme spolu letěli.
0: Ano.
1: Za to ještě jednou děkuju. Ale chyběl jsi nám tam, Michale, trochu ty v letadle. Proč jsi neletěl v letadle s Františkem a s náma se proletět vlastně na některých těch místech, které budou ve vaší Open Air léto 2026?
2: Ne, že bych se bál, ale máme takovou domluvu, že kapelník a zpěvák spolu nesednou do letadla, jako kdyby náhodou se něco stalo, jako že se samozřejmě nic nestane, tak aby ta kapela mohla pokračovat.
1: Mě tak jako napadá taková jízlivá jenom jako připomínka, kytarista se dá obětovat.
2: No, jako Frante není jenom kytarista, Frante je hlavně autor, že jo?
1: No já, jasně, tak já jsem...
2: Největších hitů, takže no. To jako by asi bez něj nešlo.
1: Jestli si neříkáš třeba, že by bylo lepší, že nezačal lítat, já nevím, třeba bubeník.
2: No, tak Frante chtěl lítat, tak lítá, jo, to je v pořádku, no.
1: Nerozmlouvá mu to, když do toho jako chtěl jít.
2: Ne, ne, ne.
1: Jenom mi řekni, my jsme dneska tady měli ty krásné lety, Litoměřice, Kutná Hora, Slaný, Vlašim.
2: Kutnou Horu jste viděli.
1: Kutná Hora nádherná, tam jste 5.9. máte ještě čas.
2: 5. září, ano, ano, 5. září v Kutné Hoře.
1: Tak nás pozvej na vaše open air koncerty.
2: Tak přátelé, chystáme největší letní šňůru v naší historii, je to 18 koncertů na překrásných místech. Pokud máte rádi naši hudbu, neváhejte, bude to zážitek, budeme hrát jak o život. A
1: jak se těší František?
3: Velice, už nám to chybělo.
1: Co je lepší, být na pódiu s kytarou anebo za kniplem?
3: Mě baví oboje.
1: A kdyby byla taková ta Sofína volba?
3: No tak... Kytara samozřejmě a pódium, no, to je jasný.
1: Teď ten piloták, to stálo strašný prachy.
3: Hele, stálo, ale...
1: To jsou miliony, že jo?
3: Ale v kapele už hraju 30 let a to se nedá jen tak jako opustit. Tak,
1: Pulzovi ještě jednou z letiště v Mladé Boleslavi. Pánové, já vám moc děkuji a přejeme vám, ať si užijete vaše letní Open Air léto 2026. 18 koncertů po celé České republice, které začnou 13.6. a 11.9. to skončí. Ahoj.
2: Děkujeme, těšíme se na vás.
4: Díky. Já taky, já určitě pojedu do Hrádku Rokocan, 100% do toho přírodního amfiteátru, jsem si to, Michale, všechno zjistil a moc se těším. Ale hlavně činasky budou kde, Klárinko?
5: Činasky budou na Benátské. A my tam budeme taky.
4: Ty tam budeš, já budu mít se na dovolenou. Posloucháte Halo, tady Impulzovi. Pátek 29. května hrajou Depešáci. 6 minut chybí do půl deváté.

0: Dneska jsem posluchce vytočil základ na kolečku našem krásným a třeba pondělí to bude Betano Jackpot. Kdo ví, je to všechno ve hvězdách. Každopádně halo, tady Impulzovi běží dál a vy se celá rodina můžete přihlásit třeba přes víkend. Partnerem hry je Betano, online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
2: Dneska bude jasno nebo skoro jasno, večer se to malinko zatáhne, každopádně teploty vysoko 21 až 26 stupňů. No a když se podíváme na víkend, tak ty teploty by měly být vlastně takové jako podobné, ale pozor, co může nejspíš sprchnout. V sobotu, v neděli, v pondělí i v úterý ve středu, no ale ono to bude docela propršené. Každopádně ve čtvrtek se to zase začne zvedat, no takže jak si lidé stěžují na to, že je sucho, tak sucho nebude. Děkujeme za vaše zprávy, Vyškov na Moravě 13 stupňů napsal Robert, 13 je v Jiřetíně pod Jedlovou, víme od Jenny a zdraví nás taky Placák, v Lipovci v Moravském Krasu je slunečno a 14. Pište dál na náš WhatsApp 605 222 007.
0: Takže vykoupu se alespoň v bazénu.
2: No to jsem vykoupat, můžeš, to ti nikdo nebrání.
0: A můžu teda, nesmrznu. Můžeš. Nesvrknu se.
2: Maňko jo.
3: Seba. Právě vychází týdeník Téma. Léčivá síla přírody. Beta-glukany, tajná zbraň hub, kvasinek a obilovin. Jak a na jaké potíže fungují a jak si v lékárně vybrat ty správné. Čtěte v týdeníku Téma. Právě v prodeji.
4: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
5: Karel Poborský jde sám. Krásně to zkusil, 1-0.
6: Poborský, Nedvěd, Berger a finále, které zrodilo generaci Wembley. Připomeňte si 30 let od Eura 96 na předpremiéře filmu Stříbrná cesta. 4. června od 18.00 Energy Pub v Rýgrových sadech.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj. Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
14: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Kunín mléko polotučné v Bila klubu za 8,90 a meloun vodní se sníženým obsahem semen 1 kg za 24,90. Bila. To dobré začíná u nás.
15: Je 8:30, jsou to zprávy jednou větou a Kateřina Palajová. Hasiče lokalizovali požár bytového domu se sociálními službami v Možděnicích na Chrudimsku. Ochránci zachraňovali z Čapího hnízda v Třebíči 3 mláďata. Na dani z příjmu loni státu nejvíce odvedla Škoda Auto, předstihla i ČES. Raketa společnosti Blue Origin miliardáře Jeffa Bezose při cestu na startovací rampě explodovala. A naši hokejisté na mistrovství světa končí ve čtvrtfinále, podlehli Finsku 1-4.
0: To je mi moc líto, že se to stalo panu Bezošovi, protože investuje hodně peněz do výzkumu, ale já mám ve studiu taky dvě rakety, milí posloukači. Jedna se jmenuje Kateřina Palajová, krásné ráno, hezký víkend.
16: Krásný den.
0: Druhá raketa je Klára Šedová. A dál?
16: No, a dál?
0: Je možné, že dneska exploduje, když do ní malinko rejpnu. Nebo zamávám červeným hadrem.
17: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
0: A Richard Krajčo, o kterém to bude celý příští týden, se ptá, až exploduje paní Šedová, co bude pak?

0: co hýbalo českým hokej vedro, ale taky jedna zpráva, která zastavila dech úplně všem. V úterý večer někdo vyhrál ve Euro jackpotu 2,911 miliardy korun. Historicky nejvyšší výhra v české historii, tak se ptáme, co byste s tím udělali vy?
1: Tak já kdybych vyhrál 3 miliardy, tak samozřejmě, že jo, v první řadě rodině, jo, dceři bych dal aspoň miliardu, ať se mají dobře, ale potom bych si koupil normálně psychiatrický sanatorium, kde by mě z toho museli prostě vyléčit. Takže asi tak.
0: No. Mari, nemusel byste žádnou psychiatrii, já bych vás proplesknul, to by bylo rychlý a ještě bychom zašli na pivo, takže ne, tohle ne, tam peníze nedávejte, prosím. Kdyby se to náhodou stalo, kontaktujte mě.
2: Za půl miliardy, viď? Rychlý proplesknutí.
0: Ne, zadarmo bych ho proplesknul.
2: Zadarmo?
0: Mě by stačilo, kdyby mě pozval na pivo, je to kámoš, je to rodina. Hele, z rodiny nechci žádný peníze.
2: No ale zadarmo ani kuře nehrabe.
0: No takovej já nejsem.
2: Já bych možná pleskala za určitý úplatek.
0: Dobře, ale to jsme úplně v jiném oboru, holka, jo? Pojďme opustit tohleto teritorium. Další reakce se ozvala právě v tuto chvíli.
3: Já kdybych vyhrál 3 miliardy, zaprvé bych zaplatil daň krvu, jako abych neměl potom průšvih, kdybych o to přišel.
0: Půl miliardy.
3: A udělal bych jednoduchou věc, úplně jednoduchou. Šel bych za šéfem do práce a řekl bych mu, hele, přidej mi nějakou korunu.
0: Tohle je parádní nápad, takhle se to dělá, to je návod, správný návod našeho posluchače, jak naložit výhru, sajít za šéfem a poprosit o přidání.
2: Helenka mi napsala, že kdyby vyhrála, takže by se mnou šla nakupovat šatičky a botičky a kabelky, Helenko.
0: Klára,
2: jste tak hodná.
0: Klára si totiž buduje komunitu nákupčích tadyhle v ranním vysílání. Pokud se do ní chcete přihlásit, samozřejmě stačí naladit každé ráno mezi 5. a 9. Vždycky se něco malinko o nějakých těch šatech a botách dozvíte. Ještě
2: jo,
0: nějaká?
2: Je to pravda.
0: Posluchač,
2: no ne, já bych ráda zopakovala tu paní posluchačku, která má přítele a ten má rád kebab a ona ve chvíli, kdyby vyhrála, takže by mu koupila stánek s kebabem a to mi přijde tak hezký.
0: Víš, že ale často, četl jsem to v nějakém spotřebitelském časopise, že tam prodávají maso nejasného původu.
2: Ale hezky to voní.
0: Tohle už není milionový úsměv Olvinu, tohle je miliardový úsměv. Česko má ročně přes 600 milionářů z loterií, ale takhle velká výhra, to je úplně jiná liga. Eurojackpot se opět losuje dnes, anebo v úterý.
4: Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
0: Co jiného vám můžeme poslat než trochu radosti a dobré nálady. Snažíme se o to každé všední ráno mezi 5. a 9. Nezapomeňte si ladit vaši rádiovou rodinu každý všední den. A za mikrofonem většinou bývají Klára princezna Šedová.

0: Halo, tady Impulzovi, krásné ráno. 100 000 korun možná padne v pondělí, možná ne, nevíme, ale prostě neovlivníme to. My do toho vždycky praštíme se vší láskou, něhou a silou. Třeba teďka, kdyby stala moje krásná princezno, šatičková královno, a zatočila jenom tak jako z legrace. Udělala to, poslechla mě, což je zajímavý, že mě poslechla v tu chvíli.
1: A nic neříkala.
0: A nic
1: toho.
0: Neříkala, přesně ne, tak.
1: Nevzdychala, neprotáčela oči.
0: Tak podívejte se, co jí tam padlo. Padly tam smolíky, ještě se dneska netočila. Ale mě tam padl vlastně taky, že jo, někdy zkušebně, ne. Jo, ne.
1: Takže mi jenom mě padají smolíky.
0: Ne, i mě, víš, jo? Že to je, to nevymyslíš, nedá se nic dělat, ale já jsem nechtěl zakončit ranní vysílání smolíkem. Proto to prosím prostě přitáhni na ten trojnásobek, odkud startujeme, 3, 2, 1 a fič. Klárinka to zkouší podruhé, bohužel v živém vysílání tuhletu možnost nikdy nemáme, nikdy, ale teď ano a uvidíme, co se stane. Klárinka má trojnásobek a byla blízko betáno jackpotu, takže je vidět, že paní Šedová má nakročeno na pondělí, jo? Že o víkendu se ještě víc hodí do formy, když manžel pustí korunu a koupí nějaký nový šaty. Přijde v tak dobrý náladě, že se to vůbec nedokážete představit. A já si myslím, že tam rozhodně můžou padnout i dva betáno jackpoty po sobě, když bude točit paní Šedová.
1: Když budou šatičky.
0: Jo.
1: Možná, jo.
0: No, to vždycky spravím. Jsme vaše rádiová rodina, přidejte se taky a celá rodina se přihlaste zdarma přes Impuls.cz do pondělního kola.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
3: Víte, jak nejsnadněji poslouchat naše vysílání?

Rádio Impuls pohodlně a čistě přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: 007 je tady, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Krásné ráno, přeje Honza Daněk. Na D1 na 192. kilometru na výjezdu z Brna směrem do Prahy blokuje levý pruh kamion po požáru. Kolona měří přes 6 kilometrů. Před Brnem směrem z Prahy je přerušovaná řada hlavně nákladních aut mezi Velkou Výteší a 196. kilometrem. Profice z Global Assistance hlásí ucpaný pražský okruh směrem do Modletic mezi Zličinem a Ořechem. Hodně plný je kvůli tomu i příjezd do Prahy po plzeňské D5. Víc než 3-kilometrová kolona je na výjezdu z Prahy směrem do Chomutova u letiště kvůli omezení a přímo v hlavním městě se stojí ve Štěrboholské spojce směrem k Barandovskému mostu a v Liberecké směrem do centra. Z dopravy je to úplně všechno, kdybyste měli doplňující info, víte kam to všechno volat a nahlašovat přes aplikaci Rádia Impuls. Je to úplně nejjednodušší cesta. Přeju vám šťastnou jízdu a hezký víkend.
2: Petr Berka ve studiu, ahoj.
3: Ahoj Impulzovi, ahoj.
2: Jak se máš?
3: Mám se dobře při zpátku, jak vy?
1: No, jednoznačně, no, optimisticky.
2: Hele, nevyhrál jsi náhodou 3 miliardy?
3: Nevyhrál, ale dobře. To by mě asi zřejmě klepla Pepka. Byl bych dobře.
2: A máš pro nás vtip?
3: Určitě mám vtip, pokusím se být vtipnej teď po ránu. Jo? Takže přijde chlap za manželkou ukázat svaly a říká, tak se podívej, má drahá, to je 85 kila dynamitu. A ona říká, no tak co, čemu je to platný, když zápalná šňůrka má pouze 5 cm.
0: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky. Rádio
4: Impuls. Babi by řekla, ještě, že jsou děcka ve škole.
1: Posloucháte Halo, tady Impulzovi. Krásný víkend a v tuto chvíli už vysílá Petr Berka.
3: Těším se.

0: Vlka s Honzou, krásné dobré ráno přejeme do celého Česka. Ano, písnička se jmenuje We Are Family, my jsme rodina. Každé ráno mezi 5 a 9 jste její součástí, to je jasná věc. Dneska jsme se ptali celé ráno, jak byste s výhrou v Eurojackpotu naložili vy, naši posluchači.
1: Bez váhání bych 90% celkový částky darovala na charitu, darovala bych to hlavně na onkologický výzkum.
2: Koupil bych pár bytů jako investici, nějakých těch pár desítek milionů bych dal psím útulkům, něco dětským domovům.
3: Já teda, kdybych vyhrál, tak bych to investoval normálně do svého zdraví.
4: Já bych si asi koupil kroměřížský blázinec a byl by jenom můj, protože z takové sumy se člověk musí zákonitě zbavit.
0: Jenže, jasně, je to obrovská suma, jenže u nás můžete vyhrávat každý den. Nejde sice o miliardy, ale takových 100 000 páni. I dneska se u nás rozdávali peníze.
5: Dobrý.
0: Je to tam, tu desítku prostě máte a 10 000 pomůže, nemám pravdu.
5: No určitě.
0: Super, mám radost,
5: děkuju.
0: Byla to skvělá hra s váma. Zůstaňte věrná dál, halo tady Impulzovi a mějte se nádherně, ať vám jde práce od ruky naslyšenou.
6: Naslyšenou.
0: No a taky tady máme samozřejmě paní Šedovou, která do většiny věcí moc ráda hází vidle, ale myslím v tom dobrým. A dneska nasadila posluchačům do hlavy šmoulíky.
6: A máte s čím jít
0: počkej,
6: na víkend.
0: Počkej, posta tam ještě chvilku. Posta tam, to je neskutečný prostě. A je...
6: To je branej den, šmoulí.
0: Tak tady aspoň vidíte, jaký vkus, jaký hudební vkus má paní Šedová. Můžete se k ní zase připojit, možná už do pondělka bude pošmoulí. Samozřejmě. Pondělí budeme oba dva na značkách. Už 5 ráno. Písnička na cestu. Pan profesor nebo halo tady Impulzovi.
6: Krásný víkend, naslyšenou.

0: Devátá hodina před námi a také zprávy s Katkou. Já se postarám počasí nebo o počasí, abychom se zpravodajstvím byli kompletní před zprávami, tedy před devátou. Pátek bude slunečný, jen večer se to trochu pokazí na severozápadě Čech, ale žádné srážky dneska neočekáváme. Teploty 21 až 26, v Čechách místy až 28 a v tisíci metrech na horách 18, na Šumavě teplej až 21.
1: Sponzorem prosluněné předpovědi počasí je CF Group, výrobce bazénů a bazénových technologií. Když počasí přeje vodě, zazní CF.
2: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
3: Partnerem hry je Betano. Online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
5: Chystáte se kupovat ojetinu? Udělejte si kompletní přehled se speciálem Světa motorů. Ukážeme vám, co obnáší cesta k Jadranu Škodou 105L. Podíváme se na nejprodávanější auto Česka, Škodu Octavii, a prověříme BMW řady 3 a dalších 19 ojetin. Speciál Světa motorů od pondělí v obchodech, trafikách a na webu ikiosek.cz.
6: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
7: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
7: Kaufland.

0: Ta sbírku Patron dětí zneužívají šmejdi. Je 9 hodin, posloucháte zprávy s Kateřinou Palajovou.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
0: NATO odsuzuje bezohlednost Ruska. Reaguje tak na incident, kdy ruský dron během útoku proti Ukrajině zasáhl na jihovýchodě Rumunska panelový dům. Severoatlantická aliance slibuje, že bude posilovat obranu proti všem hrozbám. Případ sleduje reportér Vítek Zábranský. Vítku, dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne. Ruský dron zasáhl budovu ve městě Galaty u hranic s Ukrajinou. Dva lidé se lehce zranili. Podle rumunských úřadů se dron zřítil na střechu domu a způsobil požár. Diplomacie incident označila za závažnou a nezodpovědnou eskalaci ze strany Moskvy. Bukurešť požádala své spojence o přijetí opatření k urychlení dodávek prostředků pro odrážení dronů. Rumunský prezident vyzval ke společné mezinárodní reakci. Další bezpilotní letoun se našel na severozápadě Rumunska. Úřady zjišťují původ dronu o rozpětí křídel asi 3 metry, který nesl výbuštinu. Oblast nálezu je zabezpečená. Incident na síti X odsoudil také český premiér Andrej Babiš a stejně tak odsoudil pokračující ruskou agresi vůči Ukrajině. Česko podle něho stojí pevně při aliančních partnerech. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
0: Ochránci na Havlíčku Brodsku zachraňovali čapí mláďata. Odebrali je z hnízda v Třebíči. Matka totiž u nich nebyla 24 hodin. Na hnízdě zůstal jen samec. Podle pracovníka stanice teď mláďata stará nejvýš týden. Zůstanou v inkubátoru a krmit je budou lidé. O další mláďata ve stanici pečuje čápice, která je tam od loňska kvůli zraněnému křídlu. Nadace Sirius varuje před podvodníky. Organizace zaměřená na pomoc znevýhodněných dětí upozorňuje před zneužitím e-mailové adresy internetové sbírky Patron dětí. Hackři z e-mailu info@patrondeti.cz rozesílají podvodné žádosti o proplacení faktur. Lidé takové faktury nemají platit. Nadace ve spolupráci s technickými odborníky a právníky pracuje na nápravě. Češi žijí zdravěji, klesá spotřeba cigaret, alkoholu a podíl škodlivého pití. Vyplývá to z národního výzkumu, který zveřejnil Státní zdravotní ústav. Stále ale téměř 40% lidí od 15 do 24 let užívá nějakou formu nikotinu, čtvrtina denně. Nejčastěji sahají po elektronických cigaretách. Celé populaci kuřáků i uživatelů alternativních výrobků ale postupně ubývá, celkem jejich 29,5%. Dopravní spojení mezi Mladou Boleslaví a Jičínem bude rychlejší. Ředitelství silnic a dálnic začalo stavět přeložku silnice mezi Mladou Boleslaví a Martinovicemi. Úsek dlouhý přes 8 kilometrů povede od mimoúrovňové křižovatky u Kosmonos na dálnici D10. Tříproudá silnice má zrychlit spojení směrem do Jičína a s obcí odvést tranzitní dopravu. Alespoň to tvrdí mluvčí silničářů Jan Riedl.
3: Nová přeložka silnice první třídy nejvíc uleví přetížené Jičínské ulici na kraji Mladé Boleslavy a samozřejmě i obcím Židněves a Sukorady, protože tranzitní doprava dosud projížděla jejich středem. Navíc přeložka bude třípruhová a to výrazně přispěje k bezpečnosti, ale i plynulosti dopravy na této silnici.
0: Součástí stavby bude 7 mostů, 3 nadjezdy, 2 protihlukové stěny a 2 mimoúrovňové křižovatky. S dokončením projektu se počítá za 2 roky. A končím smutnou zprávou ze světa sportu. Zemřel 4-násobný vítěz Stanleyova poháru Claude Lemieux. Ještě v pondělí přitom nesl pochodeň při tradičním předzápasovém rituálu v hale Montrealu před zápasem semifinále playoff NHL proti Karolajně. O jeho úmrtí informovala organizace veteránů NHL na síti X. Bývalému kanadskému hokejovému útočníkovi bylo 60 let.
4: A my jdeme dál. Dobré dopolko vám všem, jsme Impuls, je pátek, mnozí si říkáte konečně pátek, tak my vás na Impulsu zkusíme vybavit skvělou náladu a taky muzikou. Před námi 7 pecek bez reklam a ty poletí někam do Plzně. Vše probereme po telefonu za chvíli po písnice od Lucky.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Milionoví kolegové na rádiu Impuls.
1: Jsme rádio Impuls, dnes za vlastníka supluju já, ale to neznamená, že o dnešních 7 pecek v kuse bez reklam přijdete. Nepřijdete, na telefonu je posluchač Láďa. Láďo, dobrý den, zdravím, kam jsme se dovolali a jak se máte při pátku?
2: Dobrý den Impulzovi, děkuji, že voláte do jedné z nemocnic v Plzeňském kraji. Mám se skvěle, děkuji.
1: Výborně, řekněte nám, komu pošleme dnešních 7 pecek bez reklam. Bude to vaše druhá rodina, kterou máte v práci?
2: Písničky pošleme samozřejmě mým kolegům z kanceláře. Jsme nový tým, který se zatím poznává, ale moc nás to spolu baví.
1: A koho byste chtěl třeba jmenovitě pozdravit?
2: No jmenovitě. V nemocnici pracuji už řadu let a vždycky se vzpomíná hlavně na zdravotnický personál, který je bez pochyby velmi důležitý. Ale nemocnice by nemohla fungovat bez kuchařů, zahradníků, ajťáků nebo nákupčích a právě jim bych rád věnoval následující songy.
1: Tak to je moc hezký, pochopitelně myslíme i na ně. Nicméně je pátek, víkend je před námi, scházíte se s kolegy z práce také někdy třeba o víkendu, že to prostě bez sebe nemůžete ani den vydržet?
2: My víkendy věnujeme rodinám, ale zrovna v pondělí odpoledne vyrazíme na vychlazenou Plzničku a už teď se moc těšíme.
1: Tiše závidíme, zdravíme tedy váš personál a vůbec celou fakultní nemocnici do Plzně a posíláme následujících 7 pecek bez reklam na rádiu Impuls. Mějte se hezký víkend.
2: Moc děkujeme, mějte se hezky.

impulzem na hokej. Šampionát ve Švýcarsku sledujeme dnem i nocí. S námi budete v obraze. Každý den na rádiu.

0: Tohle byly dnešní pecky. 7 pecek bez reklam na Rádio Impuls byly adresovány do Plzně, do fakultní nemocnice. Za vším stál výborný a jak říkal posluchač Láďa z Plzně, nový kolektiv, tak ať se daří a děkujeme, že jste udělali radost vaší milionové rodině. I vy můžete hned v pondělí věnovat tyhle pecky vaší druhé rodině, která si to určitě zaslouží, tak začněte na stránkách www.impuls.cz. A my jdeme dál. Opět a Radeček, i tak to za to stojí a my už se chystáme kouknout i do kalendáře a za chvíli probereme vlastně od A do Z dnešní události. Připomenuje pátek 29. květen, jsme Impuls, přejeme dobré dopoledne.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jsou tady.
3: Jo, jsou tady.
4: Jsou tady.
1: Řekni to všem.
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
6: Jsou tady.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
8: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc. Tak si vsaďte. Megamax a Česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
9: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
10: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
9: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
10: A co si ještě přibalit až 40 tisíc na ruku?
9: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Černok za malou chvíli v našem vysílání se svým hitem Zrcadlo na rádiu Impuls. To bude song, který bude v Impulzovic krabice. Pojďme ale teď nakouknout, jak už jsme avizovali, taky do kalendáře. Každopádně dneska je 29. května. Před 40 lety byla před sídlem Evropské komise v Bruselu poprvé slavnostně vyvěšená vlajka Evropské unie. Od otevřeného azteckého stadionu v Mexiku uplynulo 60 let. Jde o jeden největších stadionů na světě. Letos si tam v rámci mistrovství světa zahrají naši fotbalisté. 70. slaví americká zpěvačka Latoya Jacksonová, sestra slavnějšího Michaela Jacksona, sklízela úspěchy hlavně v 80. a 90. letech minulého století. Její kariéru teď připomene právě reportér Vítek Závranský. Vítku, ahoj.
1: Pěkné dopoledne. Latoya je prostřední dcerou rodiny Jacksonových. Jejím nejslavnějším členem byl právě její bratr popový král Michael. Latoya se poprvé proslavila v 70. letech v rodinném televizním seriálu The Jacksons. Pak se vydala na dráhu sólové zpěvačky, vydala celkem 9 studiových alb. Úspěch sklidil třeba single Heart Don't Lie. Píseň Just Say No zase složila pro první dámu USA Nancy Reaganovou a protidrogovou kampaň Reaganovy administrativy. Latoya také třeba vystupovala v několika reality show, byla součástí slavného kabaretu Moulin Rouge. Jak ale podotýká ČTK, vždy zůstávala ve stínu svých slavnějších sourozenců, nejen Michaela, ale i sestry Janet. Latoya Jacksonová dnes slaví 70. narozeniny.
0: A já připomenu, že její kariéru připomněl reportér Vítek Závranský. Díky a naslyšenou, Vítku.
1: Hezký den.
2: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky.

0: Jeden z největších hitů, proto naše Impulzovic krabička, která připomněla Karla Černocha z písní Zrcadlo. Na Rádio Impuls také Premiér a Hrobař, jedna veleúspěšná devadesátka po dopravě 007. Žijeme českou muzikou, ale také žijeme dopravními informacemi a díky naší rodině agentů víme, co se kde děje. Za chviličku upřesníme i hořící auto na D1, je to 192. kilometr a pokud jedete do Brna, tak by vás to určitě mělo zajímat. Nejenom o tom bude na Impulzu doprava 007 už za chvíli.
1: McDonald's Cup. Tak to chutná fotbal. Největší fotbalový svátek dětí je v plném proudu a letos se do něj zapojí rekordních 43 000 žáků. Od 11. května startují po celé republice krajská finále. Je jedno, jestli jsi holka nebo kluk. Na hřišti jsme jeden tým. Celý ročník vyvrcholí svátkem fotbalu na městském stadionu v Ostravě Vítkovicích, a to už 1. a 2. června. Sledujte naši jízdu na sociálních sítích a webu turnaje, ať vám nic neuteče.
2: Rozsvitme Česko. Projekt u příležitosti Světového dne roztroušené sklerózy. Společně rozsvěcujeme cestu lidem s roztroušenou sklerózou. Přijďte je podpořit a zasadit slunečnici i ve vašem městě. Už 28. května startujeme v Praze v dolní části Václavského náměstí a Českých Budějovicích. O dalších městech se dozvíte na nfimpuls.cz/rozsvitme-česko. Podpořte sázení slunečnic. Podpořte Rozsvitme Česko.
3: Budík vypnutý, kafe hotový a Rádio Impuls? No jo, zase ho hledáte? Tak si nás přidejte do oblíbených a máte klid. Jedno ťuknutí a hraje rádio plné dobré nálady. Rádio Impuls.
4: Rádio Impuls, doprava 007.
0: Jsme zpátky a nejsem na vás sám. S námi je tady také Martina Podleská, která přiváží nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Od profíků z Global Assistance. Marti, ahoj.
5: Ahoj Petře, hezké dopoledne. Na D1 u Brna na 192. kilometru ve směru na Prahu se likvidují následky požáru nákladního auta. Přerušovaná kolona popojíždí od 200. kilometru. Silný provoz je mezi 182. a 196. kilometrem ve směru od Prahy. 3-kilometrovou kolonu čekejte na D2 před Brnem směrem od Bratislavy. Na trase s Příbrami na Votice před Dublovicemi došlo k nehodě nákladního auta, počítejte se zdržením. A pozor na výjezdu z Kunovic na Uherské Hradiště, kde bourala 3 osobní auta. Z Global Assistance Martina.
0: Martinko, děkujeme za postřehy. Vše stačí od vás také doplnit po telefonu na čísle 605 222 007 nebo přes žlutou mobilní apku se 4 Ačky. Šťastnou cestu přejeme a posíláme také českou muziku. Za chviličku Premiér Hrobař a tohle je krásná balada. Alexandra Bárk, Haleluja.

0: teď premiér Hrobař. Už za chvíli na Impulzu čas pro naše zpravodajství s Katkou. Po zprávách se těšte na další parádní songy, které dodají hlavně při pátku tu správnou energii. Před víkendem ano, Marek Ztracený, Ariem nebo Adam Jurica a další na Impulzu, kde žijeme muzikou českou, slovenskou, ale i zahraniční. Teď ale ještě počasí. Pátek bude ve znamení slunečné oblohy, jenom večer se to trochu zatáhne na severozápadě Čech, ale žádné srážky dneska nespadnou. Teploty na pátek říkají, že bude příjemně. Já myslím, že fajn. 21 až 26, v Čechách místy až 28, v 1000 metrech na horách kolem 18, jenom na Šumavě teplej až 21.
1: Pšt, už jste to slyšeli? Příští týden se na Impulzu něco chystá. A Richard Krajčo v tom má prsty. Víc prozradit nemůžeme.
2: Ale jedno víme jistě. Narozeniny slaví

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
0: Kaufland.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Vlaky na Mostecku brzdí poškozený sběrač. Jiřikovský stihl odklonit bitcoiny za další miliardu. Hygienici mapují kvalitu vody na koupání. Je 10 hodin, vítejte u zpráv s Kateřinou Palajovou.
5: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Na Mostecku se komplikuje vlaková doprava. Lokomotiva v Mostě má poškozený sběrač. Cestující ze spěšného vlaku se evakuují. Nehoda se stala na trati mezi Kadaní na Chomutovsku a Děčínem v úseku Želenice nad Bílinou a Most. Provoz se po úplné uzavírce obnovil po jedné koleji. Podle mluvčího zprávy železnic Martina Kavky se nyní kontroluje stav trolejového vedení. Rumunský prezident vyzval kvůli ruským dronům k mezinárodní reakci. Incident z dnešní noci označil za bezprecedentní. Bukurešťci podle agentury Reuters už předvolala ruského velvyslance. Jeden dron zasáhl výškový obytný dům v rumunském městě Galaty u hranic s Ukrajinou. Dům utrpěl značné škody, dva lidé se lehce zranili. Další dron dopadl s výbušninami na severozápadě Rumunska. Rumunský prezident požádal ministerstvo zahraničí, aby neprodleně předložilo řadu opatření stran vztahů s Ruskem, která budou odpovídat této velmi vážné situaci. Severoatlantická aliance v reakci uvedla, že odsuzuje bezohlednost Ruska a bude dál posilovat obranu proti všem hrozbám. Odsouzený podnikatel Jiřikovský stihl odklonit značnou část bitcoinů. Podle policie je na jiné adresy v hodnotě zhruba miliardy 140 milionů korun. Poslal pouhý den před oficiálním otevřením virtuální peněženky a předáním daru za miliardu korun ministerstvu spravedlnosti. Část z odkloněných bitcoinů v hodnotě několika desítek milionů přitom podle serveru novinky.cz skončila na adresách ovládaných brněnským advokátem Kárimem Ticem, který Jiřikovského v minulosti zastupoval. Vyšetřovatelé viní Tice ze zvlášť závažného zločinu legalizace výnosů z trestné činnosti, tedy praní špinavých peněz. Letní teploty ženou Čechy k vodě. Vzhledem k počasí zahajují postupně sezónu další koupaliště a vodní plochy. V pohotovosti jsou také hygienici. Například v Libereckém kraji už dělali první odběry. Kvalitu vody budou sledovat také v přehradě Harcov, kde skončila rekonstrukce. Ředitelka krajské hygienické stanice Jana Luzová ale říká, že s koupáním tam lidé počítat letos nemůžou. Otázkou je, co po opravě udělá tamní ekosystém.
6: Takže víme, jak bude vypadat přítomnost řas a synic. Budeme průběh sledovat a máme naplánováno, i když letošní sezona není určena ke koupání, odběry vzorků vody, abychom věděli, jak se to postupně osidluje.
4: V Libereckém kraji sledují hygienici každoročně v letní sezóně kvalitu vody na 5 desítkách vodních ploch. První vzorky odebírali už 18. května na Máchově jezeře. Kvalita vody je tam zatím dobrá. Z letiště Líně u Plzně jsou slyšet výstřely. Důvodem je návrat armády, která areál opustila v 90. letech. Teď je letiště opět místem pro výcvik.
7: Línské letiště se proslavilo hlavně jako místo, kde měla vyrůst takzvaná gigafactory na baterie do elektroaut. Záměr ale padl a do areálu se vrátila armáda. Od začátku května mohou obyvatelé přilehlých obcí slyšet výstřely, protože letiště je místem pro pravidelný výcvik a přípravu menších vojenských jednotek i záchranářů. Armáda chce předejít obavám místních a zbytečným voláním na tísňové linky. Rozsáhlejší nebo noční akce bude hlásit předem. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Líně.
8: Dobré dopoledne, tady je Impuls, Petr Berka za mikrofonem. Vládě Jaroš dneska v terénu s projektem Jezdíme s úsměvem. Kde se budou dneska rozdávat odměny? No poslouchejte Impuls, jsme s vámi. V pátek dopoledne přejeme dobrý poslech. Je tady Adam Ďurica.
9: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: přichází pan profesor a má pro vás otázku.
1: Teď se soustřeďte. Začneme zlehka.
0: Pan profesor každé všední ráno prověří vaše znalosti. Na rádiu Impuls.

0: Žijeme českou muzikou na Impulzu, to je všeobecně známá věc. Marek Ztracený, za chvíli se přidá i Anna K. Chystáme i dopravo 007, kde upřesníme páteční zádrhely, které vás trápí na česko-moravsko-slezských silnicích při pátku 29. května. Vidím stále velké problémy na výjezdu z Brna do Prahy na D1 na 192. kilometru, jak už jsme říkali. Hořící auto tam vytvořilo dlouhou kolonu, ale problémy jsou i v opačném směru, tak vydržte a vše upřesníme. No a na silnicích i v tuto chvíli zůstáváme s projektem Jezdíme s úsměvem.
1: Jezdím s úsměvem.
0: Ano, projekt Jezdím s úsměvem pokračuje a do vysílání už se hlásí náš kolega kamarád Vláďa Roš. Vláďo, ahoj.
2: Ahoj, také dneska budeme hledat úsměvavé řidiče. Potkáme se na jedné z čerpacích stanic OMV. Kde to bude, které místo v České republice, to si ještě povíme. Nicméně máme pro vás odměny v podobě tankování na rok zdarma, na měsíc zdarma, nebo body do aplikace OMV My Station, se kterou musíte přijet a potom už si vyberete svoji konkrétní odměnu. Budeme se na vás těšit. Pro toho, kdo nemůže dneska osobně po 14. hodině, tak ještě po pravém poledni v našem vysílání budete si moci vyhrát poukaz v hodnotě 500 korun, který si taktéž potom ve

0: 6,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu. Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
2: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Slibované, dlouho očekávané, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka právě teď. Na D1 na výjezdu z Brna na Prahu na 192. kilometru stojí auto po požáru. Čekejte tam asi 2-kilometrovou kolonu. V opačném směru je přerušovaná kolona mezi 178. a 196. kilometrem. Dále do příjezdu nebo na příjezdu do Brna po D2 vyjedete do kolony na 5. kilometru. Na příjezdu do Prahy po D5 se vyjíždí do přerušované kolony na 8. kilometru a ta dále pokračuje na Pražský okruh vlastně až po Ořech na 19. A 3-kilometrovou kolonu vidíme také na silnici 16 na příjezdu do Nové Vsi ve směru od Belvar. Tak šťastnou cestu, telefon určitě znáte, kdyby bylo třeba cokoliv doplnit, volejte a nenechávejte si nic pro sebe, obzvláště před víkendem 605 222 007 a vzkaz můžete i pohodlně namluvit skrze žlutou mobilní aplikaci Rádia Impuls. Jaké jsou vaše cíle při pátku? Jen a jen příjemné, vám přeje Impuls. Anaka, Nelítám nízko, už za chvíli po skupině Pet Shop Boys.

0: Pátek dopoledne plném proudu a stejně jako vy, na víkend budete určitě někam cestovat, tak cestuje i náš kolega Jirka Kolbaba, který se nám za chviličku připojí z jeho zajímavých cest do vysílání. No a já bych rád připomněl ještě páteční ráno u Impulzových, kde i dnes jsme hráli o 100 000 korun. Jsme rádio plné peněz a jak to dneska dopadlo, si pojďme právě teď ještě na Impulzu připomenout.
1: Halo, tady Impulzovi.
2: Dobré ráno. Mončo, je vidět, že jste fanoušek Halo tady Impulzovi a určitě budete chtít zatočit i výherním kolem.
1: To zkusíme to.
3: Práskni do toho.
2: 2-1, jedu.
3: Je tam základ, dobrý. Zůstalo vám tak. To, hnedka vedle byl smolík, už jenom kousíček a málem se o to přišla. Ale dobrý, dobrý.
2: Je to tam, tu desítku prostě máte a 10 000 pomůže, nemám pravdu.
1: No určitě.
0: Tak gratulace, slušný základ takhle před víkendem určitě potěšil, ale již pondělí zase o 100 000 korun. Stačí, abyste s námi hráli i vy a byli ve hře. Na zemi tyhle peníze jen tak nenajdete, ale vám stačí jen zvednout mobil a říct výherní větu Halo tady Impulzovi. Jak jednoduché, že? No a k tomu, abyste s námi hráli i vy, u Impulzových je třeba se zaregistrovat do hry. I zde platí, že čím více registrací, tím lépe a tím vlastně zvyšujete taky šanci na výhru. Jde to zadarmo na stránkách impuls.cz nebo přes naší žlutou mobilní aplikaci. A pak je tady ještě jeden spoplatněný způsob a to je prémiová SMS-ka poslaná na číslo 906 1109. Hrajte s námi od pondělí do pátku, jsme rádio plné peněz a nezapomeňte na výherní větu Halo tady Impulzovi, strašně důležité tohle. Připomenu, že partnerem hry je Betano, online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
5: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o 1/5 levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
6: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
7: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90. A Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
8: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
10: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 000. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
11: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou.

0: Provoz Radio. Přejeme krásný pátek, přátelé. Přejeme krásný pátek i všem našim cestovatelům a posluchačům Impulzu. Patří mezi ně náš dlouholetý kamarád, kolega, cestovatel Jirka Kolbaba, který se nám hlásí tento týden právě ze Skandinávie.
1: Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
0: Ahoj Jirko, tak povídej, co pro nás dneska máš?
2: Přeji pěkné dopoledne, Petře.
3: Dneska bych vám chtěl dát další inspiraci z Norska. A když budete někdy v oblasti Geirangeru, toho úžasného fjordu, který je zapsaný v UNESCO, má 16 km délku, tak stojí za to vyjet si na ten kopec Dalsniba, přibližně 1500 metrů vysoko, a podívat se právě z hora do Geirangeru. Je tady také orlí cesta, tam má 9 serpentín, opravdu stojí za to. A Geirangerfjord, to je nádherné místo. Svahy, jsou tam farmy, jsou tam vodopády. Je tam Sedm sester, takzvaný vodopád, který je velice populární, a mnoho dalších vodopádů. A nejdelší proud vody tady padá dokonce z výšky 250 metrů.
0: Výborně, tak budeme pokračovat za chvilečku. Těšíme se opět do Norska.

0: Cestujeme s Jirkou Kolbabou po Norsku, překrásná země plná fjordů, vodopádů a Jirka se hlásí do vysílání z Norska ještě jednou. Já bych ještě před touhle poslední cestou s Jirkou probral i ty vaše dopravu.
1: Cestovatel Rádia Impuls, Jirka Kolbaba.
0: Ano, a takže chystáme dopravu 007, taky Impulzovic krabičku, tam vidím Petra Nováka s písnicou Je to láska. Ale pojďme cestovat. Jirko, slyšel jsem, že stojí za to navštívit město Hellesylt. Co bys nám o tomto městu řekl?
2: V čase vikingů to byla významná oblast, chráněný přístav pro plavce z různých koutů Evropy. Odsud se právě cestuje k Jostelasbreinu, o kterém jsme si včera povídali. Představ si, že byl natočený katastrofický film Vlna, který předznamenává událost, která se velmi pravděpodobně stane. Je to prognóza za odborníků, že jednou se sesune blízká hora a přílivová vlna pravděpodobně zatopí velkou část toho města Hellesylt. A ve městě Hellesylt je nádherný vodopád přímo v centru města, je neuvěřitelně divoká řeka a je tady také mnoho zajímavých sportovních aktivit, třeba tady mají kajaky. Já se tady v Norsku občas plavím na těch mořských kajacích a právě tady je jedna skvělá firma, která ty kajaky poskytuje a ty cesty po vodě poskytuje. To velký sportovní zážitek. A pak jsem strávil čas ve Strandě. A Stranda je pozoruhodná tím, že se tady vyrábí pizza grandiosa, velice oblíbené jídlo Norů, ale já tady chodím v lesích treky a jsou tady dneska nádherné chatové kolonie, dokonalé chaty, které tady v Norsku vždycky velice obdivují. Odsud pak už mířím na Národní park Rondáne, na ten kopec Muen, kde je takový nádherný kopec s výhledem, říká se mu, Kupka Sena se mu přezdívá. A vydávám se dále, já mířím k Olesundu a jestli se mě podaří u Olesundu navštívit Runde a vidět pěpuchálky, tak to se dozvíte příště. Naslyšenou.
0: Už se těšíme na pondělí, Jirko, přejeme do Norska, krásný víkend.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky.

0: Co je to láska? Teď otázka. Česká klasika na Impulzu, kde žijeme českou, ale i slovenskou muzikou. Do celé určitě zahráme ještě Elány a doprava 007 už za minutu a půl a problém hlásíte z D2. Tady na příjezdu do Brna hlásíte na půltém kilometru jízdu pouze jedním pruhem. Podrobnosti za chvíli.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čau.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody kolo Rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Impulzy Honzy Benešovského. To jsou rozhovory s lidmi, kteří mají co říct. Politická aréna, vzpomínky, ale také překvapení.
4: Vy nám řeknete, kde nejsou, kteří nejsou a proč nejsou.
5: Jako ten stomatolog, kterého by lidé chtěli, to znamená, který je levný, šikovný, může zítra a je sympatický, ten nebyl nikdy.
1: Rozhovory o našich každodenních životech. To jsou Impulzy Honzy Benešovského. Od pondělí do pátku na Impulzu. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Přivážíme slíbené nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Martina Podleská je právě teď na drátě, hlásí se nám z Global Assistance. Marti, vítej ve vysílání.
6: Ahoj Petře, hezké dopoledne. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna od Bratislavy na půltém kilometru se po nehodě nákladního auta s autobusem už projíždí levým pruhem. Kolona má zhruba 5 kilometrů. Na D1 je silný provoz mezi Velkou Bíteší a Brnem ve směru od Prahy. 8-kilometrová kolona vás čeká před Prahou na dálnici D5 směrem od Plzně. V Praze na Kbelské ve směru do Hloubětina za sjezdem z Cínovecké stojí porouchané nákladní auto. Kolona sahá až na dálnici D8 na úrovni Klíčan. A na D8 je kolona i ve směru z Prahy na Ústí mezi 5. a 9. kilometrem kvůli omezení. Z Global Assistance Martina.
0: Marťo, díky. A řidič Pavel se nám také hlásí z Brněnska. Co tam se děje, Pavle?
7: Kdo jedete z Brna na Svitavy? Počítejte s Náhradecké se zúžením do jednoho pruhu kvůli práci na silnici.
0: Děkujeme, obrňte se trpělivostí a pro doplnění ještě telefon do naší dopravní centrály 605 222 007 nebo je tu i žlutá mobilní aplikace. Tady nejsou postažení nějaké registrace, prostě na dvě kliknutí a už mluvíte. Ale už mluvit nebudeme, budeme hrát.

0: Enrique Iglesias na Impulzu jako poslední, už ale čas nedovolí poslat za vámi další a další slíbené skladby, tak mi to prosím nemějte za zlé, vše si vynahradíme po zprávách Sivou. Vidím tam Xindla X nebo Mandraže, tak zůstávejte. Pojďme se podívat také na oblohu, čekáme dneska jasno nebo skoro jasno, ale až večer bude oblačnosti, hlavně na severozápadě Čech částečně přibývat žádné srážky, nic z toho. Teploty 21 až 26, v Čechách dokonce 28 a na horách kolem 18, jenom na Šumavě teplej až na 20.
1: Sponzorem prosluněné předpovědi počasí je CF Group, výrobce bazénů a bazénových technologií. Když počasí přeje vodě, zazní CF.
2: Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
3: Je to Betano Jackpot.
4: Je to Betano Jackpot! 100 000 korun, chápe?
5: No to je výborný.
2: Halo, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Partnerem hry je Betano. Online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
7: Pro tenhle moment jsme všichni fandili. Přes dvě desetiletí dlouhé čekání je u konce. Česká fotbalová reprezentace se po 20 letech vrací na mistrovství světa. Před odletem za oceán čeká hrdé lvy poslední domácí zkouška. Přijďte podpořit nároďák 31. května od 16 v EPET aréně na Letné proti Kosovu. Zaregistruj se v FC Repre, ověř si svůj účet a zajisti si místo na stadionu. Vstupenky v síti Ticketportal. Premium partnerem reprezentace je TCL.
8: Foukáme radost. V prodejnách Alby vám nafoukneme famózní balónky pro každou příležitost. Čísla, písmena, zvířátka, postavičky z pohádek s nápisem a dokonce i balónky chodící nebo tahací na kolečkách. Zaskočte do Alby a odneste si originální balónkovou kytici, se kterou vždycky ohromíte. Alby, děláme radost.
9: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A Kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
10: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
11: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
10: Fakt?
11: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
10: Tak jedeme.
11: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
10: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
15: Šance single žen na umělé oplodnění roste. Pavel odmítá ruský útok dronem v Rumunsku. Maďaři letos povolí pochod gejů a lezeb. 11 hodin. Dobré dopoledne přeje Iva Horáková.
16: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
15: Umělé oplodnění pro single ženy je na dosah. Ministerstvo zdravotnictví totiž podle novinek CZ připouští změnu zákona. Šéf rezortu Adam Vojtěch s tím problém nemá a žádá etickou komisi ministerstva, aby to posoudila. Doplnil, že současný zákaz, kdy žena bez partnera nemůže podstoupit umělé oplodnění, se stejně obchází. Třeba tím, že si žena do centra asistované reprodukce přivede kamaráda, kterého vydává za partnera. Změnu nyní podporuje i Česká gynekologicko-porodnická společnost. Kdo má ale s případnou změnou zákona problém, jsou někteří experti a opoziční politici. Vláda totiž může klinikám premiéra Andreje Babiše vylepšit biznis s rozšířením okruhu klientek. V Česku žije sama každá pátá žena mladší 40 let. Petr Pavel podporuje Rumunsko. Český prezident označuje zásah domu v Rumunsku ruským dronem za zcela nepřijatelný. Souhlasí s výzvou rumunského prezidenta, aby na ruskou agresi přišla silná mezinárodní odpověď. Rusko musí jasně pochopit, že si podobné útoky nenecháme líbit, píše Pavel na síti X. Příručku pro krizové situace si prolistovala většina Čechů. Manuál s názvem 72 hodin rozeslalo ministerstvo vnitra do domácností loni v říjnu. Obsahuje rady, jak se připravit na krizové situace. Příručku si přečetlo anebo alespoň prolistovalo 83% lidí, kterým dorazila. Sociolog Martin Převrátil to považuje za úspěch.
17: Výrazně se zvýšilo povědomí o takových těch věcech, které by měly být v domácnosti. To znamená vybavenost, ať už se to týká potravinami, schánění informací, co mít doma, jak se technicky vybavit. Nejsou to drobnosti, ale jsou důležité a tamto povědomí se jednorázově navyšovalo.
15: Odborníci ale zároveň upozorňují, že jednorázové kampaně nestačí. Stát by se podle nich měl problému věnovat kontinuálně, podobně jako například ve Švédsku anebo Finsku. Velký dopravní zásek ráno přichystalo Pražanům metro. Linka A 5 hodin nejezdila. Technická závada ji mezi stanicemi Želivského a náměstí Míru zastavila až do 9:45. Největší komplikace vznikaly při cestách přes centrum města, kde cestující museli jet tramvají nebo autobusem, anebo zvolit jiné trasy metra. Gejové a lesby v Maďarsku můžou vyrazit do legálního průvodu. Maďarská policie totiž uvedla, že nevidí důvod zakázat pochod hrdosti plánovaný v Budapešti na příští měsíc. Informuje o tom agentura AFP, podle které jde o obrat oproti loňsku, kdy tato akce na podporu komunity LGBT+ byla oficiálně zakázaná. Bylo to ještě v době tehdejšího národně konzervativního premiéra Viktora Orbána. 31. ročník Budapešť Pride se uskuteční 27. června.
2: S impulzem na hokej.
15: Našim hokejistům na šampionátu chyběla větší síla. Vyplývá to z vyjádření kapitána Romana Červenky, podle kterého je čtvrtfinálové vyřazení s Finskem odrazem reality. Podle něj byla navíc hra naší reprezentace na mistrovství světa často naivní a rozházená. Červenka jmenuje i další důvody neúspěchu.
18: Celý turnaj byl velice náročný a dá se říct, že jsme neměli jednoduchý zápas na tom turnaji a tak nějak říkám, asi se nenašlo se konzistentně ta správná chemie, aby jsme konzistentně ukazovali ten výkon třeba jako proti Švédům nebo proti Kanadě.
15: Sám kapitán Červenka se reprezentačního dresu dobrovolně vzdávat nechce. Prohlásil, že pokud bude mít výkonnost, rád dorazí i příští rok. Zprávy končí 4 minuty po 11. a vysílá Petr Berka.
0: Děkuji, opravdu, náš zuřivec opět ve vzduchu, tentokrát s kapelou Šinasky. Další zážitek při víkendem, my vám ho upřesníme za chvíli se zuřivcem, teď ale Mandraže a Motýly.
2: Rádio Impuls. Radost ze života.

Pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo 18? Podělte se s námi o vaše vzpomínky. Když nám bylo 18, každý den po 15. hodině na rádiu Impuls.

0: Alex a Vuberťák na Rádiu Impuls v pátečním, stále ještě dopoledním programu s Petrem Berkou za mikrofonem. Už za malou chvíli David Dale, také doprava 007. Je pátek, doprava nadále zkouší naši trpělivost, ale my potažmo vy se určitě nedáte. Vše upřesníme za pár minut, koukneme i na D2, kde máme, jak už jsme říkali, přerušované kolony. Jak jsem říkal, vše upřesníme teď ještě o dětech. Děti dneska tráví spoustu času online a právě proto je dobré vědět, na co si dát pozor. Kyberšikana, vydírání nebo nevhodné sdílení fotek, to se může stát komukoliv. Co ale v takovém případě dělat? Začněte prevencí. Mluvte s dětmi o tom, co je bezpečné sdílet a s kým. Nastavte si doma hranice pro používání telefonu a sociálních sítí a budujte důvěru. A když už se něco opravdu stane, zachovejte klid, uložte důkazy a vyhledejte pomoc, ať už ve škole nebo u odborníků. Malé kroky dokážou vaše děti ochránit víc, než si myslíte.
1: Projděte životem bezpečněji. S kooperativou na www.bezpečnostmazelenou.cz.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.

Od Bratislavy na půltém kilometru se střetlo nákladní auto s busem, místo je průjezdné levým pruhem. Do přerušované kolony převážně kamionů se dojíždí u Blučiny na 11. kilometru. Na D1 ve směru od Prahy do Brna čekejte přerušovanou kolonu převážně kamionů mezi 162. a 196. kilometrem. V opačném směru na výjezdu z Brna na Prahu na 192. kilometru částečně brání provozu auto po požáru. Tady je 2-kilometrová kolona. Ucpaný je také příjezd do Brna po silnici 50. A do kolony se dojíždí u Modřic. Další přerušovanou kolonu vidíme na D8 ve směru od Lovosic na Prahu mezi Odolenou vodou a Zdivy a na příjezdu do Prahy po D5 se vyjíždí do přerušované kolony na 8. kilometru a ta dále pokračuje vlastně až na Pražský okruh po Ořech, a to je kilometr 19. Ještě pro případ čehokoliv telefon 605 222 007. Nechci být zlým prorokem, ale je každému jasné, že je pátek a provoz bude houstnout, tak opatrně a volejte nebo mluvte. Vzkaz pošlete i přes žlutou mobilní aplikaci Rádia Impuls. Teď už parádní Suzy Quattro a bude i slíbený David Dale. Jsme Impuls.

0: jeden charitativní projekt Afrika, nebo spíše Amerika pro Afriku. Činasky a živák z našeho českého mejdanu z roku 2021, to bude skladba Tabáček, taky Marie Rotrová, Fim Plzovec Kabice. To jsou další pozvánky, a propos, když jsem mluvil o kapele Činasky, tak zuřivě dneska lítal s jedním členem Činasek a vše uslyšíte po 11:30. Já bych ještě rád upozornil i na zpěváka Richarda Krajča, a ten do vysílání do 12. má své místo, určitě ho mít bude a ještě větší prostor dostane už v pondělí, protože mu vlastně bude věnován celý příští týden. Richard slaví narozeniny a oslaví je s námi, ale dárek dostanete vy, naši posluchači. Takže příští týden, týden plný překvapení s Richardem Krajčem na Impulzu.
1: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planeo Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 30. a 31. května na stadionu FC Hlučín. Buďte u toho s námi. Planeo.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
2: Jsou tady.
4: Jo, jsou tady.
5: Jsou tady.
2: Řekni to všem.
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
2: Jsou ještě tady?
6: Jsou tady.
7: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
9: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29. 5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
10: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Leko šunku Marina 100 gramů za 19,90 a Milku čokoládu při koupi od dvou kusů za 27,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
11: Žijeme českou muzikou. Živák Rádia Impuls.

0: Ricky Martin na Impulzu za 4 minuty 3 čtvrtě na 12. No a z muziky už za chvíli Krabička, ta Impulzovic a paní Marie Rotrová, která bude večerem zíčkaná, ale před námi ještě slíbený Aleš, protože na letišti v Mladé Boleslavi proběhl letecký den z Činasky. Jeden člen kapely je totiž profesionální pilot a to si nemohl v žádném případě ujít náš Zřivec.
1: Ten, kdo nás vzal do 6-místného letadla Piper ze skupiny Činasky, je kytarista a skladatel František Táborský. Ten si opravdu udělal plnou profesionální pilotní licenci a je dobrý.
2: Kde se to vzalo, že jsi pilot?
3: Láska, lítání, celoživotní.
2: Vždycky jsi to měl rád?
3: Vždycky jsem to měl rád a pak vlastně covid mě donutil, nebo dal mi příležitost vlastně si to udělat ty pilotní zkoušky, že je to časově náročný, finančně náročný, ale ten covid, když jsme nehráli, že kapely nesměly hrát, tak jsem si řekl, tak chlapče, teď anebo nikdy. No.
1: Zajímavé bylo, že když letí Franta, v letadle nesedí frontman Michal Malátný. Michal mi vysvětlil, proč.
4: Ne, že bych se bál, ale máme takovou domluvu, že kapelník a zpěvák spolu nesednou do letadla, jako kdyby náhodou se něco stalo, jako že se samozřejmě nic nestane, tak aby ta kapela mohla pokračovat.
2: Mě tak jako napadá taková jízlivá jenom jako připomínka, že jako kytarista se dá obětovat.
4: No, jako Franta není jenom kytarista, Franta je hlavně autor, že jo?
2: No já, jasně, tak já jsem...
4: Největších hitů, takže no. To jako by asi bez něj nešlo.
1: Tímto leteckým dnem Činasky upozornili na letošní nadcházející letní open air turné s 18 zastávkami po celé České republice. 13. června začnou ve Valmezu a 11. září to ukončí v Děčíně. Tak hezký den a víkend. Aleš Růžička, Radio Impuls.
5: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzu.

0: Legendární, kouzelná, prostě originální Maruška Ratrová s Večerem hýčkaná. To je jeden z největších hitů a proto také naše Impulzovic krabička, kde máme jen ty největší hity a příští skladba zase za hodinu. Každopádně mnohem dřív, vlastně už za pár minut, také kapela Jelen po dopravě. A v dopravě, kterou také chystáme, upřesníme zádrhely, které vám dělají při pátečním přesouvání z bodu A do bodu B vrásky na čele. A mezi ony zádrhely patří i plzeňská D5, kde máme přerušovanou kolonu na příjezdu do Prahy. Tak se prosím vás pěkně obrňte trpělivostí a poslechněte si dopravní zpravodajství za pár Válofil na Impulzu.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
2: Rozsviťme Česko. Projekt u příležitosti Světového dne roztroušené sklerózy. Společně rozsvěcujeme cestu lidem s roztroušenou sklerózou. Přijďte je podpořit a zasadit slunečnici i ve vašem městě. Už 28. května startujeme v Praze v dolní části Václavského náměstí a Českých Budějovicích. O dalších městech se dozvíte na nfimpuls.cz/rozsviťme-česko. Podpořte sázení slunečnic. Podpořte Rozsviťme Česko.
3: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
4: Tak já pořád poslouchám, jak si každý si slí zásoby. Já se jmenuju si Slova a zásoby si nedělám, protože si sel si na zimu zásoby nedělá, ale když si udělám zásoby, sežerou mi to moly, takže jdu radši do obchodu pro čerstvé. Hezký den.
3: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
5: Pracovnice 1/13, Chrastavy do Liberce, tak v Liberci za Molkou před odbočkou na Globus, tý blbý zatáčce je bouračka.
3: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.
6: Ticho? Kde pak? Na Impulzu to večer rozjede česká muzika a pořádně nahlas. Každý večer od 8 až do rána na Impulzu hrajeme jen česky a slovensky. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci.
7: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Pojďme na to, je toho víc než dost. Při pátku nejrychlejší dopravní informace z celého Česka volá Martina Podleská z Global Assistance. Marti.
8: Ahoj Petře, hezké poledne. Před Prahou na dálnici D5 směrem od Plzně popojíždí v úseku 9 kilometrů přerušovaná kolona, pokračuje pak až na okruh k Ořechu. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna od Bratislavy na 0,5 kilometru se po nehodě nákladního auta s autobusem projíždí levým pruhem. Přerušovaná kolona je od 11. kilometru. Na D1 je silný provoz mezi Velkou Bíteší a Brnem ve směru od Prahy. A v Praze ve Zlíchovském tunelu směrem k Barandovskému mostu bourala 2 osobní auta. Počítejte s kolonou od Anděla. Global Assistance Martina.
0: Martinko, děkujeme. A ještě se podíváme na Světavsko, protože tam máme hlášenou kolonu a máme tam i agenta Richarda. A Richarde?
9: Příjezd do Litomyšle po 5000 směrem jako by od Pardubic, tak vidíči. Tady je kolona už takový 3-4 kilometry.
0: Děkujeme za upřesnění. V koloně se také zdržel už v Praze náš kolega Honza Benešovský, kterého vítám za mikrofonem. Honzo, ahoj. Jo, promiň.
10: No, tak, jsem promiň. Tady. Člověk přijde a ty mu ani zapneš mikrofon.
0: 3-4, to je úplně jedno.
10: Bylo to velké téma začátku tohoto týdne, určitě si to taky zachytil. Někdo vyhrál skoro 3 miliardy korun v loterii. A já jsem pak kolem toho si načítal různé věci a jednou z nich je to, že to není možné takovou sumu jen tak třeba uložit někam na spořák nebo něco podobného. Tak my tyhle ty všechny okolnosti probereme ve vysílání s ekonomem Lukášem Kovandou.
0: A připomenu taky vládě Jaroš, jezdíme s projektem.
10: Bezva, určitě.
0: Jezdíme s úsměvem. 605 222 007.

0: Posloucháte Rádio Impuls, kde si také připomeneme ještě před polednem, že radost ze života můžeme najít i v maličkostech. No a mezi vás, impulzáky, napříč Českem vyráží pravidelně naši experti na radost. Dneska je to Miša Kranzdorf, který chtěl poznat ty, s kterým je vám nejlépe.
1: S kým dokážete být sám sebou?
2: No tak hlavně s mojí dcerou. Já mám rád hrozně metal, chodíme na koncerty, ona taky to budu přičichla.
3: Je to moje neteř, naveze mi čekulády, bombonky, pak přidáme kávičku, zavzpomínáme.
1: S kým dokážete být sám sebou?
4: Mám takovou partu kamarádů z gymnázia. Vždycky, když se potkáme, tak něco popijeme, se vyřádíme a zároveň jsme pospolu.
0: Rádio Impuls. Radost ze života. A tohle už je poslední píseň dopoledne pro všechny, kteří si váží.

0: Zelení paráda. Radio Impuls, žijeme českou muzikou, za chvilku budeme pokračovat, taky nás čekají další zprávy. A teď se díváme na počasí. Bude oblačno až polojasno, mluvíme o zítřku, tedy o sobotě, podotýkám. Během dne přechodně až zataženo, vyskytne se občasný déšť nebo přehánky, ale stále teplo, 24 až 28 stupňů Celsia.
1: Hrdinové všedního dne na Radio Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90 až do 2. června.
2: Kaufland.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
7: Penzion pro seniory na Kladensku má další problém. Vyřazení našich hokejistů přinese propad sázek. Bedra ve Francii překonala 1000 rekordů. 12:00, polední zprávy nese Iva Horáková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: Do dalších problémů se dostává penzion pro seniory ve Lhotě na Kladensku. Podle Asociace poskytovatelů sociálních služeb totiž není registrovanou sociální službou. Provozovateli tak hrozí pokuta až 2 miliony korun. Asociace upozorňuje, že společně s veřejným ochráncem práv už mnoho let upozorňuje na nelegálního poskytovatele sociálních služeb a těch jsou v České republice nižší desítky. Policie do domu ve Lhotě jela ve středu kvůli podezření, že se o tamní seniory nikdo nestará. Měli být vyhladovělí. Situaci řeší krajský úřad i kladenský sociální odbor. Sázkové kanceláře čekají oproti loňsku menší výdělky. Podle bookmakerů část Čechů ztrácí motivaci sázet na zápasy hokejového mistrovství světa, ve kterých naše reprezentace nehraje. Podrobnosti dodává redaktor Tomáš Kabat. Dobré poledne, Tomáš.
8: Pěkné poledne. Doteď přijali oslovení bookmakeri na šampionát sázky přesahující 2 miliardy korun. Včerejšímu zápasu podle informací sázkových kanceláří Češi příliš nevěřili. Přes 60% sázek směřovalo na výhru Finů v základní hrací době. Na Čechy míří 30% sázek. Největšími favority na vítězství v šampionátu je teď Kanada a i domácí Švýcarsko. Česká tisková kancelář oslovila několik sázkových kanceláří, které se shodují na tom, že nižší zájem o sázky jsou nejenom důsledkem toho, jak si náš národní tým vedl. Svůj vliv mělo také slunečné počasí nebo odpolední čas utkání. Tomáš Kabát, Radio Impuls.
7: Do Hradce Králové se vrací veliká letecká přehlídka. O víkendu se na hradeckém letišti koná aviatická pouť, která měla 34 let domov v nedalekých Pardubicích. Na místním vojenském letišti ale kvůli požadavkům armády zůstat nemůže. V Hradci by měla vydržet nejméně 5 let.
9: Pro Hradec přesun aviatické pouti znamená návrat velké letecké přehlídky, která na hradecké nebe vždy patřila. Legendární CIAF přilákal v 90. letech i 100 000 návštěvníků, ale poslední ročník se tu konal už před dlouhými 7 lety. Návrat tradice přijde ve velkém stylu. Aviatická pouť o víkendu 30. a 31. května nabídne německý bitevník Eurofighter Typhoon, největší českou hvězdu akrobatické pilotáže Martina Šonku nebo seskok parašutistů z letounu CASA. Pořadatelé očekávají přes 20 000 návštěvníků. Pro Radio Impuls Tomáš Hejtmánek, Hradec Králové.
7: Vlna veder ve Francii překonala víc než 1000 rekordů. Teploty tady totiž v minulých dnech dosahovaly i víc než 37 stupňů, což znamená překonání dosavadního národního květnového rekordu. Rekordní nejsou jen denní maxima, ale i noční minima. Na mnoha místech teploty zůstávaly nad 20 stupni. Historický rekord včera padl také v Andoře a v Portugalsku. Fotbalista Pavel Kadeřábek prodlužuje smlouvu s fotbalovou Spartou o další rok. Během sezony po loňském návratu z Německa sice nenaplnil podmínky obce na automatické prodloužení kontraktu, kontraktu, ale s klubem se teď dohodl na dalším pokračování. Včera prodloužil smlouvu na Letné také reprezentant Jaroslav Zelený. A schovku v kompostéru si udělala žena na útěku před vězením. Policisté je objevili v bioodpadu na zahradě jednoho z domů v pražské Podbabě. Utekla jsem z ujíždějícího auta, které policie honila. Jeho řidiči, který měl zákaz řízení, hrozí až 2 roky vězení. Připomínám, že nedávno policisté v bytě v Bohnicích objevili muže, který se taky vyhýbal nástupu za mříže. Schovával se pro změnu v kuchyňské lince.
0: Iva Horáková je zpravodajská profesionálka, i když jde o kompost, ale před chvilkou měla velice roztomilou prosbu, jestli by mohla někoho pozdravit. My říkáme ano, Ivo, samozřejmě, je to tvoje.
7: Tak, zdravíme 20 malých hlaviček do mateřské školky v Praze Vinoři i paní učitelku Markétu a Květu. A za chvilku už to máte, za pár budou 2 měsíce volna.
0: Je to tak, prázdniny jsou díky, skoro tady. Ahoj, zdravíme ahoj. Velmi srdečně. Vyhrát skoro 3 miliardy, to není jenom tak. Stalo se to tento týden, my se poptáme, co je možné s takovým balíkem udělat. Ekonom Lukáš Kovanda se připojí do vysílání krátce po půl jedné. Teď muzika, kapela Kryštof.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

zprávy, oblíbená muzika, to nejlepší z vysílání nebo přihlášení do Halo tady Impulzovi. Všechno na jednom místě. Už ho znáte? Impuls.cz

0: Posloucháte Radio Impuls, ideální páteční písnička, bednu od whisky vystřídá jesenná láska, skvělý hit Beckyho Žbirky, ovšem v tuto chvíli se hlásí náš dopravní parťák, velvyslanec, dobré nálady, Vláďa Jaroš, tak kde tě máme?
1: Ahoj. Opět vás zdravíme z našich cest, projekt Jezdím s úsměvem. I v pátek jsme na cestách k vám, dát vám nějakou tu úžasnou odměnu od OMV. Bude to tedy tankování na rok zdarma, na měsíc zdarma, nebo káva Viva na měsíc zdarma. Záleží na vás, musíte přijet po 14. hodině na předem smluvené místo, které vám ale prozradíme až po té 14. hodině. Mít u sebe aplikaci OMV MyStation, pak jenom můžete už dostávat veselé dárky před víkendem. No a teď ještě soutěž pro vás, pro všechny, teď ve vysílání Rádia Impuls. Velmi dobře poslouchejte, je to pro ty z vás, co se nemůžete dostavit. Otázka zní, kdy je dobré si nastavit navigaci a hudbu, když posloucháte Rádio Impuls. Napište nám nápovědu, najdete v aplikaci OMV MyStation. My už za chviličku, zhruba za 15 minut, všechno vyhodnotíme a budeme znát vítěze poukázky na 500 korun. Držíme palce, pište na WhatsApp 605 222 007.
2: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90 až do 2. června.
2: Kaufland.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
7: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrtvičkou, parádní symfonia chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recept samozřejmě povyšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
6: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
7: Kurňa, tolik receptů na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouch, cmunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strýk a milion dalších názvů.
6: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu. Jejich videa mají miliony zhlédnutí. Jejich písničky, miliony posluchačů.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka, pátek odpoledne. Takže jsou ty komunikace takové našťouchnuté. Pojďme to upřesnit. Na příjezdu do Prahy po D5 se vyjíždí do přerušované kolony na 8. kilometru. Fronta pak dál pokračuje na Pražský okruh po Ořech na kilometr 19. Na výjezdu z Prahy po 7 ve směru na Chomutov se před sjezdem na exitu 2 letiště popojíždí v kilometrové koloně. D1 ve směru od Prahy na Brno, tady čekejte přerušovanou kolonu převážně kamionů mezi 162. a 196. kilometrem. Na příjezdu do Brna po D2 ve směru od Břeclavy vjedete do přerušované fronty hlavně kamionů na 11. kilometru a skoro 5-kilometrovou kolonu vidíme na silnici 35 na příjezdu do Litomyšle ve směru od Vysokého Mýta. Cokoliv dalšího můžete nahlásit, ozvěte se přes žlutou rádiovou aplikaci anebo volejte 605 222 007. Šťastnou cestu, Rádio Impuls.

0: Posloucháte Rádio Impuls, odpolední vysílání. Kdy je dobré nastavit navigaci a hudbu? Romane, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Jak to děláte vy?
1: No, samozřejmě tak, jak by se to mělo dělat, to znamená vždycky před jízdou, nebo když někdy odpočíváme a nikdy ne za jízdy.
0: Dobře, Vládě Jaroš je dnes ovšem šéfem, jezdím s úsměvem. Tak co ty na to?
2: Schválně, jestli se potkáme ve správné odpovědi, je to ještě předtím, než vyjedete, než začnete řídit vaše vozidlo, než odjedete z čerpací stanice OMV, jste si dávali něco dobrého. Gratulujeme.
0: No, podle mě jste se potkali velmi dobře. Romane, děkujeme, že posloucháte Impuls. Já slyším, že jste tam někde na blikačkách, že jo?
1: No, zastavil samozřejmě.
0: Tak vy jste úplný vzorňák. Děkujeme, mějte se moc hezky, 500 je vaše a zase někdy naslyšenou.
1: Děkuju a taky naslyšenou.
0: Vládě Jaroš zůstává ve vysílání. Tak jak to bude dál dnes s jezdním s úsměvem?
2: Vítěze našeho vysílání máme odměněného. No. Teď už jenom, aby jsme znali také toho, kdo po 14. hodině si vyzvedne svoji další odměnu od OMV. Přijďte s aplikací OMV MyStation a dneska, když už je před víkendem, se nebudeme trápit. Budeme v hlavním městě, ale kde přesně, to si povíme po té 14. hodině. Kdo ještě nemáte aplikaci, stáhněte si ji, buďte připraveni. Osobně se potkáme, máme pro vás úžasné odměny.
3: Vtip dne.
4: Miláčku, kdyby si někoho zabila, tak já ctím zákony této země, respektuji soudy. Já bych tě okamžitě udal, nezlob se na mě.
5: Miláčku, kdybych já někdy někoho zabila, tak mi věř, že ty už bys mě teda neudal.
6: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
7: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
2: Pak přijeďte do AutoESA.
1: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
2: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
1: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
3: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
5: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Impulzy Honzy Benešovského.
1: Společnost Allwin už zná totožnost miliardového výherce. Sázkař měl šťastnou ruku a v úterním Eurojackpotu získal necelé 3 miliardy korun. Na rekordní tuzemskou výhru se teď podíváme s ekonomem Lukášem Kovandou. Dobrý den, hezké odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Tak jak naložit s takovým balíkem? Já jsem někde četl, že to nelze jen tak poslat na účet, na běžný účet.
2: No tak teoreticky ano, ale nemá smysl ty peníze mít všechny v jednom košíku, všechna vejce určitě by neměl dávat nikdo do jednoho klobouku i při menší částce, ale při takto obrovské sumě je to ještě větší nesmysl. Tudíž tím klíčem k tomu, jak dále rozhojňovat tento gigantický majetek spadlý do klína, je náležitě tedy investovat, a tady to nebude nic překvapivého, do nemovitostí, do akcí, do dluhopisů. Člověk si za tu sumu může pořídit třeba 250-60 metrových bytů v Praze, v centru, v širším centru, nebo 320 takových bytů v Brně, jeho centru či širším centru, ale ani to neznamená, že by měl nakupovat stovky bytů v jednom městě, ale také vlastně i v rámci těch nemovitostí takzvaně diverzifikovat, to znamená kupovat v různých městech, ale třeba i v různých zemích.
1: Takže to by byla vaše
2: pro ty akcie.
1: To by byla vaše investiční rada pro něj, rozložit to akcie, nemovitosti, dluhopisy, zlato třeba taky?
2: Může část dát do zlata, tam bych dával tak do 5% té sumy, kterou ten šťastlivec vyhrál.
1: Společnost Allwin nabízí tomu výherci psychologickou, právní i finanční pomoc. Myslíte si, tak jak vy se pohybujete ve světě velkých peněz, že to skutečně může s někým natolik zamávat, že potřebuje třeba psychologickou podporu?
2: Ano, určitě může. Známe z minulosti z České republiky i ze zahraničí spoustu případů, kdy velká výhra pro někoho, kdo na takové peníze není zvyklý, skutečně znamenala nakonec zhoršení kvality života, když ten dotyčná prostě neuměli s těmi penězi hospodařit, prošustrovali je, protože ti lidé se najednou ocitají vlastně v situaci životní, kterou absolutně neznají. Mohou se stát terčem různých vykuků, podvodníků, mohou ale také vlastně upadnout do nějakých závislostí, mohou vlastně jednat tak, že ty peníze neinvestují adekvátně, že mají pocit určité neporazitelnosti, nepřemožitelnosti, když tedy měli takovéto obrovské štěstí, mají náhle pocit takový lidé, že vše, nač sáhnou, se promění ve zlato, a pak jsou třeba, mají určitou tendenci k nějakým neuváženým investicím, kdy si myslí, že z těch třeba jednotek miliard, které nyní mají, ještě budou mít desítky miliard, no a to je pak začátek jejich pádů. Takže ano, myslím si, že možná ta psychologická rada je v tuto chvíli ta vůbec nejdůležitější a osobně bych ji využil ještě předtím, než vlastně se začnu rozhodovat, jak s těmi penězi naložím, a s tím mi pak samozřejmě pomůžou ti právní experti a ti investiční experti, ale klíčové je v tuto chvíli opravdu dobře ustát ten náraz a vlastně nenechat ten svůj život vybočit z toho, co doposud v tom životě fungovalo.
1: Ono může být taky složité naložit s tím po stránce informování. Může tam být velké nutkání se třeba pochlubit, ale možná, že je asi lepší to tutlat, ne? Nebo co byste mu doporučoval?
2: Jednoznačně tutlat, vůbec se nezmiňovat. Mezi lidmi samozřejmě bují často závist a mohou, když ten člověk to o sobě bude vytrubovat do světa, také se na něj nalepit takový ti různí kamarádi, kteří ale jsou kamarádi spíše s těmi jeho penězi a jsou rádi, že třeba jim něco zafinancuje nebo že jim půjčí. Takže určitě vše tutlat, zatloukat, jak se říkalo, když jsi v oblasti sexuologické nebo partnerské, tak teďka určitě to platí i v té oblasti finanční. To samozřejmě neznamená nepodělit se o tu radost, což už asi výherce učinil s nejbližšími z rodinného okruhu.
1: Zavázat je mlčenlivostí možná.
2: I v rodinném okruhu často dochází k různým majetkovým střetům.
1: Poslední zajímavá věc, ta výhra v Eurojackpotu 2 miliardy 911 milionů korun. To znamená přes 400 milionů z toho bude daň. Myslíte si, že má třeba radost i ministryně financí Alena Schillerová?
2: Ano, protože Aleně Schillerové vlastně spadlo do klína takřka 500 miliardy korun, pokud by zvítězil, protože ten Eurojackpot se pořádá asi ve 20 zemích Evropy, pokud by zvítězil třeba vítěz, já nevím, z Estonska nebo z jiné země, než je Česká republika, tak by ta 500 miliardy nespadla do klína Aleně Schillerové. A Alena Schillerová také vlastně může děkovat vládě Petra Fialy, protože to byla vláda Petra Fialy, která schválila konsolidační balíček a v jeho rámci tedy došlo k tomu, že dochází k 15% srážkovému danění těchto výher, takže nebýt konsolidačního balíčku, tak vlastně ta 500 miliardy by české veřejné finance a jejich stav nevylepšila, jako je vylepší nyní, protože když byla naposledy ta výhra velká v roce 2015 v Eurojackpotu, tak tehdejší výherce ještě vlastně nemusel danit tu výhru a tehdy rozpočet České republiky na nic nepřišel, nyní se přijde na 500 miliardy korun.
1: Takže to můžeme možná uzavřít tím, že se radovat můžeme všichni, protože pokud 400 milionů skončí ve státním rozpočtu, tak jsou to peníze zase pro nás všechny, je to tak?
2: Svým způsobem to jsou, ano, peníze, které jsou nás všech, takže ano, všichni si můžeme říkat, že vyhráli ano. 500 miliardy, respektive tu částečku z ní odpovídající to, když vydělíme tedy tuto výhru počtem obyvatel.
1: Rekordní tuzemskou výhru jsme probrali s ekonomem Lukášem Kovandou. Moc za to děkujeme, mějte se hezky a pěkný víkend. Naslyšenou.
2: Hezký víkend, naslyšenou.
0: Impulzy Honzy Benešovského.

0: Posloucháte Radio Impuls, Ondřej Hejma a Žlutý pes chystají se s písní Sametová. My se ještě předtím podíváme do provozu, kamion po požáru překáží na D1 u Brna ve směru na Prahu, je to 192. kilometr. Detaily za minutu v dopravě 007.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Radia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: My jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu dodnes.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutov směr Praha. Bílý čepice v dodávce neoznačený.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: se 4A. Rádio Impuls, doprava 007.
1: Pátek, 29. května, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšar se připojuje z Global Assistance, vítáme tě.
2: Ahoj Honzo, hezké odpoledne. Na dálnici D1 u Brna směrem do Prahy na 192. kilometru stojí v pravém pruhu náklaďák po požáru. Přerušovaná kolona je od 199. Proti směru vázne doprava od 160. od Velké Bíteše. Kvůli tomu jsou ucpané příjezdy do Brna, konkrétně po bratislavské D2 od 15. kilometru a 2-kilometrová kolona je od Motřic na silnici 52. Ucpaný je příjezd do Prahy od Plzně po D5, a to momentálně od 9. kilometru. Na vině je tam ucpaný pražský okruh na cestě k dálnici D1 od Zličína po Ořech. A v Praze očekávejte kolony v tunelech Blanka v úseku ze Smíchova do Nové Povotavské. Z Global Assistance, Kuba.
1: Děkuju, pokud už drandíte na víkend, dejte vědět, podejte hlášení. Připojte se do vysílání přes žlutou rádiovou aplikaci anebo zavolejte postaru na 605 222 007. Šťastnou cestu, odpolední impuls. We'll be right back.

0: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.
1: Vzpomínám, když jste hrál před léty.

0: Posloucháte Radio Impuls, pátek odpoledne, za chvilku další zprávy s Ivou. A my se pojďme podívat na zítřejší počasí. Má být oblačno až polojasno, od severozápadu přechodně až zataženo, místy občasný déšť, přeháňky, noční teploty 15 až 11, přes den 24 až 28 stupňů Celsia.
1: Sponzorem prosluněné předpovědi počasí je CF Group, výrobce bazénů a bazénových technologií. Když počasí přeje vodě, zazní CF.
2: Pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo 18? První velké lásky, nekonečné plány a pocit, že vám patří celý svět. Když nám bylo 18. Vraťte se do dob, kdy se obyčejné okamžiky měnily v nezapomenutelné příběhy. Když nám bylo 18. Každý den po 15. hodině na rádiu Impuls.
3: Pro tenhle moment jsme všichni fandili. Přes dvě desetiletí dlouhé čekání je u konce. Česká fotbalová reprezentace se po 20 letech vrací na mistrovství světa. Před odletem za oceán čeká hrdé lvy poslední domácí zkouška. Přijďte podpořit nároďák 31. května od 16 v EPET aréně na Letné proti Kosovu. Zaregistruj se v FC Repre, ověř si svůj účet a zajisti si místo na stadionu. Vstupenky v síti Ticketportal. Partnery jsou Penny, Fortuna, Puma, Hyundai, Staropramen, Coca-Cola, Check-in Hotels.
4: Kaufland.
5: Jsou tady.
4: Jsou tady.
6: Jo, jsou tady.
7: Jsou tady.
4: Řekni to všem.
8: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
4: Jsou ještě tady?
9: Jsou tady.
10: Co se tady děje?
11: Co se chystá?
12: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
13: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
12: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
14: Hádka řidičů zastavila D2 u Brna. Ekonomové radí novému miliardáři rozložit investice. A dva z Beatles po desítkách let nahráli song. 13 hodin, pěkné odpoledne přeje Iva Horáková.
3: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
14: Raritní situaci vyšetřují brněnští policisté. Těsně před Brnem se totiž na dálnici D2 dostali do ostrého konfliktu dva šoféři. Výsledkem bylo, že jeden z nich skončil dopoledne v nemocnici a druhý na policejní stanici. Kvůli konfliktu dálnice půl hodiny stála. Zhádal se šofér kamionu a řidič autobusu bez cestujících. Jednomu z nich asi v náročném provozu povolili nervy. Z výherce rekordního Eurojackpotu se může stát třeba realitní magnát. Podle ekonoma Lukáše Kovandy by šťastný sázkař z Česka neměl téměř 3miliardovou výhru investovat jedním směrem. Analytik v Impulzech Honzy Benešovského řekl, že by pohádkové jmění rozmělnil do zlata, akcí, dluhopisů nebo právě třeba do bytů. A že by jich bylo.
15: Člověk si za tu sumu může pořídit třeba 250 60-metrových bytů v Praze, v 320 takových bytů v Brně, ale ani to neznamená, že by měl nakupovat stovky bytů v jednom městě, ale také vlastně i v rámci těch nemovitostí takzvaně diverzifikovat, to znamená kupovat v různých městech, třeba i v různých zemích.
14: Společnost Olvin už výherce astronomické sumy zná a kontaktovala ho. Nabízí mu psychologickou pomoc, finanční konzultaci i právní poradenství. Část z výhry mu sebere daň, která je přes 400 milionů korun. Podle Kovandy z toho tak může mít radost strážkyně státní kasy Alena Schillerová a v přeneseném slova smyslu i my všichni. Vyhořelý bytový dům se sociálními službami budou hasiči hlídat až do večera. Dobrovolní hasiči chtějí být na místě do 22 hodin. V Možděnicích na Chrudimsku obec evakuovala 17 lidí. Proč hořelo, zjišťují odborníci. Nikdo se naštěstí nezranil. Hořelo obytné podkroví a menší půda. Taky nemocnice v italském Římě pozoruje lékařku po kontaktu s ebolou, stejně jako naše pražská Bulovka. Žena je v Římě v izolaci, zatím bez příznaku nákazy. Pracovala v Africe pro organizaci Lékaři bez hranic. Pod lékařským dohledem zůstane v italské metropoli do 8. června. Ještě dodám, že v Kongu mezi tím propustili prvního vyléčeného pacienta, u kterého byla při současné epidemii ebola potvrzena. Zástupce mistrovské Slavie ovládl anketu o nejlepšího hráče měsíce v první fotbalové lize. Za květen zvítězil reprezentační obránce Štěpán Chaloupek. Mezi trenéry zopakoval vítězství za duben kouč David Hořejš z Hradce Králové. Pro oba jde o druhé takové ocenění v tomto ročníku. Výsledky zveřejnila Ligová fotbalová asociace, která anketu pořádá. A legendární brouci jsou zase spolu. Členové kapely Beatles, Paul McCartney a Ringo Starr spolu nahráli po 56 letech písničku. Objevila se na novém albu The Boys of Dungeon Lane. Další informace i s ukázkami přináší reportér Tomáš Kabát. Dobré odpoledne.
5: Pěkné odpoledne. Píseň s názvem Home to Us se objevila na dnes vydaném albu Paula McCartneyho. Duet s Ringo Starrem je v emotivní oslava chudého, ale šťastného dětství v poválečném Liverpoolu. McCartneyho album The Boys of Dungeon Lane je 20. solovou deskou interpreta. Přináší 14 písní a obecně se inspiruje dětskými vzpomínkami, které anglický hudebník prožil na předměstí Liverpoolu. Vznikalo 5 let a třeba v titulní písni As You Lie There nahrál sám zpěvák většinu nástrojů. Album je velmi osobní, nostalgické a introspektivní. 83-letý Paul McCartney v něm taky vzpomíná na Beatles, rodiče a bilancuje svůj život. A to s vděkem, mírnou melancholií, ale bez hořkosti. Grafický návrh alba vyrobil jeho syn Josh. To byla tečka za zprávami, kterou přinesl Tomáš Kabát. Teď už pokračuje Honza Benešovský.
0: Mě ctí po vašem zpravodajském výkonu. Posloucháte Radio Impuls, mistrovství světa pro Čechy skončilo včera na hokejkách Finů. Co na toho spočtí? Chodili fandové na pivo k televizi nebo už to taky lehce uvadá? Rozebereme krátce po půl druhé.
1: Radio Impuls. Radost ze života.
0: Radio Impuls. Teď po Kabátovi Kabáti a potom Kyni.

Příští týden bude na Impulzu ve znamení Richarda Krajča a bude to týden plný překvapení. Startujeme v pondělí na rádiu Impuls.

0: Kouz odpolední vysílání, za chvilku tady bude Bruce Springsteen. Něco k internetu, který umí být zábavný a je už běžnou součástí našich životů, jasná věc, ale občas se objeví věci, kterým prostě nelze věřit, takzvané deepfakey. Jsou to videa nebo audia, která sice vypadají skutečně, ale je to falešný obsah, není to pravé. Může se jednat o video celebrit, známých politiků nebo třeba i vašich známých klidně. Útočníci ho mohou použít k vydírání, poškození reputace nebo ke šíření lží. No a jak takový deepfake poznat? Tak někdy to může být celkem náročné, je potřeba si všímat prostě detailů, odkud obsah pochází, ověřovat informace, které vidíme a hlavně nezdílet nic, u čeho si nejsme stoprocentně jistí. Takhle to radí experti, tak to posíláme dál. I malá dávka opatrnosti na internetu dokáže ušetřit spoustu starostí.
1: Projděte životem bezpečněji. S kooperativou na www.bezpečnostmazelenou.cz.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
3: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
5: McDonald's Cup. Tak to chutná fotbal. Největší fotbalový svátek dětí je v plném proudu a letos se do něj zapojí rekordních 43 000 žáků. Od 11. května startují po celé republice krajská finále. Je jedno, jestli jsi holka nebo kluk. Na hřišti jsme jeden tým. Celý ročník vyvrcholí svátkem fotbalu na městském stadionu v Ostravě Vítkovicích, a to už 1. a 2. června. Sledujte naši jízdu na sociálních sítích a webu turnaje, ať vám nic neuteče.
6: Zuřivý reportér Aleš Růžička
7: je vášnivý.
8: Na téma dětství, Zendo. Takhle vrčeli auta, když jsem byl malej kluk normálně. A teďka jsem tady v tom a po takových letech mám možnost si tomu sednout a i si zařídit, jo.
7: Je srdečný.
9: Těšíme se na vás. Tebe z Chomutice, Chomutičky a Obora. Zuřivý reportér Aleš Růžička, Rádio Impuls, přeje hezký den.
7: Je talentovaný.
10: Jo, to je moje první hra na fujaru.
11: No tak na první hru na fujaru to není úplně nejhorší.
6: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu.

V opačném směru je ucpaná Štěrboholská spojka mezi sjezdy na Běchovice a Štěrboholy. Dvoukilometrové kolony v obou směrech jsou na silnici 16 na příjezdu do Nové Vsi, na D1 ve směru od Prahy do Brna. Čekejte přerušovanou kolonu hlavně kamionů mezi 160. a 196. kilometrem. A 4-kilometrová zdržuje na silnici 35 na příjezdu do Litomyšle ve směru od Vysokého Mýta. Další informace poptáváme. Kdykoliv se můžete ozvat, připojte se z terénu přes žlutou rádiovou aplikaci anebo zavolejte na 605 222 007. Šťastnou cestu, odpolední impuls.

0: Posloucháte Radio Impuls, žijeme českou muzikou. Za malou chvíli se připojí kapela Miraj. Monika byla hrdinkou dnešního rána takhle.
1: Halo, tady Impulzový.
2: Dobré ráno. Mončo, je vidět, že jste fanoušek Halo tady Impulzovi a určitě budete chtít zatočit i výherním kolem.
1: Zkusíme to.
3: Práskni do toho.
2: 2-1, jdu.
3: Je tam základ, dobrý. Zůstalo vám tak. To hnedka vedle, byl smolík, už jenom kousíček a málem se o to přišla. Ale dobrý, dobrý.
2: Je to tam, tu desítku prostě máte a 10 000 pomůže, nemám pravdu.
1: No určitě.
0: Přihlaste se taky do hry, zaregistrujte se v naší žluté rádiové aplikaci nebo na webu úplně jednoduše na www.impuls.cz, případně si pošlete SMSku za 9 korun na číslo 906 1109. Pak je potřeba říkat do telefonu Halo tady Impulzovi jako výherní pozdrav. Partnerem hry je Betano, online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
5: Přemýšlíte o vysokoškolském studiu? Jak poznáme kvalitní vysokou školu, nám prozradí děkan Vysoké školy finanční a správní Eduard Bruna.
6: Kvalita z pohledu studenta se rovná velice často uplatnitelnosti absolventů na trhu práce. V tom patří naše Vysoká škola finanční a správní k lídrům. Na úřadech práce absolventy naší školy nenajdete. Jiným ukazatelem je kvalita výuky a vyučujících. U nás najdete řadu pedagogů, kteří mají obrovské zkušenosti z prestižních zahraničních škol nebo také top manažery. Vysoká škola finanční a správní jako jediná soukromá vysoká škola je držitelem řady prestižních certifikátů. Určitě doporučuji, abyste naši školu navštívili během dnů otevřených dveří. Neodkládejte své rozhodnutí v tomto směru, protože Vysoká škola finanční a správní přijímá nové studenty jen do konce září tohoto roku.
7: www.vsfs.cz.
8: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planeo Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 30. a 31. května na stadionu FC Hlučín. Buďte u toho s námi. Planeo.
9: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A Kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
10: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
11: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj. Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
15: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
16: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou.

0: Posloucháte Rádio Impuls, dobré odpoledne. Za chvilku česká klasika s Impulzovic krabičky Hana Zagorová a Petr Rezek.
1: S Impulzem na hokej.
0: Hokej a hospoda, zájem českých fandů o přenosy u obrazovek byl na východě Moravy podle reportéra Jana Čady vlažný. Honzo, pěkné odpoledne, jaké to má vlastně důvody?
2: Dobré odpoledne, Honzo. Já jsem slyšel už včera na večer takové lapidární zhodnocení. Mohou za to lahváče a výkony našich hokejistů. Takhle to říkal pan Michal, spolumajitel jedné hokejové hospůdky, protože včera třeba u něj na rozdíl od olympiády ve čtvrtfinále s Kanadou bylo doslova narváno. Člověk neslyšel vlastního slova. Tentokrát tam byla třetina, ale spíše pětina takových těch hokeje znalých a hokeje milých fanoušků. No a údajně proto také mimo jiné, že mnozí a mnozí zůstali doma a dívali se na tu naši porážku 1-4 prostě u obrazovek doma.
0: Jak to typujete teď? Zajdou skalní fanoušci na jedno pivo nebo na dvě, na tři, na ty zápasy už bez nás v sobotu a v neděli?
2: Myslím, že zase vyhraje ta první varianta, o níž byla řeč, ale když jsem s Michalem a také Štefanem, dalším majitelem, mluvil, on říkal, ale ano, my máme i na zahrádce obrazovky, ty hokeje budou i bez nás samozřejmě krásné, nicméně nutno říci, že s velikým náporem rozhodně nepočítají. A zazněl takový zajímavý pouze, kdyby aspoň hráli semifinále Slováci, ale ti, jak známo, vypadli už dříve.
0: No a co myslíte, napraví to zájem o mistrovství světa ve fotbale?
2: Tak, to mě slibují hospodští, že po 20 letech určitě už dokonce berou první rezervace, ale zatím jenom na ten zápas, který hrajeme, tuším 18. června v přijatelných 18 hodin, ale je velmi zajímavé, jak přemýšlejí hospodští o tom, že by si natáhli, ale musí si to udělat oficiální cestou hned na ten první zápas 12. června, tuším s Jižní Koreou, že by zůstalo otevřeno až do rána, ale zájem je příznačný.
0: No tak uvidíme. Hospodsko, hokejově, fotbalový reportér Rádia Impuls Jan Čada. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Ho, ho, naslyšenou, Honzo.
0: Mistrovství světa v hokeji ovšem pokračuje, jak jsme říkali, streamy všech zápasů můžete sledovat živě na tipsport.cz a přitom si vsadit na webu nebo v mobilní aplikaci. U Tipsportu oficiálního sponzora mistrovství světa IIHF v ledním hokeji se také můžete zúčastnit soutěží Fantazia typovačka o celkem 10 milionů korun.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky.

0: Posloucháte Radio Impuls, českou klasiku. Prohodíme se slovenskou, Petr Naď se přidá v zápětí. Ovšem nejdřív zase zkontrolujeme páteční silnice, pořád vidíme ten kamion po požáru, co překáží na D1 u Brna. Prověříme, upřesníme za minutu.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Radia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: Já bych jenom chtěla podělit se s vámi o můj zážitek kruháče před Hradcem Královým, kde jsme v loni projížděli, když jsme jeli na dovolenou a tento kruhový objezd byl ještě ve výstavbě. Když jsme dorazili plus minus tak do poloviny, tak nám navigace zahlásila: prosím, kontrolujte si to v mapě.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Ahoj impulzáci, na silnici mezi Opavou a Krnovem hned za Opaví je vysypaný kamion. Probíhá tam překládka. Dávejte bacha. Ahoj Šárka.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Radio Impuls, doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka a Kuba Tilšár.
4: Ahoj Honzo, pěkné odpoledne. Stále pozor na dálnici D1 u Brna na cestě do Prahy na 192. kilometru, kde blokuje pravý pruh náklaďák po požáru. Do kolony se dojíždí na 200. Na příjezdu do Brna z Prahy zpomalují kamiony už u Velké Výteše. Osobní auta se zdrží od Ostrovačit. A za Prahou směr do Brna na D1 na 12,5 kilometru se bouralo. Stojí tam dva osobáky a zdržení narůstá. Po nehodě je omezený provoz v Praze na jižní spojce na Černý most na Lanovém mostě. Popojíždí se od Spořilova. Převážně pravý pruh zůstává místy ucpaný před Prahou na plzeňské D5 od 9. kilometru. A téměř 5-kilometrová kolona se táhne na Pražském okruhu na cestě z letiště k dálnici D1 v úseku mezi Zličínem a Ořechem. Z Globásistán, z Kuba.
0: Děkuju, jestli jste se taky někde zasekli, podejte hlášení, připojte se do vysílání přes žlutou rádiovou aplikaci nebo volat 605 222 007. Šťastnou cestu Impuls.

0: Rádio Impuls, dobré odpoledne. Chystáme další zprávy, teď se podíváme na zítřejší počasí. Má být oblačno až polojasno, od severozápadu přechodně zataženo. Místy občasný déšť nebo přeháňky, noční teploty 15 až 11, přes den 24 až 28 stupňů Celsia.
1: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
2: Partnerem hry je Betano. Online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
4: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planeo Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 30. a 31. května na stadionu FC Hlučín. Buďte u toho s námi. Planeo.
5: Foukáme radost. V prodejnách Alby vám nafoukneme famózní balónky pro každou příležitost. Čísla, písmena, zvířátka, postavičky z pohádek s nápisem a dokonce i balónky chodící nebo tahací na kolečkách. Zaskočte do Alby a odneste si originální balónkovou kytici, se kterou vždycky ohromíte. Alby, děláme radost.
6: Kaufland.
7: Jsou tady.
6: Jsou tady.
8: Jo, jsou tady.
9: Jsou tady.
6: Řekni to všem.
9: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
6: Jsou ještě tady?
10: Jsou tady.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
12: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 000. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
13: Zkazí vodu na přírodních koupalištích. Kongo hlásí prvního vyléčeného z eboli a Muchová se chystá na boj o osmifinále. Zprávy ve dvě nese Iva Horáková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
13: Voda v přírodních koupalištích se může v létě zase zkazit. Vysoké teploty spolu s nedostatkem vody totiž přispívají k rozvoji sinic a pak vidíme takzvaný žabinec. Aktuálně je ale podle hygieniků většina sledovaných přírodních koupališť zatím v pořádku. Víc informací přidává reportér Tomáš Kabát. Dobré odpoledne.
14: Pěkné odpoledne. Odborníci letos varují před koupáním v neznámých vodách víc než dřív. Kvůli slabé zimě spousta rybníků a nádrží hluboko pod běžným stavem. To znamená, že se voda rychleji prohřeje a bude v ní víc řas a sinic. Ne každá zelená voda ale automaticky znamená nebezpečí. Je proto dobré sledovat aktuální informace hygieniků i stav vody přímo na místě nebo předem na stránkách hygienických stanic. Server iDnes.cz přináší tip od botaniku na to, jak poznat problémovou vodu. Pomůže jednoduché pravidlo. Pokud po vstupu do vody po kolena nevidíte na své nohy, je lepší koupání zvážit. Typickým znakem sinic bývá taky zelený povlak na hladině nebo drobné částečky připomínající zelenou kruhu. Tomáš Kabát, Rádio Impuls.
13: Dopravní spojení mezi Mladou Boleslaví a Jičínem bude rychlejší. Ředitelství silnic a dálnic totiž staví přeložku silnice mezi Mladou Boleslaví a Martinovicemi. Úsek dlouhý přes 8 kilometrů povede od mimoúrovňové křižovatky u Kosmonos na dálnici D10. Tříproudá silnice má zrychlit spojení směrem do Jičína a s obcí odvést transitní dopravu. Alespoň to tvrdí mluvčí silničářů Jan Riedl.
15: Nová přeložka silnice první třídy nejvíc uleví přetížené Jičínské ulici na kraji Mladé Boleslavi a samozřejmě i obcím Židněves a Sukorady, protože transitní doprava dosud projížděla jejich středem. Navíc přeložka bude třípruhová a to výrazně přispěje k bezpečnosti, ale i plynulosti dopravy na této silnici.
13: Součástí stavby bude 7 mostů, 3 nadjezdy, 2 protihlukové stěny a 2 mimoúrovňové křižovatky. S dokončením projektu se počítá za 2 roky. České Budějovice připravují stavbu samoobslužného přívozu přes Malši. Spojí břehy řeky poblíž Malého jezu a bude sloužit pěším a cyklistům. Bude patřit mezi první samoobslužné přívozy přes řeku tohoto typu v Česku. Přívoz by mohl začít fungovat v létě příštího roku. V Kongu propustili z nemocnice prvního vyléčeného pacienta z eboly. Má negativní výsledky dvou testů, oznámila Světová zdravotnická organizace. V Kongu je teď přes 900 lidí podezřelých na nákazu ebolou. Epidemie propukla v polovině května v provincii Ituri na východě země, odkud se rozšířila do sousední Ugandy. Dvě české tenistky a jeden tenista dneska usilují o postup do osmifinále Roland Garros. Turnajová desítka Karolína Muchová začne za necelých 20 minut hrát se Švýcarkou Teichmannovou. Marie Bousková v těchto chvílích vyzve světovou osmičku Rusku Andrejevovou a pokud obě zvítězí, příště si zahrají proti sobě. Jakub Menčík narazí na pařížské Antuce od 15 hodin na nasazenou osmičku Demineura z Austrálie.
0: A to my už jdeme do finále. Finále dnešního jezdím s úsměvem, takže vás budeme pomalinku směrovat pro odměny na zcela konkrétní místo. Ve hře je třeba taky tankování zdarma na celý rok. Tak to nepromáchněte, Vládě Jaroš se lokalizuje za tři písničky.
1: Radio Impuls. Radost ze života.
0: Radio Impuls. Chinaski, Celine Dion, Tomáš Klus, jdeme na to.

Celý svět je hned lepší, když máte tu správnou rodinu. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina.

0: tě dokola. Posloucháte Radio Impuls, za chvíli Erika Barbara, pěkný kousek slovenské muziky. Ovšem teď znovu Vláďa Jaroš, ambasador bezpečnosti na cestách. Halo, halo.
1: Ahoj, zdravíme z čerpací stanice OMV. Je po 14. hodině čas tedy prozradit konkrétní místo, kde se dneska můžeme potkat. Říkali jsme o tom, že to bude hlavní město, že vás před víkendem nebudeme trápit. Takhle to máme téměř celé České republiky všichni stejně daleko. Otázkou je, kde se nacházíte a jestli to zvládnete. Tedy Praha, čerpací stanice OMV, Praha Letňany, a těšíme se na vás. Půlhodinový časový limit běží právě teď. Přijeďte, mějte u sebe aplikaci OMV MyStation a vyberte si svoji odměnu. Dostane někdo tankování na rok zdarma před víkendem? No panečku, to by bylo něco. Ahoj, těšíme se.
2: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
2: Kaufland.
4: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechno auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Má pod palcem celou republiku. O našich silnicích ví úplně všechno. Filip Martínek. Co přesně děláš?
8: Připravuji dopravní relaci nejméně dvakrát do hodiny, jak s pomocí našich agentů, expertů na dopravu a také s nejnovějšími aplikacemi. Při výjimečných situacích přicházím s informacemi do vysílání několikrát do hodiny, abychom mohli naše řidiče informovat o nejnovějších dopravních zprávách, jak se zrovna vyvíjejí.
7: Co ti tady přináší největší radost?
8: Určitě to, když se veškeré nehody odstraní a kolony, co byly na silnicích, se rozjedou a řidiči se dostanou do svého cíle živí a zdraví.
7: A co tě na této práci nejvíc baví?
8: To, že se dopravní situace mění z minuty na minutu a není stereotypní. Taky mě baví originální přezdívky některých našich agentů.
7: Radio Impuls a Filip Martínek. Připravujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka.

0: Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
1: Dneska to bude frankfurtská polívka. Ten, kdo si myslí, že polívku vymysleli ve Frankfurtu nad Mohamedem, tak je na omylu. Hoho, když se opýtáte kohokoliv na štrase ve Frankfurtu, jestli ju zná, tak na vás bude čučet jak husa do flašky a šprechat něco o blazincu.
0: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
1: Guláš musíš vařit tak dlouho, až se masičko rozpadá jak první manželství. Nakonec tam vysyp koření od majora Anky a máš hotové. Zavolej familiu, rozlej gulašovku do talesku, každému praskni lžicu do ruky a žranica může začít.
0: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.
2: Rádio Impuls. Doprava 007.
3: Tedy nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. A začínáme na matce českých dálnic, tedy na D1. Ve směru od Prahy na Brno na 12. kilometru v levém pruhu bourala dvě osobní auta. Kolona má 4 kilometry. Před Brnem popojíždí přerušované kolony převážně kamionů mezi 168. a 196. V opačném směru u Brna ve směru do Prahy na 192. Stále částečně brání provozu kamion po požáru, do kolony se dojíždí na 201. kilometru. Teď další komplikace z D1. Postřeh přímo z místa od našeho parťáka. Co se tam děje? Halo, halo.
4: Na Ostravu, uzavřený tunel. Co se tam děje? Tak pokud, tak sjeďte to na Klimkovice.
3: Děkujeme, co se tam děje, zjišťujeme. Každopádně v klimkovickém tunelu 347. kilometr stojí v pravém pruhu porouchané vozidlo, to je možná to, co se tam děje. Na silnici 43 je kolona mezi Českou a Lipůvkou ve směru na Svitavy, 3 kilometry má fronta na silnici 35 na příjezdu do Litomyšle ve směru od Vysokého Mýta a na příjezdu do Prahy po D5 se vyjíždí do kolony na 9. kilometru. Fronta pak dál pokračuje na Pražský okruh po Ořech na kilometr 19. Další informace můžete připojit, ozvěte se do vysílání na 605 222 007 a nebo je k dispozici žlutá rádiová aplikace. Šťastnou cestu všem!

0: ráno. Mončo, je vidět, že jste fanoušek Halo tady Impulzovi a určitě budete chtít zatočit i výherním kolem.
1: To zkusíme to.
2: Práskni do toho.
0: Dva, jedna, jedu.
2: Je tam základ, dobrý. Zůstalo vám to, hnedka vedle byl smolík, už jenom kousíček a málem jste o to přišla. Ale dobrý, dobrý.
0: Je to tam, tu desítku prostě máte a 10 000 pomůže, nemám pravdu.
1: No určitě.
3: Rady ne, Monika, posluchačka, ráno se zadařilo, pojďme to zopakovat zase po víkendu v pondělí. Každá další registrace vám zvedá šance na takovéto ranní zavolání. Vstupte do hry jednoduše u nás na webu www.impuls.cz, ve žluté rádiové aplikaci nebo si pošlete prémiovou SMSku za 9 kaček na číslo 906 1109. Halo, tady Impulzově je klíč k penězům. Jediný platný výherní pozdrav. Tak hodně štěstí, držíme palce, ať to klapne a za chvilku přijde zaspívat Marek Ztracený.
4: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
9: Myslím, že to bude za C. Gumák.
8: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
10: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
12: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 000, tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
13: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
14: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
13: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
15: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
16: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro jihlavanku kilogram v Bila klubu za 199,90 pouze v pátek a milku čokoládu při koupi od 2 kusů za 27,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
17: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Český

0: odpoledne, posloucháte Radio Impuls, za chvilku pošleme českou klasiku z Impulzovic krabičky Václav Neckář a Helena Vondráčková.
1: Svět kolem nás.
0: Beta-glukany pozitivně ovlivňují nejenom imunitu, o této léčivé síle přírody v houbách, kvasinkách nebo obilovinách se v poslední době mluví čím dál víc a právě beta-glukanům se věnuje i aktuální vydání týdeníku Téma, které pročetla naše reportérka Martina Kroa. Martino, dobré odpoledne, tak jak nám tyhle doplňky stravy můžou prospívat?
2: Pěkné odpoledne. Účinek beta-glukanů, což jsou dlouhé řetězce glukózy, závisí na tom, odkud pochází. Ty z hub aktivují imunitní buňky a stimulují je k vyšší aktivitě, takže pomáhají tak tělu lépe bojovat s nemocemi nebo při chronické únavě a zkracují třeba dobu rekonvalescence. Beta-glukany z obilovin zase regulují cholesterol a cukr v krvi.
0: A v jakých houbách je největší množství beta-glukanů?
2: Mezi nejbohatší zdroje patří hlavně lesklokorky neboli rejši, pak outlokovka pestrá nebo třeba u nás poměrně rozšířený březovník obecný. To je dřevokazná houba, která parazituje hlavně na břízách.
0: Na trhu je celá řada produktů z beta-glukany a není vůbec jednoduché se v nich vyznat. Tak podle čeho se má laik orientovat?
2: Profesorka farmacie Lucie Cahlíková v rozhovoru pro magazín Téma radí si nejprve hlavně určit, za jakým účelem chceme beta-glukany a houby konzumovat. Beta-glukany jsou ale hlavně rozpustné ve vodě, takže z krve rychle vymizí a proto se doporučuje je brát denně. Obecně pak nejdůležitější informací při výběru je údaj o čistotě beta-glukanu. Jde o procentuální podíl čistého beta-glukanu v tom konkrétním doplňku stravy. Ten by měl být minimálně 70%, čím je totiž beta-glukan čiští, tím je taky účinnější. Doporučuje se také brát spolu s vitamínem C.
0: Tolik naše Martina Kroa. O dalších doporučeních ohledně nákupu nebo užívání beta-glukanů se můžete dočíst v aktuálním vydání týdeníku Téma. Děkuju, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Čistá krása. Navíc pohádková klasika z Impulzu z krabičky. Dá si poslechneme Michala Davida, ale teď v finále. Jezdím s úsměvem, z terénu se hlásí Vláďa Jaroš.
1: Ahoj, Honzo, zdravíme do studia z čerpací stanice OMV. Dneska jsme nejeli daleko od rádia Praha Letňany, tady se nacházíme. No a samozřejmě máme úžasné posluchače, už je tady ten náš první a to je Michal. Michale, krásné odpoledne.
2: Dobrý den, přeji všem.
1: Chce se vám pochlubit, co vy děláte, s čím jste sem přijel, s jakým vozem, protože to je taky velmi netradiční.
2: Zrovna převážím krev, jedu z Bulovky a už mířím směrem domů, takže krásný víkend.
1: Možná otázka, kterou byste nečekali, jestli se na ní vůbec dá odpovědět, kolik třeba krve převezete týdně během svého pracovního týdne.
2: Týdně to ani nevím, kolem 100 vzorků denně.
1: A kolik je ten vzoreček? Víte, kolik je ten vzoreček?
2: To je jedna zkumavka. To, co jdete na odběr, tak já odvážím do laboratoře, tam to zpracuju a druhý den vezu výsledky doktorům.
1: Paráda, už vás nebudeme trápit, pojďte si pro svoji odměnu od OMV, berte do ruky osudí a nedívejte se, schválně co padne, bude to tankování, chcete tankování na rok,
2: předpokládám,
1: ale
2: hodilo,
1: jasně, ale máme tam i další výhry, takže pojďte nám to říct.
2: Na měsíc zdarma, dvakrát denně.
1: Dáte si dvě kávy denně, no tak v té vaší práci.
2: Kávu, ano, samozřejmě.
1: Takže trefili jsme se krásně. Hezky jste si vybral. Výborně. Výborně. Michale, moc gratulujeme. Děkuju. Užijte si víkend a jezděte nás usmíme, poslouchejte Radio Impulsa. Mějte se.
2: Ahoj, nashledanou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Rychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšár z Global Assistance. Ahoj.
2: Ahoj Honzo, hezké odpoledne. Srážka dvou osobáků překáží na dálnici D1 za Prahou směr Brno na 12,5 kilometru. Postojíte si v úseku téměř 7 kilometrů. Ucpaná je D1 například v okolí Brna. Ve směru na Vyškov zpomalují kamiony už od 167. kilometru. Od Vyškova na Brno čekejte frontu mezi kilometry 201 a 192. Ucpaný je příjezd do Brna po bratislavské D2. Pravý pruh popojíždí od 11. kilometru a přímo kolonu čekejte od 3. Jeden pruh je uzavřený v Praze na Kbalské ulici do Hloubětína u Novopatské. S přerušovanou kolonou počítejte od 1. kilometru D8. D5 směrem od Plzně před Prahou je ucpaná od 8. kilometru a poruchané auto překáží na Pražském okruhu na D1 na 19. kilometru u Ořecha. Kolona má přes 6 kilometrů. Z Global Assistance, Kuba.
1: Děkuju, teď parťáci. Jeden z nich se hlásí z Liberecka. Halo, halo.
3: Liberec, za Ještědem trénuju závodní auta. Pozor, dejte. Děkuju, nashledanou.
1: Pozor, dejte, nashledanou a ještě střihneme na Svitavsko.
4: Silnice číslo 35 od Svitav na Bohelnici. Velmi silný provoz kolony před Moravskou Třebovou i před Kotlířové.
1: No, prostě pátek na cestách, hlídáme to dál, když pomůžete, bude to fajn. Připojte se přes žlutou rádiovou aplikaci nebo na 605 222 007. Pokračujeme s Petrem a Renatou, ahoj.
5: Ahoj.
6: Krásné odpoledne, ahoj.
5: Tak. Dneska to bude veliký.
1: No povídej.
5: No, dneska budeme soutěžit o poukázku na nákup do Pražského Paládia, což konkrétně tedy v tento den bude mimořádné. My jsme soutěžili od pondělí do čtvrtka o 5000 poukázku, dneska jí máme 10 000.
6: 10 000 poukázky.
5: To bude utrácení.
6: Hnedka po 15. No a pak se budeme vracet k našim osmnáctkám, tentokrát z roku 1989.
1: Rádio Impuls, odpolední vysílání, mějte se krásně, ahoj.
6: Ahoj.

0: Váleční odpolední impuls, 2 minuty před 15. hodinou. Iva Horáková má zprávy třeba o tom, že nás čekají nějaké změny na základních školách. Po zprávách tým mám na těba chuť a budeme mít chuť vyrazit ven třeba zítra.
1: Já si myslím, že ano, ale je potřeba mít v pohotovosti i možná deštník. Zítra totiž přibude mraku, sem tam i dešť a může i zabouřit, ale teploty budou vysoké, 24 až 28 stupňů, stejně jako v neděli.
2: Sponzorem prosluněné předpovědi počasí je CF Group, výrobce bazénů a bazénových technologií. Když počasí přeje vodě, zazní CF.
3: Víkend s rádiem Impuls. Na neděli připadá den bez tabáku. Podařilo se vám seknout s kouřením? Jak na to? Dáte si občas tabáček bez výčitek? Máte nějakou nezest, které byste se chtěli zbavit? A co je pro vás opravdová pohoda? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
4: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend.
5: Poborský desát, krásně to zkusili, 1-0!
6: Poborský, Nedvěd, Berger a finále, které zrodilo generaci Wembley. Připomeňte si 30 let od Eura 96 na předpremiéře filmu Stříbrná cesta. 4. června od 18.00 Energy Pub v Riegerových sadech.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Prožijte den dětí v Energylandii, v zemi poháněné sny. Pouze nyní výjimečná rodinná akce. Kupte 2 vstupenky a 3. získejte zdarma. Tiket Energylandia.pl.
9: Kombinovaná výuka na základkách končí. O víkendu připlujou mraky s deštěm. Miliardář Pelc vyvázne bez trestu. Zprávy ve 3 dopisuje Iva Horáková.
10: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
9: Takzvaná kombinovaná výuka zmizí, ministerstvo školství totiž ukončí její pokusné ověřování. Jde o střídání prezenční a distanční výuky. V základních školách a základních uměleckých školách bude kombinovaná výuka pase dřív, než bylo původně v plánu. Zapojené školy mají s touto výukou skončit nejpozději k 30. červnu. Původně mělo pokusné ověřování trvat až do roku 2028. Podklady od škol v létě vyhodnotí Národní pedagogický institut. Kombinovanou výuku nyní podle úřadu zkouší omezený počet škol a zapojený vzorek neposkytuje dostatečně reprezentativní výsledky pro systémové závěry. Česko čeká víkendové osvěžení. Během zítřka budou na našem území přibývat mraky a objeví se i dešťové kapky. Na horách spadnou teploty i pod 20. Víkendové počasí shrne reportér Tomáš Kabát. Dobré odpoledne.
11: Pěkné odpoledne. Na počasí z první poloviny týdne musíme zapomenout. Zítřejší maxima nepřesáhnou 28 stupňů. Na severovýchodě území se bude teplota pohybovat okolo 22. Slunce během dne ale uvidíme, nevydrží však celý den. Přicházející oblačnost nám pak mnohde přinese i lokální přehání a bouřky. V noci to dál bude i na svetr a bundu, 10 až 12 stupňů. No a v neděli půjde teplota přes den oproti sobotě ještě víc dolů, přijdou zase další srážky a bude jich daleko víc, zejména v jihozápadní polovině území může v bouřkách napršet 25 mm vody. Na návštěvu koupaliště to tedy moc nebude. Tomáš Kabát, Radio Impuls.
9: Smrtelná dopravní nehoda zůstane bez trestu. Krajský soud v Praze totiž definitivně zastavil trestní stíhání někdejšího předsedy představenstva loděnické gramofonové firmy GZ Media Zdeňka Pelce. Potvrzuje tak rozhodnutí okresního soudu v Rakovníku. Uvádí to server iDnes, podle kterého to vyplývá z justiční databáze a sdělení mluvčí soudu. Opilý Pelc podle policie zavinil loni smrtelnou nehodu u Nového Strašicí na Rakovnicku. Souzen nebude podle serveru kvůli vážné nemoci. Maximální ceny paliv o víkendu o haléře klesnou. Litr benzínu v Česku zlevní na 42 korun a 57 haléřů. Cena nafty pak po delší době klesne pod 40 korun za litr. Zveřejnilo to ministerstvo financí. Jde o ceny na víkend i pondělí. Stát ceny pohonných hmot reguluje kvůli válce s Iránem. Letní teploty ženou Čechy k vodě. Vzhledem k počasí zahajují postupně sezonu další koupaliště a vodní plochy. V pohotovosti jsou taky hygienici. Například v Libereckém kraji už dělali první odběry. Kvalitu vody budou sledovat také v přehradě Harcov, kde skončila rekonstrukce. Ředitelka krajské hygienické stanice Jana Losová ale říká, že s koupáním tam lidé počítat letos nemůžou. Otázkou je, co po opravě udělá tamní ekosystém.
12: Takže nevíme, jak bude vypadat přítomnost čas a synic. Budeme průběh sledovat a máme naplánováno, i když letošní sezona není určena ke koupání, odběry vzorků vody, abychom věděli, jak se to postupně osidluje.
9: V Libereckém kraji sledují hygienici každoročně v letní sezóně kvalitu vody na 5 desítkách vodních ploch. První vzorky odebírali už 18. května na Máchově jezeře. Kvalita vody je tam zatím dobrá. Rumuni přistupují k odvetě za útok ruského dronu. Vyhostí ruského konzula a zavřou konzulát ve městě Konstanca, oznámil podle Reuters rumunský prezident. Ruský dron zaútočil na obytný dům na jihovýchodě Rumunska. 2 lidé jsou zraněni. Odvetami baráže o účast v nejvyšší soutěži skončí o víkendu fotbalová ligová sezona. V obou dvojzápasech mají nakročeno k setrvání mezi elitou favorizovaná mužstva z první ligy. Ostrava bude v sobotu hájit náskok 3-0 na hřišti Táborska. Slovácko po úvodní výhře 4-1 přivítá v neděli taky od 13 hodin Artis Brno. Baráž se hraje od sezony 2018-19 a ještě se nestalo, že by z ní prvoligový celek sestoupil.
0: Zprávy s Evou Horákovou skončily 4 minuty po 15. hodině. Vrátí se za hodinu. S vámi teď Petr Brožík.
1: A Renata Kuková a s vámi si za chvíli zahrajeme o 10 000 poukázku na nákup do pražského Paládia.
0: A teď tým Mám na těba chuť na Impulzu.
10: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: dnešního polední impulse, 4 minuty před 4:15. Za chvíli zase česká muzika v podání skupiny Lucie a budou tady Černí anděle. Sledujeme také aktuální dopravu. Čerstvá nehoda je teď na D1 za Prahou a o kus dál taky porouhané auto. Doprava 007 je tady za něco málo přes 3 minuty. No a taky dneska pro vás máme něco velkého dokonce.
1: Tak to je pravda, protože dnes naposledy soutěžíme o dárkové poukazy, ale dnes v hodnotě 10 000 korun do nákupního centra Palladium, největšího a nejstylovějšího nákupního místa v centru Prahy s jedinečnou atmosférou. Platnost poukazů je jeden rok a můžete je využít ve stovce vybraných obchodů Palladia.
0: Tak a ještě do studia přišla Iva Horáková. Co se stalo, Ivo?
2: Dřív než ostatní.
3: Poslanec za motoristy Karel Beran se ve sněmovně vzdává mandátu. Vrátí se k diplomacii. Nahradit by ho měl jihlavský podnikatel Libor Forman.
4: Kaufland.
5: Jsou tady.
4: Jsou tady.
6: Jo, jsou tady.
7: Jsou tady.
4: Řekni to všem.
8: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
4: Jsou ještě tady?
9: Jsou tady.
10: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Právě teď ve čtvrt na čtyři máme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínáme na D1 ve směru od Prahy na Brno. Tady na 12. kilometru v levém pruhu bourala dvě osobní auta do přerušované kolony. Dojedete už na prvním kilometru. Dále před Brnem popojíždí přerušované kolony hlavně kamionů mezi kilometry 168 a 196. V opačném směru u Brna ve směru do Prahy na 192. kilometru dál částečně brání provozu kamion po požáru. Do kolony se dojíždí na 201. kilometru. A další místo D1 u Ostravy.
2: Před Klimkovickým tunelem směr z Brna do Ostravy. Klimkovický tunel, jeden pruh je uzavřený, takže se jezdí pouze v jednom pruhu. Je tam porouchaný kamion uprostřed tunelu, takže je dost velká kolona.
1: Díky a pevné nervy. Na silnici 43 je kolona mezi Českou a Lipůvkou ve směru na Svitavy. 3-kilometrová šňůrava se zbrzdí na silnici 35 na příjezdu do Litomyšle ve směru od Vysokého Mýta. Další přerušovaná kolona popojíždí mezi Hřebčí a Moravskou Třebovou ve směru na Mohelnici. Na příjezdu do Prahy po D5 se vyjíždí do kolony na 9. kilometru a ta dál pokračuje na Pražský okruh po Ořech na 19. A na příjezdu do Prahy po D8 vyjedete do přerušované kolony u Klíčan a ta kolona potom pokračuje Cínoveckou a Kbelskou až po nájezd na Novopatskou. Páteční odjezdová špička je tady. Zapojte se taky, buď zavolejte na 605 222 007 nebo vaše postřehy nahrajte velice pohodlně do naší žluté mobilní aplikace. Šťastnou cestu s Impulzem!

0: Odpolední impuls a další česká muzika hned za chvilku, opět a Radeček a Bratři, tak dál poslouchejte. No a my celý tento týden v tomhle čase hrajeme o poukazy do nákupního centra Palladium v Praze a tady je dnešní soutěžní otázka.
1: Dobře poslouchejte, dnes se v nákupním centru Palladium v Praze slavnostně otevřel butik kultovní značky luxusního dámského prádla. O kterou značku se jedná? Buď je to za A Viktoria Plzeň.
0: Nebo za B Viktoria Žižkov.
1: A nebo za C Viktoria Secret. Odpovědi pište teď hned na náš WhatsApp 605 222 007 a za chvíli voláme vítěze.
2: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
3: Pro tenhle moment jsme všichni fandili. Přes dvě desetiletí dlouhé čekání je u konce. Česká fotbalová reprezentace se po 20 letech vrací na mistrovství světa. Před odletem za oceán čeká hrdé lvy poslední domácí zkouška. Přijďte podpořit nároďák 31. května od 16 v Epet aréně na Letné proti Kosovu. Zaregistruj se v FC Repre, ověř si svůj účet a zajisti si místo na stadionu. Vstupenky v síti Ticketportal. Partnery jsou Penny, Fortuna, Puma, Hyundai, Staropramen, Coca-Cola, Check-in Hotels.
4: Chystáte se kupovat ojetinu? Udělejte si kompletní přehled se speciálem Světa motorů. Ukážeme vám, co obnáší cesta k Jadranu Škodou 105L. Podíváme se na nejprodávanější auto Česka, Škodu Octavii a prověříme BMW řady 3 a dalších 19 ojetin. Speciál Světa motorů od pondělí v obchodech, trafikách a na webu ikiosek.cz.
5: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
6: Kaufland.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
9: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29. 5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc, tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega.

0: letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.
3: A sůl

0: Radio Impuls, za chvilku už nachystaná Impulzovic krabička a v ní Vladimír Mišík a variace na renesanční téma. Ale teď musíme rozdávat. My celý týden v tomhle čase jsme hráli o poukazy do nákupního centra Palladium v Praze. A tohle byla dnešní soutěžní otázka.
1: Dnes se v nákupním centru Palladium v Praze slavnostně otevřel butik kultovní značky luxusního dámského prádla. A my jsme se ptali, o kterou značku se jedná. Tradičně jsme nabídli tři možnosti. Buď to mohla být Viktoria Plzeň, nebo Viktoria Žižkov, anebo Viktoria Secret. No tak vypadá to, že jste si lámali hlavu, ale myslím, že 100% odpovědí bylo správný.
0: Míša Vrbová z Prahy 8 na telefonu napsala správnou odpověď. Míšo, dobrý den.
1: Hezké odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Tak Míšo, povídejte. Viktorka Plzeň, Viktorka Žižkov nebo Viktoria Secret?
2: Viktoria Secret.
1: Jasně.
0: No samozřejmě.
1: Takhle. Neslyšela jsem o tom, že by některý z fotbalových klubů, ať už Viktoria Plzeň nebo Viktoria Žižkov, dělali luxusní dámské prádlo. Takže Míšo, gratulujeme. Vyhráváte poukázku dnes v hodnotě 10 000 korun do nákupního centra. Palladium v Praze.
2: To mám radost.
1: Můžete ji uplatnit ve stovce vybraných obchodů, restaurací, kaváren a provozoven služeb. Palladium je dostupné metrem. Vy jste říkala, že jste z Prahy, takže to asi znáte, můžete jít i tramvají, taky autem díky prostornému parkování přímo pod budovou Palladia. Více i pro ostatní najdete na www.palladiumpraha.cz.
0: Míšo, vezmete třeba kamarádky jako nějaké nejlepší a roztočíte to tam, rozpustíte se v Palladiu po těch kšeftech, nebo jak to uděláte?
2: To víte, že jo, rozdělím se.
0: Já. Dobrá.
1: Tak to je hezký. To bude velká akce, takže až uvidíme něco takový, jak to bylo, Julia Roberts, jak se to jmenovala?
0: Jo, s těma taškama.
1: Jo, s těma taškama,
0: no, tak přesně bude taková
1: Pretty Woman, se jmenu. Jo, tak to budete, Míšo, vy, tak až vás potkáme, tak vám budeme mávat.
0: Míšo, gratulujeme, užijte si Palladium, mějte se báječně a příště třeba naslyšenou, jo?
2: Taky děkuju moc.
1: Naslyšenou.
0: Tak to byla Míša z Prahy 8. No a tím končí soutěže s Palladiem. Zase příště pro vás něco připravíme.
3: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsovy.

odpolední impuls, za chvíli další muzika, třeba Enrique Iglesias a česká muzika v podání skupiny Turbo, Chtěl jsem mít. Sledujeme aktuální dopravu, z Hustá si postojíte na příjezdech do Prahy a taky na důležité tepně D1, co se děje, se dozvíte v dopravě 007 za něco málo přes 2 minuty. No a protože je pátek, tak zanedlouho taky další dopravní speciál s mluvčím ředitelství silnic a dálnic Honzou Lídlem tady na Impulzu.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Právě teď nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Páteční odpolední špička nabírá na obrátkách. Na příjezdu do Prahy po D8 vjedete do přerušované kolony u Klíčan a ta dále pokračuje Cínoveckou a Kbelskou až po nájezd na Novopatskou. Přímo v Praze čekejte kolonu na jižní spojce mezi Spořilovem a příjezdem do Štěrbohol. V opačném směru se na jižní spojce popojíždí od Krče až po Barrandovský most. Na příjezdu do Prahy po D5 se vjíždí do kolony na 9. kilometru a ta dál pokračuje na Pražský okruh po Ořech na 19. A postojíte si taky v opačném směru, naše agentka nám poví, proč je tam kolona.
2: Kolona na dálnici D5 je i v druhém směru, to znamená z Prahy na Plzeň, protože se všichni musí nutně podívat, co se v tom protisměru stalo.
1: Aha, takže klasika, pevné nervy. A zdaleka nekončíme s tím servisem. Na D1 ve směru od Prahy na Brno popojíždí kolona mezi nájezdem na dálnici A10. Kilometrem u Modletic. Dále před Brnem popojíždí přerušované kolony převážně kamionů mezi kilometry 168 a 196. Dvoukilometrovou šňůru hlásí profíci z Global Assistance na silnici 52 na příjezdu do Mikulova od rakouských hranic. A 3-kilometrovou kolonu vidíme ještě na příjezdu do Litomyšle ve směru od Vysokého Mýta. Tak tedy pevné nervy a pohodový dojezd. Ozvěte se z těch míst nebo i z dalších, jestli víte o problémech, budeme za to rádi a ostatní za volantem rovněž. 605 222 007, to je telefon, a nebo je tu i naše žlutá mobilní aplikace se 4A, kde to velmi pohodlně nahrajete. Šťastnou cestu s Impulzem.

0: Hezké odpoledne, další česká muzika, a sice Turbo, chtěl jsem mít, a protože je pátek, tak jsou tady další dopravní impulzy. Posloucháte Impuls, nechci vám, milí posluchači, kazit den, ale do studia se už zase vedral mluvčí ředitelství silnic a dálnic, Honza Riedl. Tak co zás, Honzo?
1: A dobrý den posluchačům, ahoj Petře. Dneska jsme si vlastně přesně naskoušeli situaci, kterou letos v létě zažije mnoho řidičů.
0: Jak to myslíš?
1: No, na jejich oblíbené nebo časté silniční trasy vtrhneme s rekonstrukcí.
0: Bez pozvání?
1: No ne tak docela, pozve nás vždycky spolehlivě aktuální stav vozovky.
0: No, nestraš takhle obecně. Nejlepší jsou příklady.
1: Přesně tak. Tak třeba do týdne teďka kompletně skončí výměna povrchu u Votic, to jsme na silnici číslo 3, to je hnedka za koncem jihočeské dálnice D3.
0: No, to je výborná zpráva, máš další?
1: Mám. No, ale ne už takovou. Na plzeňské dálnici D5 letos proběhnou 3 velké opravy.
0: No a je to fakt nutné.
1: A je. Dáme tam beton, ale co vydrží 30 let potom, to je dobrý.
0: Ještě někde se máme bát?
1: Bát ne, ale počítat s námi se zdržením, to jo.
0: Dobře, Honzo, teď už jenom telegraficky.
1: Dobře, tak třeba před Znojmem u Moravských Budějovic, teď tam bude kyvadlo 57 dní. Jo, potom na průtahu s Línem budeme pracovat, ale skončíme, nebojte, ještě před Barum Rally. A v Ústí na Výpadovce na Děčín budeme mít hotovou tu novou estakádu, myslím, v listopadu.
0: Jo. Jejda, toho bude. No a kolik máte letos vlastně na opravy silnic a dálnic peněz?
1: 8 miliard, no.
0: Aha, hlavně ale jestli už bude nový povrch na hradecké dálnici s Poděbrad na Sackou, tam je to hrozný.
1: No já vím, no 100% bude. Určitě tam letos položíme 15 kilometrů krásného maherového asfaltíčku.
0: Ty jsi se rozněžnil.
1: No mě prostě horký asfalt voní, no. Hele, já už radši půjdu, že jo?
0: Asi už jo, ale díky za informace. Honza Riedl, mluvčí ředitelství silnic a dálnic.
1: Díky, hezké léto, naschle.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Puls 15.58, takový je přesný čas. Iva Horáková připravuje zprávy. Poslanecká sněmovna má odpadlíka. Víc za chvilku. Hned pak třeba Lucie Bílá SMS. No a co nás čeká venku, to ví Renča.
1: V sobotu přibude mraků, sem tam i déšť, může i zabouřit. Teploty 24 až 28, stejně jako v neděli a na horách kolem 18.
2: Diagnoza je jasná. Akutní hokejová horečka, švýcarská mutace. Předepisujeme Impuls. Češi na toho. Šampionát ve Švýcarsku sledujeme dnem i nocí. Máme pro vás výsledky dřív než ostatní a k tomu hromadu zajímavostí. S námi budete v obraze každý den na rádiu Impuls.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Motorista Beran se vzdal poslaneckého mandátu. Unie uvolní Maďarům zmrazená eura. Bousková na Roland Garros skončí. Je 16 hodin, klidný pátek přeje Iva Horáková.
7: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Poslanec za motoristy a někdejší velvyslanec Karel Beran se vzdal mandátu. Ve sněmovně by Berana mohl nahradit jihlavský podnikatel ve stavebnictví a provozovatel čerpacích stanic Libor Forman. Jde o 6. výměnu v poslaneckých lavicích v tomto volebním období. Beran byl poslancem od loňských voleb a působil mimo jiné jako místopředseda výboru pro obranu. Teď zamíří do Švýcarska. Od června bude vedoucím stálé mise v Ženevě při OSN. Kivadlová doprava na Benátskou s Impulzem bude i letos zdarma. Z centra Liberce ji do areálu Vesec zajistí místní dopravní podnik. Magistrát na autobusové propojení věnuje 800 tisíc korun. Další informace přidává reportér Tomáš Kabát. Dobré odpoledne.
8: Hezké odpoledne. I v uplynulých letech jezdili mezi areálem a městem festivalové autobusy, nabírali návštěvníky festivalu u nádraží. Benátská s Impulzem je nejnavštěvovanějším festivalem v Libereckém kraji. Loňský rekordní 31. ročník navštívil přes 40 tisíc diváků a řada z nich autobusovou dopravu využívala. Letos se bude festival Benátská konat od 23. do 26. července a hlavní hvězdou bude popová kapela Roxette. Vystoupí ale taky české kapely, konkrétně Lucie, Miraj, No Name, Činasky nebo MiG-21. Vstupenky už jsou v prodeji. Radio Impuls z Benátské každý rok také vysílá. Naše mobilní studio bude na místě i letos. Stejně jako v předchozích letech pro vás taky chystáme několik přímých přenosů koncertů. Tomáš Kabát, Rádio Impuls.
6: Škodu za zhruba 500 000 korun způsobil požár v ostravské městské části Vítkovice. Nikdo naštěstí nezemřel, jeden člověk se zranil, 9 pak museli hasiči evakuovat. O ohni v Zengrově ulici se hasiči dozvěděli krátce po 16:15 raní. Hořet začalo na jednom z balkónů. Příčinu požáru zjišťuje vyšetřovatel. Do Hradce Králové se vrací veliká letecká přehlídka. O víkendu se na hradeckém letišti koná aviatická pouť, která měla 34 let domov v nedalekých Pardubicích. Na místním vojenském letišti ale kvůli požadavkům armády zůstat nemůže. V Hradci by měla vydržet nejméně 5 let.
9: Pro Hradec přesun aviatické pouti znamená návrat velké letecké přehlídky, která na hradecké nebe vždy patřila. Legendární CIAF přilákal v 90. letech i 100 000 návštěvníků, ale poslední ročník se tu konal už před dlouhým 7 lety. Návrat tradice přijde ve velkém stylu. Aviatická pouť o víkendu 30. a 31. května nabídne německý bitevník Eurofighter Typhoon, největší českou hvězdu akrobatické pilotáže Martina Šonku nebo seskok parašutistů z letounu Kasa. Pořadatelé očekávají přes 20 000 návštěvníků. Pro Radio Impuls Tomáš Hejtmánek, Hradec Králové.
6: Evropská unie uvolní Maďarsku přes 16 miliard zmrazených eur z evropských fondů. Brusel tak učiní s ohledem na pokrok, kterého Maďarsko dosáhlo nebo ještě dosáhne v oblasti reform pod vedením nové vlády. Oznámila to šéfka Evropské komise von der Leyenová. Tenistka Marie Bousková končí na Roland Garros ve třetím kole. Do premiérového osmifinále neprošla, protože prohrála s nasazenou osmičkou ruskou Mirou Andrejevovou.
7: S impulzem na hokej.
6: Jistota medaile bude ve hře v zítřejších semifinálových zápasech hokejového mistrovství světa v Curychu. V úvodním duelu od 15:20 se utkají domácí Švýcaři, kteří touží po prvním zlatu v historii s překvapením šampionátu Nory. Severané naproti tomu usilují o premiérovou medaili. Druhý zápas od 8 večer se hrají týmy Kanady a Finska, které vyřadilo v semifinále český výběr. V neděli uzavřou 89. mistrovství světa závěrečné bitvy o medaile.
0: A 3,5 minuty po 16. hodině se uzavírají zprávy s Ivou Horákovou. Další za hodinu. S vámi je nadále Petr Brožík
1: a Renata Kuková a za chvíli budeme vzpomínat na rok 1989. Přidejte se k nám.
0: Teď posíláme SMS s Lucí Bílou.
7: Radio Impuls. Radost ze života.

0: 16. hodině a i dneska budeme vzpomínat.
1: První lásky a velké sny, když nám bylo 18, na rádiu Impuls.
2: No, tak slyšeli jste, dnes vzpomínáme a konkrétně na rok 1989. Tak vyzýváme vás, kterým letos vlastně bude nebo bylo 55. Vzpomínejte, co jste tehdy zažili. Byl to velký, turbulentní rok a určitě vzpomínek máte spoustu.
1: Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
0: No takhle pro běžného smrtelníka se rok 1989 nesl vlastně úplně stejně jako roky předchozí. Chodili jsme do školy i do práce, byly tehdy i pracovní soboty. Ta poslední byla 11. března 1989.
2: No, v tom roce jsme získali taky bronz na mistrovství světa v hokeji ve Stockholmu. To nedopadlo jako letos ve Švýcarsku, bylo to poměrně
0: aspoň
2: o dost lepší. Ze stejného kovu měl pak medaily i krasobruslař Petr Barna na evropském šampionátu v Birminghamu.
0: No a pak to přišlo všem známé listopadové události.
3: Žádné země ani rozvojové, ani v socialistické, ani v kapitalistické. Neexistuje to, aby 15-letý děti určovali, kdy má odejít prezident, nebo kdy má přijít a kdo jim má být. A to se bohužel stalo.
4: Že všichni členové předsednictva UVKSČ a sekretariátu UVKSČ dávají své funkce k dispozici.
5: Ať žije svobodné Československo.
0: A bylo to, no úplně takhle hladce to nešlo, ale aby jsme podtrhli.
2: Já o tom dost vím, protože mě v tom roce už bylo 19, ale tak se to lámalo a já jezdila jsem stávkovat do Prahy, takže tohle mě úplně s tou mám husíku, že to byl pan Štěpán na začátku a to teda hezký nebylo.
0: Dostala si pendrekem na Václaváku?
2: Nebo? Ne, to vůbec, já nebyla u toho začátku, protože to tady odnesli Pražáci, ale pak z toho Brna ze všech koutů jsme jezdili stávkovat.
0: Přesně tak to bylo.
1: Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: Ale nebyly to jenom tady té dějinné události, samozřejmě i muzika se pojí s rokem 1989, na který dnes vzpomínáme. Žentor, všechno bude fajn?
6: Je to plusu, všechno bude.
0: V 89., když vám bylo 18, tak vznikla i překvapivě dobrá muzika, třeba právě v podání Žentoru s Jankem Ledeckým tehdy. A jestli vzpomínáte na to léto, tak to je znamená případ, kdy jsme nahrávali ze západních rádií tu skladbu, kterou všichni chtěli a hrozně na ní chtěli tančit.
2: Tančit lambádu,
0: jasně,
2: to děláš
0: jo.
2: Takhle, jsem musel pak vždycky tu jednu nohu trošku jako vykopnout, boky, normálně jedu, lambáda, dobrý.
0: Mě pak vždycky bolí kyčle, tak. Ale povedená věc, no dneška zní na Impulzu. Krásná letní záležitost.
2: No ale pak tady byla i písnička, která určitě si vzpomenete, ze kterého seriálu. Pusť Karla Gura.
0: Cirkus Huber, to jasná věc.
2: Krásná věc.
0: No tak, jak jste, co by osmnáctkoví mládežníci prožívali rok 1989, nebo co si teď vybavíte z toho roku, z té doby a těch intenzivních vzpomínek, jako v případě Renči, určitě bude celá řada, ta se na ní těšíme na našem WhatsAppu 605 222 007. Buď to napište, nebo namluvte klasickou hlasovou zprávu. Budeme za to rádi. No a když jsme mluvili o bezva muzice z 89., tak rocková babička Tina Turner naspívala a vypustila do světa v té době The Best.
2: No tak já jsem měl asi radši lambádu, ale pust The Best, je to hit.
0: Jdeme do Týny, jdeme právě teď na Impulzu, hezké odpoledne.

0: Puls, za chvíli zase česká muzika, Krištof, Do nebe se propadám, budeme pokračovat se vzpomínáním na 89. Ale sledujeme i aktuální dopravu. Na D5 se aktuálně bourala dvě osobní auta, další nehoda je na D10, víme od našeho agenta Toma, doprava 007 je tady za 3,5 minuty.
1: No a my jsme vás vyzývali, abyste nám psali na WhatsApp, abyste i klidně namlouvali vaše zprávy, takže telefon musíte mít v pohotovosti. Já vlastně nad tím tak přemýšlím, že telefon je dnes pro nás taková všední věc, ale občas může opravdu skrývat nebezpečná překvapení, třeba podvodné volání, kdy se útočník vydává za někoho známého, banku, úřad nebo dokonce vašeho kamaráda nebo dítě. Cílem je vylákat od vás citlivé údaje nebo peníze. Ale jak takový podvod poznat? Dávejte si pozor na nečekané výzvy a tlak, který vyžaduje jednat třeba hned nebo po zvláštních požadavcích.
0: A pak taky, jak se bránit. Nechte si čas. Zavěřte a ověřte si číslo jiným způsobem. Nikdy neposkytujte citlivé údaje jenom proto, že volající působí důvěryhodně. Malá dávka opatrnosti dokáže ochránit vás i vaše finance.
2: Projděte životem bezpečněji. S kooperativou na www.bezpečnostmazelenou.cz.
3: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
4: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
5: Albánie se stala oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země je vhodná jak pro aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích. K výletům lákají hory a nedotčená příroda. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. Gurmáni ocení zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Díky pozvolnému vstupu do moře je Albánie ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu, ať už z Prahy, Pardubic, Brna nebo Ostravy. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. Proč tedy nevyužít nabídky Last Minute Léto a nestrávit prázdniny třeba v Albánii?
4: Blue! Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka za vámi letí právě teď. Na D5C na příjezdu do Prahy na 5,5 kilometru bourala dvě osobní auta s nákladním. Do kolony se dojíždí už na 10. kilometru u Loděnice. Kolona se tvoří taky v opačném směru kvůli přihlížejícím řidičům. Na pražském okruhu ve směru k D1 čekejte zdržení mezi Zličínem a Ořechem. Tomáš hlásí nehodu z D10, kde přesně se bouralo, Tome?
2: Čerstvá dopravní nehoda, směr Mladá Boleslav, 16,5 kilometr, je to v levém pruhu, tak opatrně.
1: Díky za to info a dávejte pozor ostatní. Na D1 ve směru na Brno je přerušovaná kolona mezi Chodovem a Mirošovicemi na 21. kilometru. Dále před Brnem taky popojíždí přerušovaná kolona, a to mezi kilometry 174 a 196. Na silnici číslo 43 se zbrzdíte mezi Českou a Lipůvkou ve směru na Svitavy. Přerušovanou kolonu vidíme i na silnici 35 mezi Hřebčí a Moravskou Třebovou. Ještě D8 ve směru od Lovosic na Prahu se, tady se před omezením na 5. kilometru, vytvořila 3-kilometrová šňůra. Ňůra. Pevné nervy do páteční odjezdové a odpolední špičky. Za další informace od vás budeme rádi buď zavoláním na 605 222 007 nebo nahráním vzkazu do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem a ty taky s Krištofy.

0: nebývají na titulních stránkách novin a přesto mnohdy zachraňují životy. Hrdinové všedního dne. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Každé pondělní ráno u Impulzových.
1: My jsme Rádio Impuls a teď i vaše vzpomínky.
0: První lásky a velké sny. Když nám bylo 18. Na Rádio Impuls.
2: Dnes s vámi vzpomínáme na rok 1989. Ahoj impulzáci, já v 89. odmaturovala a nastoupila do podniku zahraničního obchodu. Předpokládala jsem zářnou budoucnost, ale podnik nějakou dobu po revoluci skončil. Hned pak jsem začala pracovat v bance, kde jsem byla 30 let. Jen se dvěma mateřskými přestávkami napsala nám na WhatsApp Vlaďka.
1: No, hezké. Neměla jsem v roce 89 18 let, ale na tu dobu vzpomínám v Gotwaldově dneska ve Zlíně. Se chystal příjezd Tomáše Bati mladšího, jehož rodina položila základy prosperujícího Zlína.
2: Je to jasný, přidejte se i vy ostatní, nemusíte mít zrovna 18, ale pokud vzpomínáte na rok 1989, že vám třeba zavřeli vysokou školu, že jste stávkovali nebo tančili lambádu, klidně se přidejte. Josef napsal, já jsem byl první rok po vyučení, byl jsem v práci, revoluci jsem nějak neprožíval, jen starší chlapi na dílně řešili, že se pak už fakt asi bude muset v práci dělat. No jo.
1: To je úplně typické. Tak z roku 1989 je taky druhý film Zdeňka Trošky z Jihočeských Hoštic. Slunce, seno a pár facek. No a opět herecký koncert zejména Heleny Růžičkové.
3: Co by si chtěla? Josef, takovej slušný člověk. Do hospody nechodí, pivo nechlastá. Družstevní byt má, jeho má zařízený. Auto má, video má, tak co by si chtěla?
4: No taky není všecko. Majetek.
3: Ty meč! Ty tomu tak rozumíš? Máš místo mozku zpěvá kostku?
4: Dovol.
3: Taky pak dovol.
5: A je tlustej.

0: tlustej, ale hodnej.
1: A je. To bych nechtěla tlustýho, ale hodnýho.
2: Já jsem tohle viděl už asi 50krát a pořád můžu, to jako to ikonické. Tak no i právě tenhle film vznikl v roce 1989. Dostali jste třeba od života nějakou facku v tom roce, nebo to byla procházka růžovým sadem? Napište nám na náš WhatsApp 605 222 007 nebo namluvte vzpomínkovou hlasovku. Když nám

0: půl páté, dál vám bude Impuls hrát, třeba tady budou Eláni, Znova sama dotkni. My taky za chvilku dokončíme to vaše vzpomínání na rok 1989. Buďte s námi na Impulzu, hezký pátek.
1: Ahoj, tady Honza Koller, zvu vás na finále Planeo Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 30. a 31. května na stadionu FC Hlučín. Buďte u toho s námi, Planeo.
2: Chystáte se kupovat ojetinu? Udělejte si kompletní přehled se speciálem Světa motorů. Ukážeme vám, co obnáší cesta k Jadranu Škodou 105L. Podíváme se na nejprodávanější auto Česka Škodu Octavii a prověříme BMW řady 3 a dalších 19 ojetin. Speciál Světa motorů od pondělí v obchodech, trafikách a na webu ikiosek.cz.
3: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
4: Kaufland.
5: Jsou tady.
4: Jsou tady.
6: Jo, jsou tady.
7: Jsou tady.
4: Řekni to všem.
8: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
4: Jsou ještě tady?
9: Jsou tady.
10: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
11: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
10: A tak to bude drahé.
11: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
13: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29. 5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
14: Prožijte den dětí v Energylandii, v zemi poháněné sny. Pouze nyní výjimečná rodinná akce. Kupte dvě vstupenky a třetí získejte zdarma. Tiket Energylandia.pl.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
17: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: páteční odpolední impuls. Za chvilku zase další hudební vzpomínka. Dneska jsme v roce 1989. A tak jdeme pokračovat.
1: První lásky a velké sny. Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: Jsme moc rádi, že jste se tak moc rozepsali o těch vzpomínkách na rok 1989. Napsal například Mirek z Velké Bíteše. Já byl v 5. třídě na základce a mám živé vzpomínky, jak se ze souček učitelek přes prázdniny staly paní učitelky. No?
0: Souško? Paní Souško?
2: No?
0: Nebo jak to bylo? Souškou učitelko?
2: Souškou šelko, no. A pak byl pančelko.
0: Pančelky, pančelko. Pavla si na tu dobu taky pamatuje a přidává, že tehdy byly přijímací zkoušky na střední tak čisté a jednoduché, že se dostala na výběrovou střední pedagogickou školu bez obálky.
2: No, nová doba. V roce 1989 jsem jela do Gottwaldova na stávku. Chtěla jsem být oháklá, tak jsem si na sebe dala vypranou džísku, která byla ještě mokrá a na mě ve stávce zmrzla, píše posluchačka. Tak to musí. Ale jo, krásná vzpomínka.
0: Lenka píše, tehdy kromě svatby jsem stihla i převzít výuční list po 3,5 letech učňáku a vzpomínám si, že jsme ho dostávali v místnosti, která byla někde pod úrovní ulice, jen jedna třída a mistrové. Důvod můžu se jen domnívat a hádat třeba trikolora, kterou jsme odmítali sundat.
2: Jo, to no, se s tím vlastně pojilo taky. Katka, v lednu roku 89 se mi narodila dcerka a manžel byl na vojně v Příbrami. Listopad jsme prožívali dost intenzivně, docela obavy, co bude, a nebyl jediný.
0: V 89. koupil táta favorita, byli jsme první v ulici, píše Štěpán.
2: Kristýna, na základní škole 17. listopad moc nechápala, nosili se trikolory a rodiče byli v lidových milicích. No, tak to bylo.
0: No, ale Kristýna píše ještě na slunce seno z roku 89 se taky ráda dívám do dneška. Tak jsme dva, Kristýno, to je super. V roce 1989 jsem oslavil 18. úspěšně zvládl maturitu a na podzim narukoval na vojnu. Tam jsme bojovali proti zlým kapitalistům, aby od listopadu byli naši přátelé. Jako vojín pohraniční stráže jsem odstraňoval na hranici ostnatý drát. Byla to euforická doba, píše Tomáš Kašpar.
2: No, tohle všechno přinesl 89. No. Tohle se nezapomíná prostě.
0: Velmi intenzivní rok. No, ale i v tom roce vznikala Bezva muzika. Bezva česká muzika. Třeba Heidi Janku dodala na hudební trh slávu bláznivým nápadům.

0: Radio Impuls a další muzika už za chvilku, třeba Miloš Birka a jeho Bílý květ, ne úplně bílé a růžové, to není na silnicích. Problematická je teď třeba D1 směrem na Brno, hnedka za Prahou. Další problémy jsou na příjezdu do Brna a ještě třeba vidím hodně plnou D5. Doprava 007 je tady už za 3 minuty.
1: I dnes ráno jsme jako každý všední den hráli Halo tady Impulzovi. Zadařilo se, Monika zvedla telefon, řekla heslo, správné heslo Halo tady Impulzovi, potom se nechala zatočit kolem a vytočila základ.
2: Halo tady Impulzovi.
0: Dobré ráno. Mončo, je vidět, že jste fanoušek Halo tady Impulzovi a určitě budete chtít zatočit i výherním kolem.
2: Zkusíme to.
3: Práskni do toho.
0: 2-1, jedu.
3: Je tam základ, dobrý. Zůstalo vám tak. To, hnedka vedle byl smolík, už jenom kousíček a málem jste o to přišla. Ale dobrý, dobrý.
0: Je to tam, tu 10 prostě máte a 10 000 pomůže, nemám pravdu.
2: No určitě.
0: No jistě, ono jako základ zní takhle jako zvláštně, ale 10 000 za nic je prostě 10 000. To je to ráno hnedka hezčí. Přihlašte se buď na webu Impulzu SMS-kou na 906 11 09. No a hrajeme každé všední ráno, takže hnedka v pondělí pokračuje Halo tady Impulzovi. Tak se přihlašte a hrajte s námi. Partnerem hry je Betano, online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A Kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
6: McDonald's Cup. Tak to chutná fotbal. Největší fotbalový svátek dětí je v plném proudu a letos se do něj zapojí rekordních 43 000 žáků. Od 11. května startují po celé republice krajská finále. Je jedno, jestli jsi holka nebo kluk, na hřišti jsme jeden tým. Celý ročník vyvrcholí svátkem fotbalu na městském stadionu v Ostravě Vítkovicích, a to už 1. a 2. června. Sledujte naši jízdu na sociálních sítích a webu turnaje, ať vám nic neuteče.
7: Zuřivý reportér Aleš Růžička je štědrý.
8: Když jsem si to dal na záda a ještě jsem k tomu přijel nějakou vodu a nějaký potraviny, tak teda musím vám říct, mám to takových 50 kilo, jo, na těch zádech. Budu to muset nějakým způsobem myslet, možná ve Štramberku dneska něco nechám. Uvidím, až tam dojdu. Abych to měl prostě nějaké lehčí, protože takhle jít 5 dní, teda to vám řeknu, to by byla pořádná pouť.
7: Je nezničitelný.
8: Strašně se potím, jo. A jenom jsem to teďka říkal tady holkám, že vůbec nechápu, ale ty kůže, které mám na sobě jako pračlověk, vůbec nejsou funkční. Teď to je přírodní materiál. Já se potím normálně, musíte přinést nějaký ručník a dát ho po mně.
7: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu.
9: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: A právě teď taky nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 ve směru na Brno je přerušovaná kolona mezi Chodovem a Mirošovicemi na 21. kilometru. Dále budete na D1 před Brnem ve směru z Prahy mezi 170. a 196. kilometrem popojíždět. V protisměru vázne provoz mezi kilometry 197 a 190. A co se děje přímo v Brně, to víš náš agent.
10: Jindřichova ulice hoří v Bile, jsou tady hasiči, je to stáhlý do pruhu, opatrně.
0: Dávejte pozor, více než 5-kilometrová kolona je na trase z Brna do Svitav před Lipůvkou. Ucpaný je pražský okruh směrem do Modletic mezi Zličínem a Ořechem. Hodně plná je kvůli tomu i D5 před Prahou od Loděnice. A přímo v Praze si postojíte na jižní spojce směrem na Smíchov mezi Krčí a Barandovským mostem. V protisměru potom mezi Spořilovem a Štěrboholi. 2-kilometrovou šňůru hlásí profíci z Global Assistance na trase z Liberce do Turnova před Hodkovicemi nad Bohelkou. A více než 2-kilometrová kolona je na konci D11 ve směru do Náchoda před kruhovým objezdem u sjezdu na Jaroměř. A určitě i další místa, o kterých možná nevíme, tak nám zavolejte buď 605 222 007, nebo to nahrajte jako vzkaz do naší žluté mobilní aplikace se 4A. A ještě jedna důležitá zpráva pro řidiče. Zastavte se na čerpacích stanicích OMV na osvěžující ledové kávy Viva. Nově ve třech variantách Espresso Sunrise, Espresso Tonic a kokosovo-jahodové latte s rostlinným kokosovým nápojem. A navíc jako členové aplikace OMV MyStation je teď získáte v akci 5+1 zdarma. Stačí při placení předložit aplikaci. Šťastnou cestu s Impulzem.

0: Rádio Impuls. 2 minuty před 17. hodinou. Iva Horáková připravila zprávy. V pondělí nás čeká stávka. O co půjde, se dozvíte za chvilku. Pak budou MiG-21 snadné žít. Jak se bude žít venku zítra?
1: Tak jak si tak všelijak. Přibude mraku, sem tam i deště, může i zabouřit, ale teploty nějak moc neklesnou, 24 až 28, stejně jako v neděli, na horách bude kolem 18.
2: Sponzorem prosluněné předpovědi počasí je CF Group, výrobce bazénů a bazénových technologií. Když počasí přeje vodě, zazní CF.
3: Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
4: Ti Tuaregové, to jsou kočovní pastevci, a ti Berbeři, tak tady mají zvláštní vlastnosti, takový zvláštní metabolismus. Oni vydrží prý bez vody až 5 dní.
3: Létá po světě a bere nás sebou.
4: Když se dotkne dláva moře, tak se říká, že bohyně ohně Pele se hádá se svojí sestrou, která je zase bohyní moří. Takže až budeme někdy na Havaji, tak na Big Island anebo Maui navštívme sopky, stojí to za to.
3: Cestovatel Jirka Kolbaba, každé dopoledne po 10. na Rádiu Impuls.
5: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planeo Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 30. a 31. května na stadionu FC Hlučín. Buďte u toho s námi. Planeo.
6: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
6: Kaufland.
8: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
12: Experti na závislost budou v pondělí stávkovat. Američan na Bulovce je stále bez příznaků eboli. Taky Muchová na Roland Garros dohrála. Zprávy v 5 nese Iva Horáková.
3: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
12: Chystá se stávka. V pondělí do ní vstoupí odborníci na závislosti a sociální začleňování. Nelíbí se jim přesun agent z úřadu vlády a uvnitř ministerstev. Adiktologové přeruší služby na 2 hodiny a protest vyjádří černým oblečením. Odboráři agentury pro sociální začleňování nepůjdou na svá pracoviště a odpoledne představí společné požadavky s dalšími odbory veřejné sféry. O červencovém převodu agendy lidských práv a protidrogové politiky, pod kterou spadá řešení závislostí, z úřadu vlády pod 4 ministerstva rozhodl kabinet na návrh premiéra Babiše minulý týden. Protidrogová politika má nově spadat pod ministerstvo zdravotnictví. Americký lékař je po kontaktu s ebolou na pražské Bulovce stále bez příznaků. Po týdenní hospitalizaci je ve třetině své povinné karantény. USA v současné době řeší, kde izolovat své občany, kteří přišli tak jako tento lékař do kontaktu s některým nakaženým. Původní záměr postavit karanténní centrum v Keni dnes odmítl tamní soud. Před převozem do USA měli Američané podle Reuters pobývat v blíže neurčené třetí zemi. Z výherce rekordního Eurojackpotu se může stát třeba realitní magnát. Podle ekonoma Lukáše Kovandy by šťastný sázkař z Česka neměl téměř 3miliardovou výhru investovat jedním směrem. Analytik v Impulze Honzy Benešovského řekl, že by pohádkové jmění rozmělnil do zlata, akcí, dluhopisů nebo právě třeba do bytů. A že by jich bylo.
13: Člověk si za tu sumu může pořídit třeba 250 60-metrových bytů v Praze, v 320 takových bytů v Brně, ale ani to neznamená, že by měl nakupovat stovky bytů v jednom městě, ale také vlastně i v rámci těch nemovitostí takzvaně diverzifikovat, to znamená kupovat v různých městech, třeba i v různých zemích.
12: Společnost Olivin už výherce astronomické sumy zná a kontaktovala ho, nabízí mu psychologickou pomoc, finanční konzultaci i právní poradenství. Část z výhry mu sebere daň, která je přes 400 milionů korun. Podle Kovandy z toho tak může mít radost strážkyně státní kasy Alena Schillerová a v přeneseném slova smyslu i my všichni. Legendární brouci jsou zase spolu. Členové kapely Beatles, Paul McCartney a Ringo Starr spolu nahráli po 56 letech písničku. Objevila se na novém albu The Boys of Dungeon Lane. Další informace i s ukázkami přináší reportér Tomáš Kabát.
14: Píseň s názvem Home to Us se objevila na dnes vydaném albu Paula McCartneyho. Duet s Ringo Starrem je emotivní oslava chudého, ale šťastného dětství v poválečném Liverpoolu. McCartneyho album The Boys of Dungeon Lane je 20. solovou deskou interpreta, přináší 14 písní a obecně se inspiruje dětskými vzpomínkami, které anglický hudebník prožil na předměstí Liverpoolu. Vznikalo 5 let a třeba v titulní písni As You Lie There nahrál sám zpěvák většinu nástrojů. Velmi osobní, nostalgické a introspektivní. 83-letý Paul McCartney v něm taky vzpomíná na Beatles, rodiče a bilancuje svůj život. A to s vděkem, mírnou melancholií, ale bez hořkosti. Grafický návrh alba vyrobil jeho syn Josh. Tomáš Kabát, Radio Impuls.
12: Na Roland Garros skončí další Češka. Tenistka Karolína Muchová ve třetím kole podlehla 170. hráčce světa Švýcarce Teichmannové. Turnaj v ženské dvouhře tak pokračuje bez české účasti. Dneska totiž neuspěla ani Marie Bousková, která prohrála s ruskou Andrejevovou, která bude další soupeřkou Teichmannové.
0: A 4 minuty po 17. končí zprávy s Ivou Horákovou. Ivo, hezký víkend ti přejeme. Budeme se těšit příště s vámi. Pokračují Petr Brožík
1: a Renata Kuková a zamíříme taky na hokej, na letiště, protože hokejisty už máme doma.
0: MIG 21, snadné je žít právě teď.
15: Radio Impuls. Radost ze života.
16: Když ti vítr

0: Rádio Impuls v pátek odpoledne 4 minuty před 17:45. Další česká muzika bude za chvilku. Marek Ztracený, Stále věřím. No a všichni jedou na víkend. Ucpaná je D1 hnedka za Prahou a to je mnoha kilometrová přerušovaná kolona. Další problémy rozeseté různě po Česku. Nejrychlejší dopravní servis za nějaké 3,5 minuty. Tak poslouchej dál. A samozřejmě i dneska celé odpoledne je tady se mnou sportačka Renata Kuková. Tak koho dneska máš?
1: No tak koho, já bych tak obecně ještě uzavřela ten hokejový šampionát, už bych se v tom nějak nebabrala, protože naši hokejisté už jsou konec konců z mistrovství světa doma, bohužel dřív, než bychom chtěli,
0: no,
1: to se jako neodpustím trošku to rýpnutí. Na druhou stranu skončili jsme pátí, což zas nevypadá tak jako úplně bídně, jo, no, těsně pod těmi boji o medaile.
0: Říká se, sportovci tvrdí, no, že nejhorší je ta bramborová, jo, to máš jako úplně těsně na dosah, no, ale když seš pátá, tak seš v první pětce, jako jo.
1: Jo, tak. Dobře,
0: takže
1: no,
0: to vůbec není blbý výsledek.
1: Tak seš v první pětce a seš první ten, kdo nehraje o medaile, no, takže blbý to trochu je. Nicméně, do Prahy přiletěli hokejisté, samozřejmě je tam nečekali žádní fanoušci, protože když se nic jako neuhraje pořádnýho, no, tak ti fanoušci tam jaksi nemíří. Ale 25 dětí ze základní školy tam bylo. Na rovinu, nebyli tam kvůli hokejistům, byli tam kvůli tomu, že byli na exkurzi na letišti, ale protože paní učitelka si všimla novinářů, kameramanů a tak a hned se pídila po tom, co se děje. A jakmile zjistila, že se čeká na přílet hokejistů, tak zbystřila, říkala si, že žákům prostě tenhle ten zážitek dopřeje. Tím pádem počkali na hokejisty, takže přivítání měli, 25 fanoušků tam bylo, plus jedna paní učitelka. Podpisy byly, focení bylo, takže docela vlastně
0: no,
1: nakonec
0: pro děti,
1: příjemné.
0: Pro děti velikánský zážitek. No.
1: Musím říct, že trenér Radim Rulík tam samozřejmě dával i rozhovory a tam teda přiznal, že ho teď čeká operace, budou mu měnit koleno,
0: aha,
1: to je novinka. Věří, že ta 3měsíční rekonvalescence proběhne hladce, protože 1. srpna už chce stát na kladenském ledě, kam nastupuje jako trenér, protože nové angažmá Radima Rulíka je u extraligového Kladna.
0: Ale tak já myslím, že to koleno pomůže se s Kladnem odšťouchne jako hredka do horních pater tabulky.
1: Fakt jo, tak ty jsi byl optimista na mistrovství světa a ty teď jsi i extraligový optimista. No tak těšíme se na podzim.
0: Budeme to sledovat.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Teď za vámi letí nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 ve směru od Prahy na Brno se zdržíte v přerušované koloně mezi kilometry 6 a 22. Dále před Brnem doprava vázne mezi kilometry 178 a 196. Zbrzdíte se také na silnici 43 mezi Českou a Lipůvkou ve směru na Svitavy. Na D1 ve směru na Hradec Králové čekejte silný provoz mezi nájezdem na dálnici a Jirny a ještě zpomalíte kolem 18. kilometru. Na příjezdu do Prahy po D5 se zdržíte v koloně od 8. kilometru a ta dál pokračuje na Pražský okruh k Ořechu na 19. A v Praze je kolona na jižní spojce mezi Spořilovem a příjezdem do Štěrbohol. Určitě budou i další místa. Dejte nám o tom vědět buď zavoláním na 605 222 007 nebo nahráním vašeho vzkazu, varování a tak dále do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem a teď i s Markem Ztraceným.

0: dnešní odpolední impuls, 2 minuty před 17:30, Tereska Mašková, hořkosladký valčík za chvilku a radosti budeme probírat přímo s vámi, protože dneska byl naším radostným velvyslancem Michal Ranzorf a zjišťoval od vás, s kým je vám nejlíp.
1: S kým nejlíp, no tak já nevím, když se díváš na mě, tak s kámoškama, tak kámošky jsou zásadní, kámošky z Brna, kámošky z Prahy, takže Ilona, Káča, Bára, Moňa, Véra, no kamarádky.
0: Aha,
1: no?
0: Já myslel, že řekneš manžela, dobře.
1: A jo,
0: tak,
1: takhle, promiň.
0: Za chvíli s vámi.
2: Foukáme radost. V prodejnách Alby vám nafoukneme famózní balónky pro každou příležitost. Čísla, písmena, zvířátka, postavičky z pohádek s nápisem a dokonce i balónky chodící nebo tahací na kolečkách. Zaskočte do Alby a odneste si originální balónkovou kytici, se kterou vždycky ohromíte. Alby, děláme radost.
3: Chystáte se kupovat ojetinu? Udělejte si kompletní přehled se speciálem Světa motorů. Ukážeme vám, co obnáší cesta k jadranu Škodou 105L. Podíváme se na nejprodávanější auto Česka Škodu Octavii a prověříme BMW řady 3 a dalších 19 ojetin. Speciál Světa motorů od pondělí v obchodech, trafikách a na webu ikiosek.cz.
4: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
5: Kaufland.
6: Jsou tady.
5: Jsou tady.
7: Jo, jsou tady.
8: Jsou tady.
5: Řekni to všem.
9: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
5: Jsou ještě tady?
10: Jsou tady.
11: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
13: Myslím, že to bude za C. Gumák.
12: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
14: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
16: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 000. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
17: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
18: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
19: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: páteční odpolední impuls. Přichystaná impulzovec krabička a v ní už teď je nachystána Lenka Filipová jako zamilovaná.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.
2: My máme v rádiu experty na radost. Dnes je to Michal Ransdorf a on zjišťoval, co vám vlastně dělá radost. Můžou to být nějaké maličkosti ve vašem životě. S kým je vám nejlíp?
3: S kým dokážete být sám sebou?
4: No tak hlavně s mojí dcerou. Já mám rád hrozně metal, chodíme na koncerty, ona taky to budu přičichla.
5: Je to moje neteř, naveze mi čekulády, bombonky, pak přidáme kávičku, zavzpomínáme.
3: S kým dokážete být sám sebou?
6: Mám takovou partu kamarádů z gymnázia. Vždycky, když se potkáme, tak něco popijeme, se vyřádíme a zároveň jsme pospolu.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impuls.

0: za chvíli další muzika, Eláni, nevím být sám, sledujeme i silnice, čerstvá nehoda je teď na D1, nedaleko za Prahou, doprava 007 je tady za 2 minuty, tím vás jako vypustíme v podstatě do toho víkendu a po něm se vrátíme i my, a to i s naším pořadem, když nám bylo 18 a kam už ve standardním čase krátce po 15. hodině v pondělí zamíříme, Renčo.
1: Do roku 1993... Takže budeme hledat 18-leté z toho roku, ale budeme hledat všechny, nejenom ty 18-ky, i když ty máme jako stěžejní, ale každý, kdo si z roku 1993 vzpomíná na nějakou historku, na nějakou událost, jak se měl, co dělal, tak budeme rádi, když se nám pak ozvete.
0: Už teď přes víkend to můžete vydolovat z paměti a v pondělí se budeme těšit.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
3: McDonald's Cup. Tak to chutná fotbal. Největší fotbalový svátek dětí je v plném proudu a letos se do něj zapojí rekordních 43 000 žáků. Od 11. května startují po celé republice krajská finále. Je jedno, jestli jsi holka nebo kluk, na hřišti jsme jeden tým. Celý ročník vyvrcholí svátkem fotbalu na městském stadionu v Ostravě Vítkovicích, a to už 1. a 2. června. Sledujte naši jízdu na sociálních sítích a webu turnaje, ať vám nic neuteče.
4: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
5: Když někdo na něco vyjeveně kouká, tak se říká, že čučí. A občas i moje manželka takhle čučí, taky říkám, že je čučka.
4: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
6: Ve směru z Půříněvce na Dolní Měcholupy, dopravní nehoda, dodávka plus malej nákladní auto, taková 7-tuna, stojí v pravém pruhu a jsou ve směru na Dolní Měcholupy.
4: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: 17.45 a máme pro vás nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 ve směru na Prahu na 24. a 0,5 kilometru bourala 2 osobní auta. V opačném směru čekejte kolonu už od 10. kilometru od Modletic, právě až po 24. a 0,5. Převážně je to proto, že se v protisměru koukají řidiči na tu nehodu. Dále před Brnem doprava vázne mezi kilometry 178 a 196. Zbrzdíte se také na silnici 43 mezi Českou a Lipůvkou ve směru na Svitavy. Na příjezdu do Prahy po D5 se zdržíte v koloně od 8. kilometru a ta dál pokračuje na Pražský okruh k Ořechu na 19. Na D11 ve směru od Prahy na Hradec Králové stojí 4-kilometrová kolona před 9. kilometrem. Přímo v Praze ve Kbelské ve směru na Hloubětín před sjezdem na Prosek došlo ke střetu dvou osobních aut, s kolonou počítejte od Cínovecké. A nehodu 3 osobáků hlásí profíci z Global Assistance v Klatovech, v Puškinově ulici ve směru z centra na kruhovém objezdu. Dávejte pozor, ať se všichni v pohodě dostanou na víkend. Cokoliv přidejte, buď zavoláním na 605 222 007 nebo nahráním vzkazu do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem. Dneska od nás všechno, loučí se Petr s Renatou a střídá nás Ludvík Pospíšil.
7: Ahoj Renato, Petře, já vám tu dopravu pohlídám po té 18. hodině. Jo. Přeci jenom jdeme někam na víkend. Co vy v sobotu a v neděli, vyrazíte někam ven?
1: Ludvíku, já právě musím strašně pospíchat. Hlídej mi dopravu na železnici, směr Tábor. Jedu do Tábora, takže já budu tam.
7: Takže já to budu sledovat to, abych si pospíšil, že jo?
1: Kdyby si pospíšil, budu ráda.
7: K tomu víkendu mají být pořádné bouřky, takže...
0: Jsem tam někde mají být, no, je potřeba dávat pozor, takže...
1: Deštník mám sebou, jen takže... to... Ale není žádného špatného počasí, je jen špatně oblečený turista.
0: Přesně, jo? A já jsem výbavu připravil, já jdu směr Lešany, zítra dopoledne o tom bude řeč na Impulzu. Vojenské technické muzeum Lešany zahajuje sezonu, je tam braný den pro děti, takže já tam budu s dětičkama.
7: Držím palce, aby vám to vyšlo.
1: Díky.
7: Ahoj.
1: Ahoj.

0: Za chvíli 18. hodina, posloucháte Radio Impuls, před námi je víkend, no a počasí odpovídá víkendu, je trochu škodolibé. Ráno čekáme mraky a přehánky, odpoledne slunce a taky bouřky, k večeru přestane pršet, teploty zítra až 28 stupňů, na severní Moravě maximálně 24 stupňů Celsia.
1: Víkend s Rádiem Impuls. Na neděli připadá den bez tabáku. Podařilo se vám seknout s kouřením? Jak na to? Dáte si občas tabáček bez výčitek? Máte nějakou nezest, které byste se chtěli zbavit? A co je pro vás opravdová pohoda? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli. Radio Impuls. Radost ze života i na víkend.
2: Vysoká škola finanční a správní je moderní soukromou univerzitou s významným mezinárodním rozměrem a nabídkou atraktivních studijních programů. Zájemci o studium si mohou vybrat mezi akademicky i profesně akreditovanými studijními programy. Generujeme vzdělané praktiky, sebevědomé, kriticky uvažující, kreativní, schopné řešit problémy a kombinovat znalostní kapitál teoretického vědění s terénem praktických dovedností v různých oblastech vzdělávání. Například kriminalistice, bezpečnostně právních studií, marketingové komunikaci, ekonomice a managementu, financích nebo aplikované informatice. Víme, co je důležité pro praxi. Schopnost učit se novým věcem, být flexibilní, adaptabilní, kritický a odvážný. Kombinovat fantazii, kreativitu a exaktnost. Na vysoké škole finanční a správní můžete rozvíjet mentální kapacity, budovat znalostní a sociální kapitál, posilovat psychologickou rezilienci a v neposlední řadě prožívat radost z poznání. Těšíme se na vás.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
1: Kaufland.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
5: Policie pátrá po muži ztraceném po nehodě. Plzeň dává do pucu sady 35. U Varšavy hoří lesy. U zpráv 6 vás vítá Jiřina Součková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Policie od večera hledá 27-letého muže z Havlíčkobrodska. Havaroval s autem na Chrudimsku mezi obcemi Běstvina a Spačice. Z místa nehody odešel. Ve voze nechal všechny své věci, včetně telefonu. Svědci mohou volat na linku 158. Rodina oznámila jeho zmizení, protože nedorazil domů. Pohřešovaný je jen asi 165 cm vysoký, štíhlý, má dlouhé tmavé vlasy, které nosí v culíku. Na sobě měl nejspíš šedé dlouhé kalhoty, šedé triko s červeným nápisem Security a šedomodrou mikinu se stejným nápisem a k tomu tmavé tenisky. Smrtelná dopravní nehoda zůstává bez trestu. Krajský soud v Praze definitivně zastavil trestní stíhání někdejšího šéfa představenstva loděnické gramofonové firmy GZ Media Zdeňka Pelce. Potvrzuje to rozhodnutí okresního soudu v Rakovníku. Uvádí to server iDnes.cz. Podle webu to vyplynulo z justiční databáze. Opilý Pelc podle policie zavinil loni smrtelnou nehodu u Nového Strašecí na Rakovnicku. Podle serveru nebude souzený kvůli vážné nemoci. Plzeň rekonstruuje sady 35. v centru. Díky úpravám za téměř 25 milionů korun se prostranství mění v přívětivější místo. Hotovo má být do srpna.
6: Revitalizace se týká jižní části sadů. Přibude 10 nových platanů. Záhony zmodernizují se kiosky i zastávka městské hromadné dopravy. Všechny objekty budou mít zelené střechy. Konstrukcí u stánku s občerstvením a střechou u zastávky bude prorůstat strom. Povrchy pokryje žulová dlažba. Do ní bude zapuštěna i deska připomínající, že v místě stála kasárna 35. pěšího pluku. Práce omezují chodce a parkování na Palackého náměstí a parkovišti. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
5: Maximální ceny paliv o víkendu o haléře klesnou. Litr benzínu v Česku zlevní na 42 koruny a 60 haléřů. Cena nafty pak po delší době klesne pod 40 korun za litr. Zveřejnilo to ministerstvo financí. Jde o ceny na víkend i pondělí. Stát ceny pohonných hmot reguluje kvůli válce s Íránem. Pokračovat v tom bude i v červnu. U Varšavy hoří lesy. S požárem v okolí metropole bojují skoro 400 polských hasičů. Oheň se rozšířil na desítky hektarů. Úřady rozhodly o evakuaci dvou vesnic. Šíření ohně napomáhá sucho a silný vítr, jak uvedla polská média. Podle těch jsou oblaka dýmu vidět desítky kilometrů daleko. Tenisté už vyhlíží návrat do pražské O2 arény. Davis Cupový tým se v největší české hale utká v září z USA. Kapitán Tomáš Berdych věří, že si souboj užijí jeho svěřenci i fanoušci. Naši tenisté v O2 aréně nikdy neprohráli a připsali si tady řadu velkých vítězství. Berdych teď doufá, že na úspěšnou éru jeho tým naváže.
7: Ti kluci budou mít možnost tady hrát. Hrajou proti strašně těžkému soupeři Americe a budeme potřebovat každého jednoho diváka, který nás požene ku předu, aby jsme to zvládli.
5: Kapacita hlediště bude 16,5 tisíce diváků. Vstupenky na zářijové Davis Cupové zápasy našich tenistů s Američany jsou už v prodeji.
0: Konečně to tady, začíná nám víkend, před námi Eva Farná, měl s ní vůbec rád. Já jsem od Vík Pospíšila, přeju vám krásný večer a nabízím samozřejmě samou muziku. Hned po Evě, Whitney Houston.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

zprávy, oblíbená muzika, to nejlepší z vysílání nebo přihlášení do Halo tady Impulzovi. Všechno na jednom místě. Už ho znáte? Impuls.

0: Skupina Olympik, já sobectví, za chvíli v našem programu Žijeme českou muzikou, ještě předtím skupina Roxette. Dnes má skoro každý z nás spoustu účtů. E-mail, internetové bankovnictví, sociální sítě. A každý z nich je tak trochu jako klíč k našim osobním informacím. Jak se bránit, aby nám někdo neukradnul osobní data? Začněte silnými a unikátními hesly. Nechte si je jenom pro sebe a nastavte si, pokud to jde, dvoufázové ověření. Pokud si nevíte rady, o pomoc poproste své blízké, kterým můžete věřit. A dejte si pozor i na e-maily nebo SMS zprávy, které po vás chtějí heslo nebo číslo karty. A hlavně neklikejte na podezřelé odkazy. I malé kroky dokážou ochránit vaše účty a ušetřit spoustu starostí. A opravdu se vyplatí dát jim čas.
1: Projděte životem bezpečněji. S kooperativou na www.bezpečnostmazelenou.cz.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Rozsvitme Česko. Projekt u příležitosti Světového dne roztroušené sklerózy. Společně rozsvěcujeme cestu lidem s roztroušenou sklerózou. Přijďte je podpořit a zasadit slunečnici i ve vašem městě. Už 28. května startujeme v Praze v dolní části Václavského náměstí a Českých Budějovicích. O dalších městech se dozvíte na nfimpuls.cz/rozsvitme-česko. Podpořte sázení slunečnic. Podpořte Rozsvitme Česko.

0: Zuřivý reportér Aleš Růžička je odvážný.
1: Právě teď spouštíme kouli a zároveň s tím i štětku do prvního dnešního komína, jo? Takže si to moc užíváme tady na Praze 10 s úžasným výhledem.
0: Je vynalézavý.
2: Obědně dohromady do pusy, jako. Fouka, a ono to netahat. Potom udělá ptáčku, že jo?
0: Je nezastavitelný.
1: Cesta na Svatou horu, poutní místo do Příbramy. Jsem právě teď vylezl po nejdelších schodech v České republice. 6 minut a 30 vteřin.
0: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu.
3: Radio Impuls, doprava 007.
4: Tady jsou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 ve směru od Prahy na Brno se zdržíte v přerušované koloně mezi 11. a 22. kilometrem. Dále před Brnem doprava vázne mezi 180. a 196. kilometrem. V opačném směru na Prahu na 27. kilometru stojí porouchané auto. Tady se vytvořila víc než 2-kilometrová kolona. Na příjezdu do Prahy po D5 se zdržíte v koloně od 6. kilometru. Ta pokračuje na Pražský okruh k Ořechu na 19. kilometr. V Praze ve Kbelské ve směru na Hloubětín před sjezdem na Proseku se srazila 2 osobní auta. S kolonou počítejte od Cínovecké. A v Kladně v ulici generála Klapálka se směrem z centra srazila 3 osobní auta. Teď vám přejeme šťastnou cestu a taky se ozvěte ze své cesty buď do naší mobilní aplikace anebo na číslo 605 222 007.

0: Páteční program Rádia Impuls. Hned po půl sedmé se vrátíme do roku 2019, a to do klubu Doupě. Tenkrát tam zahrála skupina No Name speciálně pro posluchače Rádia Impuls. My pro vás máme záznam, tak si zahrajeme písničku Děkujem, že si. No a teď se budeme dívat dopředu. Příští týden se na Impulzu něco chystá a má v tom prsty Richard Krajčo. Víc prozradit nemůžeme, ale jedno víme jistě. Narozeniny je slaví Richard, dárek dostanete vy. Týden s Richardem Krajčem, týden plný překvapení, startujeme v pondělí na Rádio Impuls. Teď už Vlasta.
1: Vtip dne.
2: Miláčku, kdyby si někoho zabila, tak já ctím zákony této země, respektuji soudy. Já bych tě okamžitě udal, nezlob se na mě.
3: Miláčku, kdybych já někdy někoho zabila, tak mi věř, že ty už bys mě teda neudal.

0: Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
1: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planeo Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i naplno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 30. a 31. května na stadionu FC Hlučín. Buďte u toho s námi. Planeo.
2: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte, zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
4: Prožijte den dětí v Energylandii, v zemi poháněné sny. Pouze nyní výjimečná rodinná akce. Kupte dvě vstupenky a třetí získejte zdarma. Tiket Energylandia.pl.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na Toyota.cz.
6: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
7: Žijeme muzikou. Živák Rádia Impuls.

0: Muzika, to za chvíli bude naše Impulzovic krabička, žijeme českou muzikou. No jak to dnes dopadlo v rámci projektu Jezdím s úsměvem v Praze, to už nám poví můj kolega Vladě Jaroš, který vyrazil směrem k vám.
1: Ahoj, pojďme ještě jednou shrnout si dnešní jízdu, dnešní výlet za vámi v rámci projektu Jezdím s úsměvem. Vyrazili jsme dneska do Prahy, do Letňan, na čerpací stanici OMV a dorazil jako první Michal s aplikací OMV MyStation a vytáhl si kávu na měsíc zdarma. To bude pochutnáníčko, panečku. Michal zrovna říkal, že je milovníkem kávy, pije denně, tak se to bude hodit. Přejďte si také pro svoji další výhru už v příštím týdnu, budeme se těšit. Odměny od OMV připravené, tak si je také pojďte vytáhnout z našeho osudí a budeme se těšit zase v příštím týdnu. Jezděte s úsměvem, máme rádi usmívavé řidiče. Krásný víkend.
0: I tobě, Vláďo.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky. Rádio
3: Impuls. Čas letí jako bláznivý. Já nešitím ho ani vy,

0: Páteční večer na Impulzu. Česká republika vyráží na chaty a chalupy, případně třeba jenom na nějaký prodloužený víkend. Kolonu čekejte na D1 před 22. kilometrem ve směru od Prahy na Brno. Podrobnosti vám řekneme za minutu a půl v 007.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: Když jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu dodnes.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Toulavej Charlie, zdravím. Komuto směr Praha. Bílý čepice, dodávce neoznačený.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Tady jsou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Hlásí se nám Kuba Tilšar. Kubo.
2: Ahoj Ludvíku, pěkný večer. D1 je ucpaná na cestě z Prahy do Brna v úseku mezi 12. a 22. kilometrem. V protisměru na 24. byla již nehoda odstraněna a kolona se tam rozjela. Před Brnem od Prahy vázne doprava od Popůvek po 196. km na D1. Dopravní nehoda blokuje jízdní pruh v Praze na Kbelské ulici do Hloubětina před Prosekem. Silný provoz a kolony jsou od Cínovecké od Březiněvsi. Pražský okruh jede pomalu na cestě z letiště k dálnici D1 před Ořechem a také na příjezdu do Prahy po D5 od Plzně. A na cestě od Karlových Varů do Prahy u Bochova probíhá úklid vozovky po nehodě. Kolona se tam však ale netvoří. Z Globa Asistán v Kuba.
1: Jak se jde vám, taky se ozvěte do naší mobilní aplikace nebo na číslo 605 222 007. Tady je Impuls.

0: Za okamžik 19. hodina posloucháte Radio Impulse. Mám dobrou zprávu, o víkendu bude krásně. No ale pozor, taky nás čekají chvíle, kdy se počasí moc nepovede. Třeba hned zítra ráno čekáme mraky a přehánky, odpoledne se vrátí slunce a taky přijdou bouřky. No a k večeru přestane pršet, teploty zítra do 28 stupňů Celsia, na severní Moravě bude o něco chladněji, maximálně 24.
1: Sponzorem prosunulé předpovědi počasí je CF Group, výrobce bazénů a bazénových technologií. Když počasí přeje vodě, zazní CF.
2: Pšt, už jste to slyšeli? Příští týden se na Impulzu něco chystá. A Richard Krajčo v tom má prsty. Víc prozradit nemůžeme. Ale jedno víme jistě. Narozeniny slaví on, dárek dostanete vy. Týden s Richardem Krajčem. Týden plný překvapení. Startujeme v pondělí na Rádiu Impuls.
3: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planého Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 30. a 31. května na stadionu FC Hlučín. Buďte u toho s námi. Planého.
4: Karel Poborský desá. Krásně to skutil 1-0.
5: Poborský, Nedvěd, Berger a finále, které zrodilo generaci Wembley. Připomeňte si 30 let od Eura 96 na předpremiéře filmu Stříbrná cesta. 4. června od 18.00 Energy Pub v Riegerových sadech.
6: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
7: Myslím, že to bude za C. Gumák.
6: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
8: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
12: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
13: Praktici budou smět předepisovat i odborné léky. Penzion pro seniory prověřovaný policií už je prázdný. Zítřejší bouřky budou na sucho. U zpráv 7 vás zdraví Jiřina Součková.
14: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
13: Praktici budou smět předepisovat víc léků. Pacienti tak nebudou muset vždy ke specialistovi. Na sociální síti X to v podvečer uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Jde třeba o léčiva na cukrovku, srdeční selhání nebo chronické nemoci ledvin. Podle ministra praktici své pacienty dlouhodobě znají a u stabilizovaných chronických onemocnění tak můžou převzít větší roli. S převodem předepisování některých léků souhlasí i zástupci specialistů. Klienti z penzionu pro seniory ve Lhotě na Kladensku už bydlí jinde. Někteří se po středečním zásahu policie přestěhovali ke svým rodinám. Další jsou v jiných domovech pro seniory. Policisté fungování pečovatelského domu dál vyšetřují. Domov měl soukromého provozovatele. Jeho vedení se vyjádřit odmítá. V penzionu bylo 20 klientů. Policisté na místo vyjeli po oznámení, že v domově není zajištěná péče o seniory. Lékaři je hned ve středu všechny prohlédli, nikdo nebyl v život ohrožujícím stavu. Jedna z pracovnic kladenské pobočky Červeného kříže včera novinkám CZ řekla, že klienti byli vyhladovělí. Převoz do nemocnice nebyl podle záchranářů u nikoho nutný. Klášterec získal peníze na stavbu cyklostezek. Na kolech to tak brzy půjde nejen k Ohři, ale i do Krušných hor. První nová trasa bude spíš rekreační, druhá povede k průmyslové zóně.
9: Město se inspirovalo v sousední Kadani, kde se na kolech jezdí hodně do práce, za zábavou nebo jen tak. Klášterec, který je přímo na úpatí Krušných hor, má ale trochu jiný relief, a tak cyklostezky vznikají pomaleji. První z nově plánovaných bude u Podmileského potoka, druhá povede k průmyslové zóně Verne. Cyklostezky vyjdou město na 13 milionů a dotace od státu pokryje víc než třetinu. Dušan Valenta, Radio Impuls.
13: Zítra se objeví lokální bouřky. Odpoledne a večer dorazí hlavně do západních a jižních Čech. Moc při nich ale nenaprší, jak uvádějí meteorologové. Počítat ale máme se silným větrem, případně i s krupobytím. Český hydrometeorologický ústav informace upřesní zítra během dne. Fotbalová reprezentace se připravuje na těžké podmínky. Dva zápasy na mistrovství světa odehraje na mexických stadionech ve velké nadmořské výšce, kde je řičí vzduch, a to komplikuje fyzickou aktivitu. Jak ale zjistil brankář Matěj Kovář, jinak se budou chovat i prudce kopnuté míče.
10: Čoče, pro golmana si myslím, že bude fyzicky méně náročné, protože já tam jenom stojím, ale samozřejmě, jak ten balon taky není nejtěžší, tak asi předpokládám, že možná bude víc plavat, možná nebude tak držet, tak uvidíme, až se tam dostaneme do toho Mexika a budeme možnost si to vyzkoušet.
13: Česko si na světovém šampionátu ve fotbale zahraje po 20 letech.
0: Máme krátce po 19. hodině, jsem Ludvík Pospíšil, přejeme vám krásný večer a máme pro vás muziku. Právě teď to bude taková popelka, přichází Xindl X.
15: Radio Impuls. Radost ze života. Radio.

0: sama. Přebere si to sama. Přebere si to sama.
1: Nebývají na titulních stránkách novin a přesto mnohdy zachraňují životy. Hrdinové všedního dne. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Každé pondělní ráno.

0: Žijeme českou muzikou na Impulzu, za chvíli Aleš Brichta, Dívka s perlami ve vlasech. Na D1 máme hlášenu 9-kilometrovou kolonu. Určitě to chcete vědět, víc za půl minuty.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
2: Radio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 ve směru od Prahy na Brno se před omezením na 22. kilometru vytvořila 9-kilometrová kolona. Před Brnem se zbrzdíte mezi 190. a 196. kilometrem. V Praze ve Kbelské ve směru na Hloubětín před sjezdem na Proseku pořád částečně brání provozu nehoda dvou osobních aut. Kolona se dojíždí v Cínovecké ulici před sjezdem na Ďáblice. A na příjezdu do Prahy po D5 vyjedete do přerušované kolony na 5. kilometru. Ta dále pokračuje na Pražský okruh po Ořech na 19. kilometr. Teď vám přejeme šťastnou cestou, dopravní situaci dál sledujeme, situace se neustále mění, tak nám taky dejte vědět, jak se vám jede. A to buď do naší mobilní aplikace, nebo na číslo 605 222 007.

0: Žijeme českou muzikou tady na Impulzu. Hned po půl osmé vám budeme hrát slzu, písničku Bouře. Stačí jeden telefonát a může váš den být hezčí o 100 000 korun. Až o tuhle částku, pokud s námi hrajete hru Halo tady Impulzovi. Do naší hry se registrujete v naší žluté aplikaci nebo textovkou na čísle 906 1109 a potom už jenom musíte doufat, že telefon zazvoní právě u vás a že budete moct říct výherní větu Halo tady Impulzovi. Dnes s námi hrála Monika. Vytočila základ.
1: Halo, tady Impulzovi.
2: Dobré ráno. Mončo, je vidět, že jste fanoušek Halo, tady Impulzovi a určitě budete chtít zatočit i výherním kolem.
1: To zkusíme to.
3: Práskni do toho.
2: Dva, jedna, jedu.
3: Je tam základ, dobrý. Zůstalo vám tak. To, hnedka vedle byl smolík, už jenom kousíček a málem se o to přišla. Ale dobrý, dobrý.
2: Je to tam, tu desítku prostě máte a 10 000 pomůže, nemám pravdu.
1: No určitě.
0: Hrajeme znovu po víkendu.
4: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planeo Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 30. a 31. května na stadionu FC Hlučín. Buďte u toho s námi. Planeo.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
6: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: Tentokrát se Impulzovi s krabičkou prospívá Václav Neckář, kdo vchází do tvých snů, má lásko. Za chvíli Iveta Bartešová, Málo mě zná. Kolonu pořád čekejte na D1 vesmíru od Prahy na Brno před 22. kilometrem. Podrobnosti už za okamžik na Impulzu.
1: McDonald's Cup. Tak to chutná fotbal. Největší fotbalový svátek dětí je v plném proudu a letos se do něj zapojí rekordních 43 tisíc žáků. Od 11. května startují po celé republice krajská finále. Je jedno, jestli jsi holka nebo kluk. Na hřišti jsme jeden tým. Celý ročník vyvrcholí svátkem fotbalu na městském stadionu v Ostravě Vítkovicích, a to už 1. a 2. června. Sledujte naši jízdu na sociálních sítích a webu turnaje, ať vám nic neuteče.
2: Víte, jak nejsnadněji poslouchat naše vysílání?

0: Rádio Impuls pohodlně a čistě přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Rádio Impuls, doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka přicházejí právě teď. Přejeme vám šťastnou cestu a přidáme i informace od Kuby Tilšera. Ahoj Kubo.
2: Ahoj Ludvíku, pěkný večer. D1 zůstává ucpaná zhruba mezi 15. a 22. kilometrem z Prahy do Brna. Zdržíte se kvůli opravám na 9. na trase Česká Lípa Mělník mezi Medonosy a Želízy. Na cestě z Chomutova na most před Komořany dejte pozor na nepojízdné osobní auto. Na dálnici D11 na 27,5 kilometru na cestě z Prahy do Hradce Králové v levém pruhu bourala dvě osobní auta. Projíždí se tam ale bez zdržení. A na cestě od spáleného Poříčí na Plzeň u Nezvěstic se srazilo osobní auto s motorkářem. Z Globásistán z Kuba.

0: Už za chvíli 20. hodina, krásný večer vám přeje Ludvík Pospíšil. Čím dál lepší, takové bude zítřejší počasí. Ráno čekáme mraky a přehánky, slunce se vrátí, až si dá oběd. Přijdou i bouřky, během kterých by mělo sprchnout jenom minimálně. K večeru potom přestane pršet a teploty zítra až 28 stupňů. Na severní Moravě maximálně 24. A po zprávách v 8 začneme hrát výhradně česky a vydrží nám to až do 6 do rána.
1: Víkend s rádiem Impuls.
2: Na neděli připadá den bez tabáku. Podařilo se vám seknout s kouřením? Jak na to? Dáte si občas tabáček bez výčitek? Máte nějakou nezest, které byste se chtěli zbavit? A co je pro vás opravdová pohoda? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
1: Radio Impuls. Radost ze života i na víkend.
3: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planého Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 30. a 31. května na stadionu FC Hlučín. Buďte u toho s námi. Planého.
4: Experti na závislost chystají stávku. Provoz na Šumpersku zkomplikuje oprava. Slavia si pojistila Holeše s Chytilem. U zpráv 8 vás vítá Jiřina Součkova.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Odborníci na závislosti a sociální začleňování budou v pondělí stávkovat. Důvodem je přesun agent z úřadu vlády a uvnitř ministerstev. Adiktologové přeruší služby na 2 hodiny. K dispozici tak nebudou třeba ambulantní služby, terénní pracovníci, dostupné nebudou výměny injekčních jehel pro drogově závislé. Chtějí tím ukázat, co nastane, když jejich služby nebudou dostupné. O červencovém převodu agendy lidských práv a protidrogové politiky z úřadu vlády pod 4 ministerstva rozhodl kabinet na návrh premiéra Babiše a vedoucí úřadu Tindebarty minulý týden. Provoz na silnici u Olšan na Šumpersku zkomplikuje oprava vozovky. Jedná se o úsek první třídy dlouhý přes 3 kilometry vedoucí do obce Vyšehoří. Rekonstrukce začne příští týden v pondělí a potrvá zhruba 2 měsíce.
5: Po většinu této doby bude úsek kyvadlově průjezdný a doprava řízena semafory nebo vyškolenými regulovčíky s vysílačkami. Pouze během pokládky čerstvého asfaltu se frekventovaná silnice v úseku Olšany Vyšehoří úplně uzavře a objízdné trasy povedou přes Šumperk nebo Lanškroun. Oprava je nutná kvůli špatnému technickému stavu cesty a zahrnuje i frézování starého asfaltu, sanaci podloží a modernizaci svodidel. Eva Panošová, Rádio Impuls, Šumpersko.
4: Vesnicí roku v Plzeňském kraji jsou v Šeruby. Městečko hodnotitelskou komisi přesvědčilo bohatým společenským životem, péčí o krajinu i promyšleným přístupem k rozvoji obce. V Šeruby vyhráli v konkurenci 22 obcí. V městečku žije zhruba 1700 lidí. Komisi v Šeruby zaujali výsadbou stromů a alejí, budováním tůní a mokřadů, ale i dlouhodobou péčí o veřejný prostor. Silnou stránkou obce pak je podle komise dobrá spolupráce s místními zemědělci. Místní tu můžou využívat bohatou nabídku místních produktů, a to i od včelařů, rybařů nebo zahradníků. Na Slovensku přibývá zadlužených lidí. 10% obyvatel země přiznává, že bez úvěrů nedokážou fungovat a mají problémy se splácením. Před rokem se stejný problém týkal pouze 4% lidí.
6: Z najnovších dát vidno, že pre časť domácností už dlh nie je výnimočné riešenie, ale bežná súčasť fungovania. Je to signál, že rodinné rozpočty sú dlhodobo pod tlakom. Slovensko dnes čelí hlbšej zmene finančného správania ľudí. Ich platobná disciplína sa zhoršila, a to aj preto, že štvrtina domácností žije od výplaty k výplate. Európsky trend je podobný, v iných štátoch aj horší. Môže za to nielen inflácia, ale aj slabý rast platov. Josef Bálko, Rádio Impuls Slovensko.
4: Fotbalová Slavia si pojistila Tomáše Holeše a Mojmíra Chytila. 33-letý obránce Holeš prodloužil s mistrovským klubem smlouvu do roku 2028. Za dosavadních 7 sezón s klubem z pražských Vršovic získalo 4 ligové tituly. Pokud Holeš nový kontrakt naplní, bude v Edenu 9 let. 27-letý útočník chytil má za sebou 3 roky ve Slávii, během kterých dal 47 gólů a slavil s ní druhý titul. Kontrakt má o rok delší, tedy do roku 2029. Klub o tom informuje na svém webu.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Už asi nie si.

Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planého Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 30. a 31. května na stadionu FC Hlučín. Buďte u toho s námi. Planého.

tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperame, tu noc, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj.

0: muzika. Ta si u nás pauzu nedává ani v noci. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jen písničky, které máte rádi. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci. Rádio Impuls. Je 21 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Hlídka brněnských strážníků dnes hasila požár. Okolo 4. odpolední si všimla hořících dřevěných palet, od kterých chytla fasáda obchodního centra Perla v brněnských Žabovřeskách. Plameny v té chvíli už nabraly na síle. Strážníci přivolali hasiče i záchranáře a pomohli s evakuací 50 lidí z prodejen. Dvě hlídky uzavřely pro veřejnost vstup do budovy a další strážníci usměrňovali dopravu v Korejské ulici. Hasiči požár uhasili a odvětrávali zakouřené prostory. Nikdo se nezranil. Případ převzala brněnská kriminálka, jak uvedla na síti X. Cyklistický závod Míru krátkodobě omezí dopravu v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Řidiči mohou během víkendu na uzavírky narazit při průjezdu balíku cyklistů s doprovodnými vozidly. Odkud kam se bude peloton přesouvat, nám řekl ředitel závodu a bývalý cyklista Leopold Koenig.
2: Jedeme sobotní etapu na Dlouhé Stráně ze Zábřeha a nedělní etapu z Krnova do Štemberka. Snažíme se co nejméně narušit dopravu, ta uzavíra je kolem 15 minut, takže prosíme o strpení.
1: Podrobnější dopravní informace jsou i na webu závodmíru.com. Motorista Karel Beran se dnes vzdal poslaneckého mandátu. Ve sněmovně ho má nahradit jihlavský podnikatel ve stavebnictví a provozovatel benzinek Libor Forman. Beran byl poslancem od loňských podzimních voleb a působil mimo jiné jako místopředseda výboru pro obranu. Nyní zamíří do Švýcarska, od června bude vedoucím stálé mise Česka při OSN v Ženevě. Jde o 6. výměnu v poslaneckých lavicích v tomto volebním období. Legendární brouci jsou zase spolu. Členové kapely Beatles Paul McCartney a Ringo Starr spolu nahráli po 56 letech písničku. Objevila se na novém albu The Boys of Dungeon Lane. Další informace i s ukázkami přináší reportér Tomáš Kabát.
3: Píseň s názvem Home to Us se objevila na dnes vydaném albu Paula McCartneyho. Duet s Ringo Starrem je emotivní oslava chudého, ale šťastného dětství v poválečném Liverpoolu. McCartneyho album The Boys of Dungeon Lane je 20. solovou deskou interpreta. Přináší 14 písní a obecně se inspiruje dětskými vzpomínkami, které anglický hudebník prožil na předměstí Liverpoolu. Vznikalo 5 let a třeba v titulní písni As You Lie There nahrál sám zpěvák většinu nástrojů. Velmi osobní, nostalgické a introspektivní. 83-letý Paul McCartney v něm taky vzpomíná na Beatles, rodiče a bilancuje svůj život. A to s vděkem, mírnou melancholií, ale bez hořkosti. Grafický návrh alba vyrobil jeho syn Josh. Tomáš Kabát, Radio Impuls.
1: Díky. Jakub Menčík postoupil poprvé do osmifinále Roland Garros. Nasazenou osmičku Australana Alexe de Minaura porazil po setech 0-6, 2x6-2 a 6-3. Český tenista se i na druhém krenclemu v sezóně probojoval mezi nejlepších 16 hráčů. V boji o čtvrtfinále 20-letý Menčík narazí na turnajovou jedenáctku Andreje Rubliova z Ruska. Naopak v ženské dvouhře už bude turnaj v Paříži pokračovat bez české účasti. Tenistky Karolína Muchová ani Marie Bousková do osmifinále Roland Garros nepostoupily. Ráno a dopoledne čekáme oblačno až zataženo, na severu občas zaprší, místy udeří bouřky, postupně se vyjasní až na polojasno, naměříme od 20 do 28 stupňů.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
1: Když jsem byl naposledy v Japonsku, tak jsem si v hotelu před spaním četl. V tom jsem se začal houpat a po chvíli si člověk uvědomí, že je to zemětřesení.
0: Bere batoh, vyráží na cesty a když se vrátí, všechno nám poví.
1: Ta místní kuchyně je tady pochopitelně také zastoupena a ta bude teď tady na pobřeží nejvíce reprezentována určitě dary moře. Čerstvé ryby, krevety, kraby, kalamáry, mořské plody, to je to, co si tady užívám měrou vrchovatou.
0: Cestovatel Jirka Kolbaba, každé dopoledne po 10:00 na Rádiu Impuls. Rádio Impuls je 22 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Dopravní podnik v Brně rozšíří služby pro seniory. Letos pořídí dvě další dodávky pro provoz služby Seniorbus. Zájem je velký a někdy se ani nedaří objednat, jak je Seniorbus vytížený. S dvěma novými auty jich tak v Brně bude už 8. Služba se stala velmi rychle oblíbenou. Mohou ji využívat lidé nad 70 let a zdravotně postižení. Absolvovat můžou 6 jízd za měsíc, přitom jedna stojí 50 korun. Podnik posílil i call centrum, na kterém je 6 dispečerů. Služba funguje i díky finanční podpoře města, které si ji u dopravního podniku objednává. Aktuálně službu zavádějí také třeba ve Znojmě. Plzeň rekonstruuje sady 35níků v centru. Díky úpravám za téměř 25 milionů korun se prostranství mění v přívětivější místo. Hotovo má být do srpna.
3: Revitalizace se týká jižní části sadů. Přibude 10 nových platanů. Záhony zmodernizují se kiosky i zastávka městské hromadné dopravy. Všechny objekty budou mít zelené střechy. Konstrukcí u stánku s občerstvením a střechou u zastávky bude prorůstat strom. Povrchy pokryje žulová dlažba. Do ní bude zapuštěna i deska připomínající, že v místě stála kasárna 35. pěšího pluku. Práce omezují chodce a parkování na Palackého náměstí a parkovišti. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
2: Americká blokáda u íránských břehů skončí. Bez bližších podrobností to prohlásil americký prezident Trump. Dodal, že míří na schůzku se svými poradci v takzvané situační místnosti, kde rozhodne o aktuálním návrhu dohody s Íránem. Podle dřívějších informací webu Axios dosáhly obě strany velkého pokroku na cestě k dohodě o prodloužení příměří. Té ale stále schází Trumpův souhlas. Teherán dnes ale uvedl, že osud dohody záleží na tom, jestli Spojené státy přestanou klást přehnané požadavky. Na Roland Garros padla další hvězda. Ve třetím kole dohrál Novak Djokovic. Na pařížské antuce srbského tenistu v bezmála pětihodinové bitvě udolal 19-letý Brazilec João Fonseca, který po druhé za sebou otočil zápas z 0-2 na sety a vyhrál dvakrát 4-6, 6-3 a dvakrát 7-5. Po světové jedničce Janiku Sinnerovi se tak už v prvním týdnu loučí i třetí nasazený Djokovic. Na rozdíl od italského tenisty vydržel 39-letý Srb fit až do koncovky maratonského zápasu. To ale pro sebe rozhodl o 20 let mladší Jihoameričan, když zakončil zápas třemi esy za sebou. Fotbalová reprezentace se připravuje na řídký vzduch. Dva zápasy mistrovství světa odehraje na mexických stadionech ve velké nadmořské výšce, kde právě řidší vzduch komplikuje jakoukoliv fyzickou aktivitu. Jak ale zjistil brankář Matěj Kovář, jinak se budou chovat i prudce kopnuté míče.
4: Pro golmana si myslím, že bude fyzicky méně náročné, protože já tam jenom stojím, ale samozřejmě, jak ten balon taky není nejtěžší, tak asi předpokládám, že možná bude víc plavat, možná nebude tak drže, tak uvidíme, až se tam dostaneme do toho Mexika a budeme možná si to vyzkoušet.
2: Česko si na fotbalovém světovém šampionátu zahraje po 20 letech. Sobota přinese víc oblačnosti, místy zaprší, může i zabouřit. Na severovýchodě území bude kolem 22 stupňů, jinak se oteplí až na 28.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
1: Je to Betáno Jackpot.
2: Je to Betáno Jackpot! 100 000 korun, chápe?
3: No to je výborný.
0: Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Rádio Impuls. Je 23 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Rohlík získá finanční injekci. 750 milionů korun skupina dostane od Evropské investiční banky. Do čeho hodlá provozovatel e-shopu peníze investovat, pro ČTK neupřesnil. Podpis smlouvy s Evropskou investiční bankou je ale podle Rohlíku potvrzením důvěry evropských institucí v obchodní model skupiny. Mezi roky 2020 a 2025 Rohlík odvedl do českých veřejných rozpočtů přes 10 miliard korun. V Česku nyní společnost obsluhuje přes 700 000 zákazníků. Dlouhodobě spolupracuje se stovkami českých zemědělců nebo potravinářů. Působí celkem v 5 evropských zemích pod různými značkami. Vesnicí roku v Plzeňském kraji jsou v Šeruby. Městečko hodnotitelskou komisi přesvědčilo bohatým společenským životem, péčí o krajinu a zeleň i promyšleným přístupem k rozvoji obce. V Šeruby vyhráli v konkurenci 22 obcí, komise je projela všechny. Ve Šerubech žije na 1700 lidí. Komisi zaujali výsadbou stromů a alejí, budováním tůní a mokřadů a dlouhodobou péčí o veřejný prostor. Silnou stránkou obce je podle komise také udržitelnost a dobrá spolupráce s místními zemědělci, včelaři i rybáři nebo myslivci a zahradníky, od kterých můžou místní využívat bohatou nabídku produktů. Klášterec získal peníze na stavbu dvou cyklostezek. Na kolech to tak brzy půjde nejen k Ohři, ale i do Krušných hor. První nová trasa bude spíš rekreační, druhá povede k průmyslové zóně.
5: Město se inspirovalo v sousední Kadani, kde se na kolech jezdí hodně do práce, za zábavou nebo jen tak. Klášterec, který je přímo na úpatí Krušných hor, má ale trochu jiný reliéf, a tak cyklostezky vznikají pomaleji. První z nově plánovaných bude u Podmileského potoka. Druhá povede k průmyslové zóně Verne. Cyklostezky výjdou město na 13 milionů a dotace od státu pokryje víc než třetinu. Dušan Valenta, Radio Impuls.
4: Bukurešť přistupuje k odvetě za útok ruského dronu. Rumunsko vyhostí ruského konzula a zavře konzulát ve městě Konstanca. Ruský dron při útoku proti Ukrajině v noci na pátek podle místních úřadů zasáhl na jihovýchodě Rumunska u ukrajinských hranic 10-patrový panelový dům. Lehce zranil 2 lidi. Incident odsoudili šéf NATO Rutte, představitelé Evropské unie i politici řady evropských zemí, včetně Česka. Moskva odmítla, že šlo o ruský dron, podle ní proto nejsou důkazy a chce zahájit vlastní vyšetřování. Čeští tenisté vyhlíží návrat do pražské O2 arény. Davis Cupový tým se v největší české hale utká v září se Spojenými státy. Kapitán Tomáš Berdych věří, že si souboj s USA užijí svěřenci i fanoušci. Naši tenisté v O2 aréně nikdy neprohráli a připsali si tady řadu velkých vítězství. Berdych doufá, že na úspěšnou éru jeho tým naváže.
6: Ti kluci budou mít možnost tady hrát, hrajou proti strašně těžkému soupeři Americe a budeme potřebovat každého jednoho diváka, který nás požene kupředu, aby jsme to zvládli.
4: Vstupenky na zářijové Davis Cupové zápasy našich tenistů s Američany jsou už v prodeji. Přes den čekáme oblačno, je zataženo, občas zaprší, místy udeří bouřky, postupně bude polojasno s teplotami kolem 26.
0: Radio Impuls. Radost ze života.

Běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Běželi, běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost. Snad vesmír nad vesmírem, snad

0: zabijeme českou muzikou. Ve dne v noci. Radio
1: Impuls. Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera

s ním i strach. Ten, kdo dřív jen klel, se modlí. Kdo si se v přídní skryl, měl nůž. Jeden muž, jenž zákon ctil, tiše k zemi pad.

kámo.

0: Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jeden hit za druhým. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. I v noci. Rádio Impuls. Je půlnoc. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Maximální ceny paliv o víkendu o haléře klesnou. Litr benzinu v Česku zlevní na 42 koruny a 57 haléřů. Cena nafty pak po delší době klesne pod 40 korun za litr. Zveřejnilo to ministerstvo financí. Jde o ceny paliv na víkend a pondělí. Stát ceny pohonných hmot reguluje kvůli válce s Íránem. Pokračovat v tom bude i v červnu. Z výherce rekordního Eurojackpotu se může stát třeba realitní magnát. Podle ekonoma Lukáše Kovandy by ale výherce neměl téměř 3miliardovou výhru investovat jedním směrem. Analytik v Impulzech Honzy Benešovského řekl, že by pohádkové jmění rozmělnil do zlata, akcií, dluhopisů nebo právě nemovitostí, třeba bytů.
2: Člověk si za tu sumu může pořídit třeba 250-60 metrových bytů v Praze, v 320 takových bytů v Brně, ale ani to neznamená, že by měl nakupovat stovky bytů v jednom městě, ale také vlastně i v rámci těch nemovitostí takzvaně diverzifikovat, to znamená kupovat v různých městech, třeba i v různých zemích.
1: Zhruba 400 milionů korun sázkař odvede státu na daních. Společnost Olvin už výherce astronomické sumy zná a kontaktovala ho. Nabízí mu psychologickou pomoc, finanční konzultaci i právní poradenství. Provoz na silnici u Olšan na Šumpersku zkomplikuje oprava vozovky. Jde o 3kilometrový úsek vedoucí do obce Vyšehoří. Rekonstrukce začne v pondělí a potrvá zhruba 2 měsíce.
3: Po většinu této doby bude úsek kyvadlově průjezdný a doprava řízena semafory nebo vyškolenými regulovčíky s vysílačkami. Pouze během pokládky čerstvého asfaltu se frekventovaná silnice v úseku Olšany Vyšehoří úplně uzavře a objízdné trasy povedou přes Šumperk nebo Lunchkroun. Oprava je nutná kvůli špatnému technickému stavu cesty a zahrnuje i frézování starého asfaltu, sanaci podloží a modernizaci svodidel. Eva Panošová, Rádio Impuls, Šumpersko.
1: V americkém Anchorage začal soudní proces rodiny Kellnerových. Pozůstalí po českém miliardáři žalují společnost, která před 5 lety organizovala pro Kellnera a jeho společníky takzvaný hellskying, kdy lyžaře a snowboardisty vrtulník dopraví do náročného terénu. Pilot vrtulníku ale nezvládl přistání a stroj tragicky havaroval. Proces má podle zjištění ČTK objasnit, proč se nehoda stala, jak firma helikoptéru monitorovala a kdo pochybil při spuštění záchranných operací. Vedle 56-letého Kellnera při havárii v březnu v roce 2021 přišli o život i trenér, pilot a 2 horští vůdci. Nehodu přežil jen bývalý český reprezentant ve snowboardingu David Horvát, kterého z vraku dostali záchranáři asi 6 hodin po nehodě. Jakub Menšík postoupil poprvé do 8. finále Roland Garros. Nasazenou 8 Australana Alexe de Minaura porazil po setech 0-6, 2x6-2 a 6-3 na sety. Český tenista se i na 2. Grand Slamu v sezóně probojoval mezi nejlepších 16 hráčů. V boji o čtvrtfinále 20-letý Menšík narazí na Rusa Andreje Rubliova. Naopak v ženské dvouhře už bude turnaj v Paříži pokračovat bez české účasti. Tenistky Karolína Muchová ani Marie Bousková do 8. finále Roland Garros nepostoupily. Sobota přinese víc oblačnosti, místy déšť, občas i bouřky. Na severovýchodě území bude kolem 22 stupňů, jinak se oteplí až na 28.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Možná jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Žijeme českou muzikou, ve dne v noci.

podmínky, článek 6, odstavec 15. Jiné pojízdné kompenzační pomůcky se považují za vozíky pro invalidy, pokud jsou svými rozměry a vahou

0: víkend s rádiem Impuls.
1: Na neděli připadá den bez tabáku. Podařilo se vám seknout s kouřením? Jak na to? Dáte si občas tabáček bez výčitek? Máte nějakou nezest, které byste se chtěli zbavit? A co je pro vás opravdová pohoda? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
0: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend. Rádio Impuls. Je jedna hodina. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Odborníci na závislosti a sociální začleňování budou v pondělí stávkovat. Důvodem je přesun agent z úřadu vlády a uvnitř ministerstev. Adiktologové přeruší služby na 2 hodiny. K dispozici tak nebudou třeba ambulantní služby, terénní pracovníci. Dostupné nebudou výměny injekčních jehel pro drogově závislé. Chtějí tím ukázat, co nastane, když jejich služby nebudou dostupné. Odbory stávku vysvětlují tím, že se pod záminkou běžných reorganizací rozbíjejí fungující týmy, ruší celé agendy a oslabují odborné kapacity státu bez skutečné debaty o dopadech, a to napříč veřejnou správou. O červencovém převodu agendy lidských práv a protidrogové politiky z úřadu vlády pod ministerstva rozhodl kabinet na návrh premiéra Babiše a vedoucí úřadu Tindebárty minulý týden. Cyklistický závod Míru krátkodobě omezí dopravu v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Řidiči můžou během víkendu na uzavírky narazit při průjezdu balíku cyklistů s doprovodnými vozidly. Odkud kam se bude peloton přesouvat, nám řekl ředitel závodu a bývalý cyklista Leopold Koenig.
3: Jedeme sobotní etapu na Dlouhé Stráně ze Zábřeha a nedělní etapu z Krnova do Štemberka. Snažíme se co nejméně narušit dopravu. Ta uzavíra je kolem 15 minut, takže prosíme o strpení.
2: Podrobnější dopravní informace jsou i na webu závodmíru.com. Bukurešť přistupuje k odvetě za útok ruského dronu. Rumunsko vyhostí ruského konzula a zavře konzulát ve městě Konstanca. Ruský dron při útoku proti Ukrajině v noci na pátek podle místních úřadů zasáhl na jihovýchodě Rumunska u ukrajinských hranic 10-patrový panelový dům. Lehce zranil 2 lidi. Incident odsoudili šéf NATO Rutte, představitelé Evropské unie i politici řady evropských zemí, včetně Česka. Moskva odmítla, že šlo o ruský dron, podle ní proto nejsou důkazy a chce zahájit vlastní vyšetřování. Přibývá zadlužených Slováků. 10% obyvatel země přiznává, že bez úvěrů nedokážou fungovat a mají problémy se splácením. Před rokem se stejný problém týkal pouze 4% lidí.
4: Z najnovších dát vidno, že pre časť domácností už dlh nie je výnimočné riešenie, ale bežná súčasť fungovania. Je to signál, že rodinné rozpočty sú dlhodobo pod tlakom. Slovensko dnes čelí hlbšej zmene finančného správania ľudí. Ich platobná disciplína sa zhoršila, a to aj preto, že štvrtina domácností žije od výplaty k výplate. Európsky trend je podobný, v iných štátoch aj horší. Môže za to nielen inflácia, ale aj slabý rast platov. Jozef Bálko, Rádio Impuls Slovensko.
2: Fotbalová Slávia si pojistila Tomáše Holeše a Mojmíra Chytila. 33-letý obránce Holeš prodloužil s mistrovským klubem smlouvu do roku 2028. Za dosavadních 7 sezón s klubem z Pražských Vršovic získal 4 ligové tituly. Pokud Holeš nový kontrakt naplní, bude v Edenu 9 let. 27-letý útočník Chytil má za sebou 3 roky ve Slávii, během kterých dal 47 gólů a slavil s ní druhý titul. Kontrakt má o rok delší, tedy do roku 2029. Klub o tom informoval na svém webu. Ráno a dopoledne čekáme oblačno až zataženo, na severu občas zaprší, místy zabouří, postupně se vyjasní až na polojasno. Naměříme teploty od 20 do 28 stupňů.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových. Rádio Impuls. Jsou 2 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Maximální ceny paliv o víkendu ohaleře klesnou. Litr benzinu v Česku zlevní na 42 koruny a 57 haléřů. Cena nafty pak po delší době klesne pod 40 korun za litr. Zveřejnilo to ministerstvo financí. Jde o ceny paliv na víkend a pondělí. Stát ceny pohonných hmot reguluje kvůli válce s Íránem. Pokračovat v tom bude i v červnu. Z výherce rekordního Eurojackpotu se může stát třeba realitní magnát. Podle ekonoma Lukáše Kovandy by ale výherce neměl téměř 3miliardovou výhru investovat jedním směrem. Analytik v Impulzech Honzy Benešovského řekl, že by pohádkové jmění rozmělnil do zlata, akcií, dluhopisů nebo právě nemovitostí, třeba bytů.
2: Člověk si za tu sumu může pořídit třeba 250 60-metrových bytů v Praze, v 320 takových bytů v Brně, ale ani to neznamená, že by měl nakupovat stovky bytů v jednom městě, ale také vlastně i v rámci těch nemovitostí takzvaně diverzifikovat, to znamená kupovat v různých městech, třeba i v různých zemích.
1: Zhruba 400 milionů korun sázkař odvede státu na daních. Společnost Olvin už výherce astronomické sumy zná a kontaktovala ho. Nabízí mu psychologickou pomoc, finanční konzultaci i právní poradenství. Provoz na silnici u Olšan na Šumpersku zkomplikuje oprava vozovky. Jde o 3kilometrový úsek vedoucí do obce Vyšehoří. Rekonstrukce začne v pondělí a potrvá zhruba 2 měsíce.
3: Po většinu této doby bude úsek Kyvadlově průjezdný a doprava řízena semafory nebo vyškolenými regulovčíky s vysílačkami. Pouze během pokládky čerstvého asfaltu se frekventovaná silnice v úseku Olšany Vyšehoří úplně uzavře a objízdné trasy povedou přes Šumperk nebo Lunchkroun. Oprava je nutná kvůli špatnému technickému stavu cesty a zahrnuje i frézování starého asfaltu, sanaci podloží a modernizaci svodidel. Eva Panošová, Rádio Impuls.